0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto.
1: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměrnou letenku, jenom tam. Tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženo. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamyslí nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metr čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice. Jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme přestavili kavárnu, kterou jsme zvětšili a přistavili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
3: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak tam poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
4: Jak je to možný?
3: No, stalo se.
4: Kde teď bydlíte na zámku?
3: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
4: Je pravda v Praze i v 18.
3: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
4: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
3: Nemá balkon. My musíme...
4: A dole ho máte?
3: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
4: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
3: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
2: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
3: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
4: Toskánsko.
3: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
4: A vám je tu teplo nebo zima?
3: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
4: Už jste si zvykl?
3: Ne.
4: Vaše oblíbené místo na zámku?
5: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
4: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
5: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
4: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
3: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
4: Kdo si myslíte z vás dvou, to manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
5: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
4: Co byste poradila těm, kteří třeba tak jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
5: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
4: Jak ho máte ráda vy?
5: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: No někoho pěkně, nechtěl bych to dověžit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové, oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak toto běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, Hus podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
4: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
3: tělocvičná,
4: tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
3: A některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
4: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal Rotzalm Reifenscheidtů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek Nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
4: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
4: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
5: Asi kuchyně.
3: Kolik má zámek komínů?
4: 27.
5: 24.
4: Ne, teď už 23.
3: Fakt?
5: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
3: Kdo luxuje koberce?
5: Pokojska.
6: Já.
3: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
6: U slepic.
5: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
3: Kolik jich máte?
5: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
3: Když usínáte, na co myslíte?
5: Co budu dělat zítra?
6: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
3: Už jste se tu někdy bál?
6: Ne.
5: Ani ne.
3: Byl nebo bude tu někdy bál?
5: Ples nebyl nikdy.
6: Sním o velkém plese na nádvoří.
3: Umí tento dům mluvit?
5: Těžko.

0: Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
1: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
0: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
1: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
0: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
2: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
1: Staníš se.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled.

0: výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
1: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
0: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
1: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
0: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené. No.
1: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
0: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům, naší zemi?
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Jinský.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: S dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnalý, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
3: Dobrý den, jak se máte?
2: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
3: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
2: Takže busty anebo nuda pláž, jo? Podle počasí.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, první ukázkou tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je Horníček, druhý je Lasice a třetí je Satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátím Horníčky.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu kdysi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima?
0: Pantomima.
1: Se dá vysílat rozhlasově?
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem, ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujeme mimou.
2: No.
3: Protože mým v jedné dlhé souvislé pauze, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Děj, přímo děj.
3: Činoherec tam by se už dávno nezdržel, vytrysklo by slovo, ale mým nie, ten
2: ne. Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ním dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti v
2: kde,
3: tom
2: brání? Kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickejšiu pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní
4: no, roli? No, samozřejmě.
2: No dobře.
3: No pojďme na veš.
4: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomimi přehmátnu, jo, i to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bychom si rád zahrál fialku.
2: Koho?
4: Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, tvořecký Pampeliška.
2: Pampeliška.
3: Ovšem inženýr, no.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady no, fialka, tak skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty, já vím.
4: Alebo pěstíky.
2: Nebo... Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten Julo i tak voní.
3: Žil se, no.
2: Žil se.
3: A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Se odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip, prosím vás, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: ale ty pece si motýl, tak máš prelietec z květa na květ. Ne, tam potom uvidíme, no.
1: Ne. To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
2: stolička.
1: No, na židli si sed. Jiné pojetí.
3: To, to je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
4: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal
3: pan Horníček. Ano, paníček, ano. Neměli bychom nechat diváka, ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
4: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film. Němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Tak postav.
3: Dokázala bys točit němý film?
4: Jo, jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou, kde se neřeklo ani slovo. Je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
3: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro
4: režisera? Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
3: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
4: No, to není
3: máš
4: tak
3: větší výběr.
4: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický,
3: ano.
4: Protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
3: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stella Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitkou Němcovou. Dobrý den.
6: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
5: Dobře. Jo, dobře, tak
6: jo,
5: děkujeme.
6: Jo, prodávám vody, jak živá.
7: Jasně.
5: A co prodáváte?
6: Tak. Prodávám v potravinách.
5: Má, dobře, takže...
6: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
5: Jo, a chodíte víc nakupovat, anebo pomáhat i teda brigádně?
6: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
5: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
6: taky
5: se pěkně.
6: Nasledanou, ano.
5: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
8: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
5: Také.
8: A vašeho hosta, paní Němcovu.
7: Dobrý den.
8: A chtěl bychom poprosit pokračování Troch pánů.
5: Dobře.
8: Bylo to perfektné.
5: Výborně, píšu jim bod.
8: Děkujem.
5: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří. A přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
9: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
5: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to. Myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro tři čtvrtiny těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičkovou a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
10: Mají ještě chleba?
11: Mají, chleba mají dost.
10: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
12: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
10: On nedat párky?
12: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
10: Dejte pokoj.
12: No.
11: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm. Vždycky.
12: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
13: Každý mužský je zmetek.
12: Cože?
10: Jak to?
11: Jak to, prosím vás?
13: Zmetek, prostě nedokonale dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
10: Mužský, chudáci.
11: Chudáci.
13: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
11: Toto dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No.
13: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik? Zmetek.
12: Ani mi nevzpomínejte.
11: No. Strašnej, co?
13: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco podruhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně.
12: To Eva! Eva, ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
10: Můžete mít pravdu, tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
11: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
10: Ale hlava, my myslím mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace.
13: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
11: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
13: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
11: Například, když stěhujete kredenc.
13: Jenomže moclikrát, dámo, vy v životě stěhujete kredenc.
11: Já mám takový hobby.
10: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
13: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
3: Jo, určitě, no samozřejmě.
5: Jo.
3: No, to není vůbec žádný problém.
5: Byl vám rozmetek.
3: Ne, to bych neřekla. No. Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
5: Jo.
3: Jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
5: No, šla tak, si a udělala jsi.
3: Tak jsem to šla udělat, no, já bych věděl, jak by to dopadlo.
5: Jak na to byl s technikou?
3: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělé inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně, jo. On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
5: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel?
3: Zkoušel, kdyby viděl, že místo těch 100 000 komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jeli těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být...
5: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že
3: ne,
5: je to šálení.
3: Ono to funguje dokonale, jo, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
5: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš filmuješ, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
3: Já bych chtěla mít 2 roboty doma.
5: Dva?
3: Jeden, který jeden se bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
5: Aby ty už jsou.
3: No ty už jsou, aby se s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
5: Jo.
3: Jo. Aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
5: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do Humoriády přišel robot.
3: No, jasně.
5: A to by byla škoda, ale
3: zase. Ne, to je dobrý, já hru.
5: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
3: Já jsem proto.
5: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý
3: vám
4: den.
3: A srdečně zdravím paní Jitku, kterou mám ráda, kterou se vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Ano. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju. Ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také. A hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a řekl, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku. A kdo teď přidá ještě svůj hlas? Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičko a taky vás moc a moc oba pozdravuje.
4: To platí.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmí zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak takhle ten skleněný stůl přinesla ti natácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že na jako vojnu. Na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, který jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vyjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa, že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Já bych to... Tak ona to jako otrhala a teď on, znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky zabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo ji teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak ji šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevřejí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá a říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo. Ona ji otrhá a co se jí stalo, jo? Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou, už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařinka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že ho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali do mikrovlnky ohřát. A paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka hezká, no a říkala, ale ona, ne. Tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní
1: příběh. Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: To ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, to už vůbec ne, ale
1: ty
9: všecko.
1: Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já tu prostě čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady... Tady je kudlička. Uj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Se na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolejí, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde, pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
4: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
4: Byla jsem
3: chtěla.
4: Pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
4: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
4: No, ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký.
3: No, je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe, já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
4: No, moje tchyně, to je taky něco, fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
4: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No... Myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem.
4: Počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
4: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
4: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
4: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože, to, prostě nešlo časově,
2: protože nějak to nešlo. Ona se narodila 1856. A, takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano, to jste se
2: minuli,
1: trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ano. Ještě po trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30 letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho takové jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, no, rovnou do takového stejně urnovýho háje.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo. Teď co jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo. A on byl výborný. Jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klaněli. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Mm-hmm. Jo. Byl skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchýně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 01 04. Tak pište humor mezera A nebo B. No a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku. Pořadu na

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: hodně. Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zera.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
3: Hezký den.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchyně, nebo Tomáš Töpfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
5: Tady Roman Myslivec, Vysoký, Patriku, zdravím paní. A dávám Ačku a dávám 3 hlasy, Patriku, a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
6: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
6: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
6: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
6: to
4: děkuju.
6: To je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer.
4: Jo.
6: Když mám aj špatnou náladu, to je taková nádhera. To by zasloužil Oscara.
4: Já vám děkuju.
1: Ale ono to získalo cenu na nějakém
6: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré,
1: ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
7: Dobré dopoledne, dáma a pane. To je vás Petr z Hloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
7: A přál bych pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
8: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchyně po druhé.
9: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
10: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
9: Co všechno?
10: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
9: No, v práci je přece.
10: Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
9: Já to vyměním sama.
10: No, prosím tě, ty nic neměň radši, to mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
9: No tak tohle snad dělat nemusím.
10: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končíme.
9: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
10: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, já jsem, to jsem já. No.

0: Je, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
1: Cože?
0: No jo.
1: No to je skvělý. Zdeníčko, maminko.
0: Ale já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej, jo.
1: Žeš, promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
0: No jo. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. No jo.
1: No. Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
0: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
1: Cože?
0: No jo.
1: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
0: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 000 a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
1: My?
0: No.
1: Stěhovat?
0: Ano.
1: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
0: No, tam těžko. Páče, jejich kvartýr je psaný na mě zase.
1: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
0: Ano. A vidíte, milá televize... Konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 000, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
2: Humoriáda. Jitko, kolikrát ses v životě stěhovala ty?
3: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
2: Ano.
3: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
2: A dost. Stačí. Dobrá. Moc děkuju.
3: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
2: Taky.
3: Objímejte se.
2: Jo.
3: Milujte se.
2: Ano.
3: A
2: nechoďte nazí jako Jitka.
3: A čtěte Máchu.
2: Jo.
3: Třeba.
2: Kdy jsi četla naposled?
3: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
2: Jo.
3: Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se nahlas Máchu, tak je to krásný.
2: Mm-hmm.
3: Jo.
2: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
3: jasně, ne, teď jedu pro Péru.
2: Ano.
3: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala 3 velký řízky z krkavice.
2: Teda ten pes se má.
3: Jo.
2: To je lepší než u Verichu.
3: Ano.
2: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a mlasně si vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme také 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj, hezký víkend.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Rekonstrukce vnitrobloku na brněnském sídlišti v Julianově zlepší podmínky pro stromy. Dnes začíná oprava obchvatu Moravských Budějovic na tahu do Znojma. Brno varuje před podvodnými zprávami o nezaplaceném parkování. A dnes čekáme zpočátku oblačno až zataženo, během dne polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Lepší podmínky pro růst stávajících i výsadbu nových stromů připravují dělníci na sídlišti v Brně Židenicích. Rekonstrukce za 12 milionů korun se týká vnitrobloku mezi Julianovským náměstím a mateřskou školou v Mazourově ulici. Městská část musela původní projekt po začátku stavebních prací upravit. Výsadbové jámy jsou větší a vyplněné speciální směsí, aby v nich snadněji rostly stromy, popisuje nezávislá místostarostka Jana Šťastná.
2: Myslím si, že to rozhodně stálo za to, aby jsme dali těm stromům opravdu šanci se ujmout, protože kdyby jsme to nechali tak, jak to bylo, tak by se pravděpodobně neujmuli a to by byla škoda. Sázet budeme koncem října, začátkem listopadu, teďka v těch teplotách a hlavně v tom suchu by to nebylo vhodné a vlastně máme stanovenou 5letou následnou péči.
0: Rekonstrukci obchvatu Moravských Budějovic dnes zahajuje ředitelství silnic a dálnic. Provoz na hlavním tahu 1/38 ve Znojmě ve směru ze Znojma na Jihlavu zůstane zachovaný. V opačném směru povede objížďka přes centrum města. Oprava 6,5 kilometru dlouhého obchvatu by měla být hotová do 2 měsíců a vyjde na 79 milionů korun. Brno upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkování. Její sdělení má v příjemci vzbudit dojem, že nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park. Výzva ho nabádá k využití odkazu na uhrazení dlužné částky. Jde však o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Zástupci Brna upozorňují, že oficiální provozovatelé parkovacích systémů ve městě takové SMS zprávy vůbec nepoužívají a lidé na ně nemají reagovat. Soud zatím v Česku rozhodl o jediné hromadné žalobě. K jedné další se poškození můžou hlásit. Tyto žaloby je přitom možné podávat už 2 roky. Pomáhat mají v případech, ve kterých je hodně poškozených. Třeba když nějaká firma podvede své zákazníky.
3: Hromadných žalob je zatím málo, protože jsou problémy s jejich financováním, říká za subjekty, které je můžou podávat právnička z organizace Online Mediátor CZ Tereza Borkovcová.
4: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Jaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
3: Právě Online Mediátor za oběma žalobami stojí. Oprávnění k tomu mají i další 3 subjekty. Žádný z nich ale zatím případ neotevřel. Odhad státu zhruba 5 až 10 žalob ročně se nenaplnil. Na přehodnocení systému je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO ještě brzy.
5: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let.
3: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku oblačno až zataženo s přeháňkami. Během odpoledne budou přeháňky ustávat a převažovat bude polojasno. Večer skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynule a hlášenou nemáme žádnou nehodu, tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo. Je 5 minut po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili na začátku nového týdne, posledního červencového v roce 2026. Je pondělí 27. července, do konce roku zbývá 157 dnů a v českém kalendáři dnes svítí jméno Věroslav, což je typické slovanské jméno, složenina, ve kterém se potkávají slova víra a sláva. Význam se obvykle vykládá jako ten, kdo slaví víru nebo slavný svou vírou. Jméno dnes už působí malinko starobělé, ale není uměle vymyšlenou kuriozitou. Jen pro zajímavost, v Jaroslavu je u nás zhruba kolem 800. V každém případě v Jaroslavu budeme hrát a těch málo nebo hodně po 8. hodině tradičně pošleme písničku. A písničky, které nestárnou, nebudou chybět ani teď po 5. hodině. Začneme hezky z vesela s Karlem Gottem v písničce Chyť své dny. Na řadu přijde také Petr Novák, který bude chodit po špičkách. Přejeme vám klidný rozjezd dne, ať nemusíte spěchat, a když už, tak aspoň s dobrou muzikou. Pavel Kašpar u mikrofonu. Hezké pondělí vám všem.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut, naladili jste si nás 27. července. V roce 1454 vypověděl Ladislav Pohrobek Židy z Brna. 30 židovských domů, synagogu a židovských hřbitov přenechal Ladislav městské radě, aby je obsadila křesťany. V roce 1848 exploze lokomotivy nákladního vlaku na severní dráze císaře Ferdinanda mezi Hulínem a Napajedli zabila zhruba 4 členy osádky vlaku a další 2 zranili. 105 let dnes uplynulo od dne, kdy byl objeven inzulín. Pro lidi trpící cukrovkou znamenal záchranu. Právě tento hormon totiž umí upravit koncentraci cukru v krvi. Inzulin se povedlo poprvé izolovat kanadskému lékaři Bantingovi a jeho asistentu Bestovi. V roce 1939 se narodila herečka Gabriela Vránová. Dětství prožila v Brně, kde také v roce 1960 absolvovala na JAMU. Kariéru zahájila v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě, odkud po 2 sezónách přešla do Pražského divadla na Vinohradech. Zemřela v roce 2018. 27. červenec býval narozeninovým dnem pro slovenskou herečku Zoru Kolínskou. Na svět přišla v roce 1941. Naspívala také několik hitů, například první interpretkou písničkou Červené jablčko, kterou pak převzala Hana Hegerová. Zora Kolínská natočila také řadu televizních inscenací a vystupovala v kabaretních scénkách. Zpěvák, skladatel, kytarista, autor muzikálu Janek Ledecký dnes slaví 64. narozeniny. Do profesionální hudby vstoupil na začátku 80. let se skupinou Žentour. Kapela se prosadila v době, kdy český pop hledal modernější zvuk, něco mezi novou vlnou rockem a radiovou melodičností. Ledeckého hlas byl natolik výrazný, že přechod na solovou dráhu v roce 1992 nepůsobil jako skok do neznáma, ale jako logické pokračování. V roce 1968 zemřel Brně architekt Otto Eisler, rodák z Bystřice nad Pernštejnem. Byl jedním z mála brněnských meziválečných architektů, jehož dílo už v době svého vzniku zveřejňovaly zahraniční publikace. Podle jeho návrhů bylo realizováno velké množství brněnských nájemních domů a projektoval třeba i pavilony brněnské zoo. V roce 1996, právě 27. července, Štěpánka Hilgertová získala pro samostatnou Českou republiku první zlatou medaili, když vyhrála závod ve vodním slalomu. A ještě jedny hudební narozeniny na závěr. Mezi narozeninové oslavence dnes patří také Aleš Beiger. Český hudebník, zpěvák, kytarista, skladatel, producent, který se narodil v roce 1956. Zpočátku hrával v řadě amatérských skupin na severu Moravy a svého času se stal také frontmanem brněnské kapely Progress 2 v době, kdy vydávali slavné album Mozek. Ve své další kariéře pak tvořil další projekty, spolupracoval s Věrou Špinárovou, Ivetou Bartoševou a dalšími. No a my si Aleše Beigera připomeneme právě co by frontmana brněnských Progress 2. Na desce Mozek se jako druhá písnička objevuje neznámý genius, kterého si právě teď zahrajeme. Aleš Beiger slaví narozeniny. Všechno nejlepší přejeme.

0: Tady je Český rozhlas Brno, Aleš Bajger, který zpívali tuhle písničku v barvách progresu Dvě neznámý genius slaví dnes své narozeniny. Je 5:19, čas na počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se aktuálně pohybují relativně vysoko, zhruba mezi 16 a 21 stupni Celsia. 16, tedy v úvozovkách nejchladněji, je ve Ždánicích a 21 stupňů třeba ve Strážnici nebo ve Znojmě Kuchařovicích. A předpověď pro dnešek, ta dnes slibuje dopoledne oblačno, na většině území přehánky. Během odpoledne budou přehánky ustávat, bude polojasno, večer pak skoro jasno. Teploty dnes vysoké a letní budou se pohybovat mezi 25 a 28 stupni Celsia a vítr mírný, přes den čerstvý, severozápadní do 30 v nárazech až do 70 km za hodinu. Nejvíce ho čekáme v přehánkách. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce to dnes vyšlo v 5:18, tedy zhruba před 2 minutami. A zapadne ve 20:43. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Blízko Little Big Hornu zpíval Michal Tučný, tady je Český rozhlas Brno. A protože před půl šestou je tu tradiční čas na temné letopisy moravské, dnes vás vezmeme za válečným neštěstím v Brně Židenicích.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1941, tragédie na stemnělém nástupišti, další hrůza uprostřed války. Mnozí lidé, kteří stáli 18. září 1941 brzy ráno na železniční stanici v Brně Židenicích, přišli kvůli válce o příbuzné, o přátele i majetek. A to ještě mířili do Adamova, kde jako totálně nasazení pracovali ve zbrojovce a měli tak pomáhat vítězství Německa. Bylo po 16:15 ráno a pravidla zatemňování platila pro vlaky i drážní lucerny. Dodejme, že v Židenicích nefungovalo velké nádraží jako dnes, byla to spíše větší zastávka. Osobní vlak do Adamova, na který čekala v Židenicích skoro tisícovka lidí, nepřijížděl. Musel dát přednost spožděnému vojenskému vlaku, nařizovali to válečné předpisy. Železničář Josef Hájek, sloužící v Židenicích, tehdy vydával jízdenky, takže nemohl varovat čekající, že na nádraží se blíží jiný vlak, než očekávali. Přestože ho k takovému varování chtěl výpravčí Jaroslav Dvořák telefonicky přesvědčit, Josef Hájek nestihl ani zvednout telefon. Zástupy stojící podél kolejí vyrazili dopředu. Každý si chtěl před náročnou šichtou ještě na chvíli sednout aspoň na tvrdé lavici ve vagónu. Jenže v tom vjel do stanice z druhé strany rovněž spožděný rychlík číslo 148 od Prahy. Jak zaznamenali dobové prameny, na 150 metrech usmrtil 18 lidí a další vážně zranil. Paradox je, že strojvedoucí rychlíku teprve po průjezdu Židenicemi zjistil, že má na lokomotivě lidské ostatky. Společný pohřeb 10 obětí se konal 20. září na hřbitově v Židenicích. Byl smutnou souhrou událostí i předznamenáním dalšího vývoje. Moravský zemský prezident Jaroslav Mezník ještě stihl kondolovat pozůstalým. O pár dnů později ho gestapo odvezlo do Kounicových kolejí, kde zemřel, když si údajně dozorce jeho počínání vyložil jako pokus o útěk. Říšský protektor Konstantin von Neurath tehdy poslal pozůstalým peníze, ale právě v těch dnech ho Hitler fakticky nahradil kvůli údajné schovývavosti k obyvatelům protektorátu Reinhardem Heydrichem. Vyšetřování viny železničářů skončilo bez trestů. Lidé vstoupili do kolejiště na vlastní nebezpečí. Mimochodem, obětí na místě vlastně nebylo 18, ale 19. Zemřel i manželský pár, přičemž žena byla v 7. měsíci těhotenství.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: To byl 25. díl našeho cyklu, pokračování opět zítra v tomto čase.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Pracovníci charitních všetníků na Jižní Moravě se v poslední době setkávají s velkým zájmem dárců. Například v Blansku už nezbývá prakticky žádná kapacita a také jeho správci omezili množství darovaných tašek s oblečením na 2 na osobu. Stále by naopak pracovníci charity uvítali spacáky nebo deky. Tématu se budeme v našem vysílání věnovat už krátce po zprávách. Obecní hospoda v Mašovicích u Znojma dostane novou střechu. S opravou začne stavební firma tento týden. Rekonstrukce přijde obec se zhruba 500 obyvateli na skoro 2,5 milionu korun. S úhradou nákladů pomůže dotace Jihomoravského kraje. Konkrétně půjde o 1,4 milionu z programu na podporu bydlení a podnikání v rozvojově znevýhodněných územích. Profesionální jednotka hasičů z Chropině na Kroměřížsku má nové technické vybavení. Zlínský kraj na ně vyplatil dotaci 129 tisíc korun. Hasiči získali nové ruční radiostanice, zásahové komplety pro 2 osoby i vysavač na vodu, kterým dokážou při zatopení prostor vysát místo téměř do sucha. Podařilo se tak obnovit dosluhující vybavení a zvýšila se i akceschopnost chropiňských hasičů. Před týdnem skončily cenové stropy na paliva. Benzín v Česku za poslední týden zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny. Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu nárůst cen odpovídá tržním podmínkám, hlavně kvůli zdražování ropy. U nafty potom růst vysvětluje i návratem vyšší spotřební daně. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku oblačno až zataženo. S přeháňkami během odpoledne budou přeháňky ustávat a převažovat bude polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici 438 u Otrokovic. Havarovalo tam osobní vozidlo a narazilo do stromu. Nehoda se zraněním, na místě zasahují záchranáři. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Marta Kubišová, je 5 hodin a 38 minut. Sklad charitního šatníku v Blansku je obsypaný krabicemi s věcmi. V poslední době přibývá lidí, kteří chtějí především oblečením pomoci rodičům, samoživitelům, sociálně slabým nebo lidem bez domova. Jenomže kapacita skladu je na své hranici a tak musela charita nově množství darovaných věcí omezit. Jeden člověk může přinést maximálně 2 tašky oblečení, hraček nebo třeba kuchyňského vybavení.
1: Dětské oblečení, mám tam nějaký ramínka, ještě jsem si říkala, že tady by se využili.
2: Aha, určitě.
1: Na baťůžek, po mně tam je nějaká vesta a ještě tam mám nějaký hrnečky a to jsem vzala taky.
3: Veronika Dvořáková předává vedoucí charitního šatníku v Blansku, Janě Drápalové, 2 plné tašky s věcmi.
1: Většinou máme doma nějaké tašky a tam to střádáme, takže když už jsou to třeba ty 2, tak už to doneseme. Jsou to věci pod srdce, taky po nás, co už nevyužijeme a tak. Namísto, aby jsme to prodávali, tak radši někomu tady pomůžeme. Takže co je nezničený, to se nosíme. Víme, že nemáme nosit žádný roztrhaný věci, ani z fleky tady nedáváme.
3: Jana Drápalová si hned obě tašky bere a snaží se jimi proplést úzkou uličkou ve skladu. Zdi místnosti jsou zarovnané krabicemi s oblečením, botami nebo nádobím. A některými krabicemi se probírají klienti, třeba Eva Musilová.
4: Tak s dovolením, prosím vás.
3: Jdete po něčem konkrétním?
4: Nevím, co hledám. Něco hledám. Převážně i pro malýho, od ségry. Často sem chodím. A vždycky nesu 2 tašky.
3: Jo.
4: Myslím, že to vyplatí jako chodit, jo, vybírat si.
3: Věci už často není kam dávat a tak nově můžou lidé nosit jen 2 tašky. A ideální je, když předem zavolají a s vedoucí Janou Drápalovou se poradí, co je potřeba a co naopak v šatníku nevyužijí.
5: Máme všeho chuť. Máme i zimní, i letní, což třeba pro nás by bylo výhodnější, kdyby třeba lidi na zimu nosili zimní a v letě letní, že jo? Ale to tak jako nejde. Ale jinak máme všeho dost, boty, hračky, všecko, takže...
3: I kočárky tady vidím.
5: No.
3: Každopádně jsou i věci, které jsou v podstatě sázkou na jistotu. A charita je využije vždycky, slibuje vedoucí Blanenského denního centra Jana Němcová.
6: Určitě bychom uvítali celoročně spací pytle pro osoby bez přístřeší nebo teplé deky, protože vlastně dodáváme po celém okresu Blansko v rámci terénní služby denního centra.
3: Obecně převažuje mezi darovaným oblečením to dětské. Nejméně je naopak toho mužského, které je ale nejvíc potřeba. Z Blanska Alena Hysová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hrála, zpívala vám ABBA, tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 640 minut, čas na počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy dnes po ránu relativně vysoko, mezi 16 a 21 stupni Celsia. 21 je třeba v Lednici, ve Strážnici nebo v Brodě nad Dyjí a také ve Znojmě Kuchařovicích. Předpověď počasí slibuje dopoledne oblačno, na většině území přeháňky, během odpoledne budou přeháňky ustávat, bude polojasno, večer pak skoro jasno a nejvyšší teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia. Mírný přes den čerstvý severozápadní vítr do 30, v nárazech do 70 km za hodinu, nejvíce v přeháňkách a rozptylové podmínky budou velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 17 minut, zapadne ve 20 hodin a 43 minut. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 50 minut. Milí posluchači, a teď mám pro vás otázku na tělo, respektive ne na vaše tělo, ale spíše na tělo pštrosí. Strkají pštrosy hlavu do písku, nebo je to jen mýtus?

0: Právě na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: I matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Sportovní hala v Moravanech u Brna se blíží dokončení. Ulice Branka v brněnské části Komín je na 4 měsíce uzavřená. Registrace vozidel by se mohla vyřizovat online. Návrh dnes projedná vláda. A dnes čeká vás zpočátku oblačno a i zataženo, během dne polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Sportovní hala v Moravanech u Brna za 135 milionů korun je po více než roce a půl téměř hotová. Otevřít by ji obec chtěla v září. Momentálně dělníci provádějí poslední dokončovací práce. Třípatrová hala nabídne kromě sportoviště také fitness centrum, prostory pro skupinová cvičení nebo zázemí pro fyzioterapeuty, popisuje manažer haly Jan Vlach.
3: Na stavbě probíhají poslední dokončovací práce jako terénní úpravy a dokončování elektroinstalací, zprovozňování vzduchotechniky. Co se týče pronájmu, tak týdenní kapacity na trénování máme už plně obsazené v časech od 15 do 22 hodin a ještě se snažíme zaplnit dopolední blok.
1: Od dnešního dne řidiči neprojedou brněnskou ulicí Branka v Komíně. Plánovaná oprava jejich povrchu potrvá do konce listopadu. Neprůjezdná je tím pádem jedna z cest vedoucích do Bystrce. Součástí oprav je také úprava přechodů pro chodce a nároží ulic Branka a Hlavní.
4: Kvůli uzavírce jezdí auta objízdnou trasou. Ta se týká i trolejbusové linky 30, která nově jezdí odklonem po Kníčské ulici. U křižovatky s Brankou je potom doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. Pro vjezd do Branky si obyvatelé této ulice musí zažádat o povolenku. Tu si mohou vyřídit jak online, tak i osobně na podatelně úřadu městské části. Andrá Němcová, Český rozhlas.
1: Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat je ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupí jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy, říká mluvčí rezortu František Jemelka.
5: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
1: Dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti začíná program Českého rozhlasu. V rozhlasovém stanu bude například debata pro a proti o proměnách politické kultury nebo beseda připomínající 100 let od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. Návštěvníci se můžou těšit také na diskuzi o vztahu kultury a veřejnoprávních médií, datový speciál serveru i rozhlas.cz nebo pořad Hotspot Rádia Wave. Program uzavře noční poslech s Vltavou.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku oblačno až zataženo s přeháňkami. Během odpoledne budou přeháňky ustávat a převažovat bude polojasno, večer i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: V Brně je neprůjezdná silnice spojující Šlapanice a Slatinu. Jsou tam na vozovce spadlé dráty vysokého napětí. Jeďte přes Bedřichovice. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, dnes je pondělí 27. července roku 2026. Zmiňovali jsme už před hodinkou, že svátek dnes slaví Věroslav a možná nevíte, že dnešek je také celkem bizárním dnem ospalců. Takže pokud ještě podřimujete u ranního vysílání Českého rozhlasu Brno, děláte dobře a v podstatě slavíte svátek. Dnešek je také dnem krembrile, pokud máte rádi ten to dezert, tak si určitě pochutnejte. Když už jsme u toho jídla, tak dnešek je také dnem kuřecích stripsů. No a ještě jedno zajímavé a bizární výročí pro dnešek. Dnešek, to znamená 27. červenec, je také dnem obdivu k dudám. A řeč je samozřejmě o hudebním nástroji. No a když už jsme u muziky, tak jak jinak než písničkami bude pokračovat náš další program. Teď právě máš svou šanci. To je výzva od Marie Rotrové, pak se podíváme za brněnskou kapelou Futurum a jejich slavným hitem Zdroj z roku 1987. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani a užívejte dnešního dne. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Písnička Zdroj z doby album Jedinečná šance je na jím úplném konci a v celé stopáži má více než 7,5 minuty. 6 hodin a 12 minut, tady je Český rozhlas Brno a pojďme za sportem. Jeden brněnský fotbalový klub už má prvoligovou premiéru úspěšně za sebou, už podvečer se ale fanoušci můžou znovu vydat na stadion v Srbské ulici. Na nečekanou výhru Zbrojovky nad Spartou se pokusí navázat Artis, který přivítá Mladou Boleslav. V tomto případě to je premiéra přímo historická. Pro brněnský klub půjde po více než 100 letech existence o první zápas v nejvyšší soutěži.
1: Když jsem vlastně před rokem a půl jsem přicházel, tak to byl můj jednoznačný cíl, nebo ten největší cíl, proč jsem vůbec vlastně tehdy do Lišně přestoupil, že si chci znovu zahrát tu první ligu, takže pro mě to znamená hrozně moc a jsem šťastný, že se to povedlo.
2: Vnímá výjimečnost situace kapitán fotbalového Artisu Brno Martin Pospíšil. Pod starým názvem SK Líšeň vznikl klub v roce 1924 a nejvyšší soutěž dosud nikdy nehrál. Generální manažer Petr Kuba vnímá, že podle odhadů expertů má jít jen o rychlou návštěvu. Artis se ve většině predikcí nachází na poslední příčce.
3: My do toho s tou sezónou jdeme, jsme jednoznačně outsider, tu roli přijímáme. Tak je vlastně nastavený ten cíl do té sezóny, kdy naším jednoznačným cílem bude se v té první lize zachránit.
2: Na manažera navazuje trenér Roman Nádvorník.
4: Já tohle to vůbec nevnímám. Já se soustředím na to, aby jsme zvládli vstup do soutěže a tý práce máme strašně moc. Díky tomu, do jaký situace jsme se dostali.
2: Je totiž potřeba připomenout, jak Artis do první ligy postoupil. Jako třetí tým minulé druholigové sezóny nezvládl květnovou baráž se Slováckem. Nakonec ale dostal možnost nahradit Karvinou, vyloučenou kvůli korupci. Že bude trénovat prvoligový tým, tak Nádvorník zjistil až v průběhu přípravy, 3 týdny před začátkem sezóny.
4: Velká změna v tom přístupu těch hráčů, který bychom chtěli přivést, protože samozřejmě ta první liga zase o level vejš a musíte to poskládat. My jsme na to neměli moc času. Je to samozřejmě složitý, ty hráči nám přicházejí každým dnem, takže každý den se nám ta situace trošičku na tom hřišti mění, ale já věřím, že to zvládneme a že dobře vstoupíme do té sezóny.
2: Krátce před startem ročníku přišel třeba útočník Alexis Allegi z Jablonce. Podle sportovního manažera Zbyňka Zbořila by do druhé ligy takový hráč nikdy nepřišel bez ohledu na peníze. A na trhu zůstává Zbořil aktivní, přestupní termín trvá do září.
5: Uvidíme potom pak tu krutou realitu třeba v té lize a budeme třeba nuceni třeba něco ještě reagovat, ale v každém případě ještě jsme v jednáních s některými hráči, ale nechci konkretizovat ani posty, ani počet, protože jak směrem dovnitř, tak směrem ven, jako to rozhodně uzavřené ještě není.
2: Jaká je kvalita Artisu, napoví úvodní duel proti Mladé Boleslavi. Začne v 18 hodin. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 19 minut pro vás máme aktuální předpověď počasí. Sledujeme také vývoj teplot po ránu. Momentálně se pohybují mezi 16 a 21 stupni Celsia, takže moc se toho zatím nemění. 16 stupňů stále ve Ždánicích, 21 už je v Lednici, v Kobylí, ve Znojmě, Kuchařovicích, ve Strážnici a také v Tišnově Hájku. Předpověď pro dnešek, ta slibuje dopoledne oblačno, na většině území přehánky. Během odpoledne budou přehánky ustávat, bude polojasno, večer pak skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, mírný přes den čerstvý severozápadní vítr do 30, v nárazech do 70 km za hodinu, samozřejmě nejvíce v přehánkách. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce. A slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 18 minut, zapadne ve 20 hodin a 43 minut. Dobré ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto.
3: Hostem úterního dopoledního vysílání 28. července bude záchranář a zdravotní sestra v jedné osobě Michal Vodička. Je členem českého traumatýmu, který zasahuje u velkých katastrof u nás i v zahraničí. Michal Vodička se podělí o svou zkušenost z mise po zemětřesení v Nepálu. Popíše výcvik týmu, ale přidá i historky z jeho profese záchranáře a zdravotníka školitele. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 23 minut. Na trávníku, bez chodníku, v garáži nebo v úzkém průchodu, kam se člověk sotva vejde. Je to v pořádku? Brno chystá nová pravidla pro umisťování výdejních boxů. Vymyslela je kancelář městského architekta. Jak jsou přísná a kolik boxů v Brně vůbec je, to prozradí brněnská jedenáctka. Poví taky, co bude s bývalou muzejkou, nebo proč správa železnic zažalovala magistrát. A také, kam láká nové turisty Jusit, mapa Brna a okolí, třeba do Kodaně, teda do Kuřimi. Více informací v brněnské jedenáctce a její kompletní znění si můžete poslechnout na našem webu brno.rozhlas.cz. Zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman a ty další tu budou za 5 minut.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Lepší podmínky pro růst stávajících i výsadbu nových stromů připravují dělníci na sídlišti v Brně v Židenicích. Rekonstrukce za 12 milionů korun se týká vnitrobloku mezi Julianovským náměstím a mateřskou školou v Mazourově ulici. Městská část musela původní projekt po začátku stavebních prací upravit. Výsadbové jámy jsou větší a vyplněné speciální směsí, aby v nich snadněji rostly stromy. Vedení obce Lelekovice na Brněnsku připravuje nové bydlení pro seniory. Radnice odkoupila dům na návsi, ve kterém do roku 2029 vznikne 6 malometrážních bezbariérových bytů. Součástí budovy bude i komunitní místnost pro setkávání nájemníků. Stavbaři v Uherském Hradišti pomalu dokončují nový zimní stadion. Uvnitř aktuálně řemeslníci dělají třeba obklady. Před hlavním vstupem potom vzniká malé náměstíčko s posezením a úpravou. Prochází i prostor před komerční budovou, kde přibude nový chodník. Hala se dvěma ledovými plochami a ubytovnou bude stát téměř 450 milionů korun. Fotbalisté Slávie na úvod nové sezóny šance ligy porazili Slovácko 5-1, Hradec Králové Pardubice 2-1 a Jablonec stejným poměrem zdolal Olomouc. V 18 hodin se poprvé mezi elitou představí nováček soutěže Artis Brno proti Mladé Boleslavi. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme proměnlivou oblačnost místy s přeháňkami. Později odpoledne a večer začnou přeháňky postupně ustávat a oblačnost ubývat na polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně je neprůjezdná silnice spojující Šlapanice a Slatinu. Jsou tam na vozovce spadlé dráty vysokého napětí. Objíždějte přes Bedřichovice. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 38 minut, zpíval vám John Denver. Recept na jogurtový koláč, který zaujal posluchače, a také narozeniny Milana Údeho. To jsou témata, o kterých bude mluvit kolegyně Julie Kalodová v příspěvku o novinkách Českého rozhlasu Brno. Začínáme.
1: Je tu Erko, pravidelná rubrika s novinkami a posluchačskými otázkami, které přicházejí na adresu brno@rozhlas.cz. V úterý slaví 90. narozeniny dramatik a spisovatel Milan Úde. V úterním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno s ním osobně promluvíme, ale také odvysíláme unikátní a jedinečné překvapení, které připravil hudební skladatel Miloš Štědroň. Spolu mimo jiné stály u zrodu legendární Balady pro banditu. Videoverze tohoto překvapení bude na našem Facebooku, kde případně můžete přidat svůj pozdrav i vy. A na našem webu si kromě připomínek v zeleném rinku lze najít už teď třeba rozhovor z 1. ledna, v němž se Milan Úde poprvé setkal s uznávaným právníkem, bývalým ombudsmanem Pavlem Varvařovským. Takže si to pusťte. To byla pozvánka a teď se podíváme do e-mailové pošty. Dobrý den, nestihla jsem zaznamenat recept na jogurtovou buchtu na plech. Pomůžete mi? Ptá se paní Drahomíra Červená v e-mailu, který přišel na adresu brno@rozhlas.cz. Milá paní Drahomíro, vyhledala jsem v archivu zmíněnou letní dobrotu a za chvíli vám ji pustím. Recept ve vysílání Českého rozhlasu Brno po 10. hodině představila naše produkční Dana Lachmanová a nadšeně reaguje i moderátorka Jarka Vykoupilová.
2: A stačí na to jeden bílý jogurt malý, z těch 150 gramů, jakýkoliv. A z tohoto kelímku vycházíme. Jo? Takže jeden jogurt, 1,5 toho kelímku mouky. Polohrubé mouky, půl kelímku oleje,
3: ano.
2: Půl kelímku cukru, jedno vajíčko a prášek do pečiva.
1: A já přidávám dovětek, směs nalejte na plech, posypejte drobenkou a po upečení polejte máslem, poradila produkční Dana Lachmanová. Věřím, že vás tipy z vysílání potěšily, pro mě bude potěšení připravit další díl na příští týden ve stejnou dobu. Mějte se pěkně a rádi, naslyšenou se těší Julie Kalodová.
4: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 6:45, teploty na jihu Moravy mezi 16 a 21 stupni Celsia a předpověď počasí ta dnes slibuje dopoledne oblačno, na většině území přehánky, během odpoledne budou přehánky ustávat, bude polojasno, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, vítr mírný, přes den čerstvý severozápadní do 30, v nárazech až do 70 km za hodinu nejvíc foukat bude během přehánky. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 18 minut, zapadne ve 20 hodin a 43 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu pondělního Českého rozhlasu Brno. Hezké vstávání přejeme.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 50 minut. Krátce před sedmou je tu další díl našeho letního servisu praktických rad a doporučení pro prázdninové dny. Dnes s dotazem. Přemýšleli jste, co si zbalit na cestu do prázdninové lékárničky? Nemám s tím samozřejmě na mysli léky, které pravidelně užíváte. Tam je důležité myslet samozřejmě nejen na dostatečné množství, ale také, jak je během pobytu skladovat. Jestli třeba potřebují chlad nebo sucho. Zamyslete se i nad věcmi, které si vozíte jaksi pro jistotu. Jejich konkrétní podoba se liší podle toho, kam pojedete. Jiná bude u někoho, kdo tráví celé dny na pláži a jiná u aktivního turisty nebo horolezce. V tomto ohledu vám určitě poradí v lékárně. Zejména obvazy a náplasti si berte v objemu podle možných rizik zranění či očekávaných puchýřů. K tomu patří i dezinfekce, repelent, opalovací přípravek a hodí se mít třeba jen i pro jistotu nějaký s vyšším ochranným faktorem, než běžně čekáte. V lékárničce by neměly chybět například léky na zažívání, teplotu nebo gely na štípnutí hmyzem. Hodit se mohou i kapky do očí nebo léky na alergii. Vhodné jsou například i pinzety na odstranění klíšťat. Rodiny s dětmi musí myslet na vhodné formy léků, třeba sirupy. A ještě jedna rada, pokud si berete léky na cestu letadlem, zeptejte se na letišti, jak je to s těmi, které mají tekutou konzistenci. Může se stát, že tomu, abyste je mohli vzít na palubu, nebude stačit původní obal, ale bezpečnostní pracovníci si vyžádají také lékařské potvrzení. Přejeme vám šťastné prázdninové cesty, ať už vyrážíte kamkoliv, a přejeme vám hlavně, ať vám dneska všechno funguje tak, jak si přejete, a je pondělí 27. července co nejpříjemnější. A tohle je víc než stylová písnička. Manic Monday právě o pondělku hrají a zpívají vám Bangles. Velký hit z 80. let. Pěkný poslech přejeme.

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Rajhrad na Brněnsku chce za zdravotním střediskem vybudovat nový multifunkční areál. V Brně na ústředním hřbitově vznikne nové pietní místo pro oběti komunistického útlaku. Ministři mají dnes poslední jednání před vládními prázdninami. A dnes čekáme promenlivou oblačnost a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Za budovou zdravotního střediska v Rajhradě na Brněnsku naproti poště má vzniknout nový multifunkční areál. Vedení města na to aktuálně vysoutěžilo projektanta. Dělníci novou budovu postaví místo nedalekých garáží, které musí zbourat. Budou tam bezbariérové ordinace dětských lékařů, prodejna domácích potřeb nebo víceúčelové prostory pro město. Pokračuje nezávislý starosta Rajhradu František Ondráček.
3: Ten meziprostor mezi tou stávající budovou zdravotnického střediska a těmi novými objekty bychom chtěli otevřít z obou stran, tak aby tam vzniklo takové náměstíčko, kde by bylo možnost, aby se lidi posedili na lavičce, případně si třeba z nějaké kavárničky dali něco dobrého.
1: Podle starosty by se sestavbou mohlo začít příští rok. Na ústředním hřbitově v Brně vznikne nový pomník obětí komunistického útlaku. Město hledá firmu, která pro něj vytvoří pamětní desku. Pietní místo má přiblížit příběhy pohřbených lidí, jak doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
4: Pomník má vytvořit důstojné pietní místo věnované památce 1107 osob, které spojuje skutečnost, že nebyli pohřbeni individuálně. Má tedy proměnit dosavadní hromadné pohřebiště v prostor tichého zastavení, rozjímání či modlitby.
1: Kvůli celosvětovému nadbytku mléka klesají jeho ceny. Podle Českomoravského svazu mlékárenského je nadprodukce v České republice zhruba 4%. Výkupní ceny pro zemědělce jsou tak často pod výrobními náklady, říká například Josef Diviš z farmy Selecta Pacov.
5: Když porovnám cenu za litr mlíka před rokem, tak je úplně stejná, akorát je o 3 koruny nižší. Jo. A tak když my produkujeme nějakých 500 000 litrů měsíčně, tak si každý dopočítá, jak kolik peněz jako přicházíme. Jo. Náklady jsou někde 11,50 a my máme cenu za 10,27.
1: Ministry dnes čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na pravidelném zasedání by se měli sejít po dvoutýdenní přestávce v polovině srpna. Na programu dnes mají například návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozice peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti by měli poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, závislostmi nebo v krizových životních situacích. Co dalšího chce kabinet stihnout, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
6: Máme tam některé technické náležitosti, třeba z toho mého dvorku tam dáváme úplně do souladu a do finále převod všech kosmických aktivit z ministerstva dopravy na ministerstvo průmyslu.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami. Později odpoledne a večer začnou přeháňky postupně ustávat a oblačnost ubývat na polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně na dálnici D1 na kilometru 174 ve směru na Prahu. Je tam odstavené nákladní vozidlo s poruchou. Jinak je provoz bez výrazných komplikací a hlášených nehod. Šťastné cesty přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásný. krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 7 hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Je pondělí 27. července a po dvou písničkách, to znamená po těch dvou hitech, které pro vás chystáme na úvod hodiny, jeden z nich je Jakoby nic od Heleny Vondráčkové a Jedeme do Afriky, to už je klasika Jojo Band, pro vás máme soutěž, jak se u nás mluví. No a ta vás dnes zavede pro další soutěžní slůvko Nahanou a pro výherce máme román, který se jmenuje Matky a dcery. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Známá linka sem k nám do studia 726465200. A za chvíli začínáme. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Krásný den vám všem, milí posluchači, 7 hodin a 13 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je tu pro vás připravená soutěž, jak se u nás mluví. Pro dnešní slovo, jehož význam budeme hádat, zamíříme na Hanou. Tušíte, čemu se tam říká čubr? Co by to nahané podle vás mohl být čubr? Zavolejte a zkuste si tipnout nebo vybrat některou z našich variant odpovědí. 726465200, linka sem k nám do studia. Těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den. Dobrý den, tady je Ludmila.
0: Dobrý den, Ludmilo, vítám vás a držím palce, ať dneska uhodnete soutěžní otázku. Ptáme se vás, co by to nahané mohl být čubr. Ludmilo, co myslíte? Slyšela jste někdy?
1: No, myslím si, ale poprosila bych o nápovědi.
0: Určitě. Tak máme pro vás tři typy. Čubr může být buď za prvé vrabec, nebo za druhé velmi slabé kafe, anebo za třetí rozcuchaný člověk. Tak co podle vás bude čubr nahané? Vrabec, Ačko nebo jednička, dvojka velmi slabé kafe a nebo trojka rozcuchaný člověk? Co myslíte?
1: To je těžké.
0: Myslela jste něco jiného úplně?
1: No, já jsem myslela čubr, jako jak bych to řekla teďka. Jako takové pohodové, nebo...
0: Ano, rozumím. Tak co myslíte, co bude čubr nahané? Vrabec Ačko, velmi slabé kafe Bčko, nebo rozcuchaný člověk Cčko?
1: Asi Ačko by dala.
0: Zkusíte vrabce, jo?
1: Ano.
0: A děláte dobře, Ludmilo. Protože je to fakt vrabec, představte si, já jsem si říkal, jestli to nebude ten rozcuchaný člověk, a je to vrabec, vidíte, perfektní, tak chvilka váhání a správná odpověď je tady, výborně, gratuluju vám. Poprosím vás, nezavěšujte a domluvíme se na předání ceny, vidíte, podlohem rozmyšlení to vyšlo. Nemáte vůbec za co, krásné ráno, Ludmilo, naslyšenou.
1: Nazhledanou.
0: Je přesně 7:45, tady je Český rozhlas Brno, soutěž, jak se u nás mluví, to bude zase zítra krátce po 7. hodině. No a po písničce už na vás čeká počasí, dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 18 minut. Máme pro vás aktuální předpověď počasí. Jak to vypadá s teplotami? Ty jsou díky oblačnosti zatím ve stále velmi podobných intencích mezi 18 a 21 stupni, takové je momentální rozpětí. A předpověď? Ta slibuje dnes dopoledne. Očekáváme oblačno, na většině území přehánky. Během odpoledne bude přeháněk ubývat a večer by mělo být polojasno až skoro jasno. Teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Mírný přes den čerstvý severozápadní vítr do 30, v nárazech až do 70 km za hodinu, takže vypadá to na den, kdy bude celkem silně foukat, zvláště během přeháněk, buďte opatrní. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 18 minut, zapadne ve 20 hodin a 43 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme vám, ať vám dnešek sedne jako vaše oblíbená písnička. Dobré ráno.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.
3: Hostem pondělních dobrých rad Českého rozhlasu Brno bude 27. července Milan Mikin Apple, volnočasový pedagog a aktivní dědeček čtyř vnuků, a povídat si budeme o palčivém a nejen letním tématu, jak dostat děti či vnoučata od počítačů a mobilů ven, tedy z online světa do přírody. Proč je pro děti důležitý čas strávený venku? Jak se do společných aktivit mohou zapojit prarodiče? Náš host jistě poradí a inspiruje. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7:24. I dnes pro vás máme před 7:30 několik tipů na dnešek. Takže pokud máte chuť a čas, můžete vyrazit třeba do amfiteátru na Kraví hoře, kde dnes vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem. Akce je součástí letní scény divadla Bolka Polívky a koncert začne v 7:00. Filozofický koncert pro slovanskou epopej se dnes koná v rámci hudebního festivalu Znojmo 2026 na nádvoří renesančního zámku v Moravském Krumlově. Zazní slovanské tance Antonína Dvořáka v podání dvou výrazných klavírních osobností, Renaty Lichnovské Ardaševové a Andrej Linsbauer, a slovem doprovodí Michal Stehlík. Na putování po znojemských kryptách a sklepeních se dnes můžete vydat v 19 hodin. Sraz je před budovou informačního turistického centra v ulici Obrokové a samozřejmě pokud bude ještě místo. Trasa povede přes kryptu v kostele svatého Jana Křtitele, kostel svatého Mikuláše Karner, Znojemský hrad po archeologickou expozici v podzemí pod Václavským náměstím a kostel svatého Kříže. A ještě důležité připomenutí, pokud i vy pořádáte nějakou akci, na kterou byste chtěli pozvat ostatní posluchače a veřejnost, udělejte to prostřednictvím našeho formuláře na webu brno.rozhlas.cz v sekci Kontakt. Pozvánku rádi zveřejníme. 7:25, Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme krásné ráno.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Český rozhlas Brno, písničky, které nestačí.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Je 7:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
3: Rekonstrukci obchvatu Moravských Budějovic dnes zahajuje ředitelství silnic a dálnic. Provoz na hlavním tahu 1/38 ve směru ze Znojma na Jihlavu zůstane zachovaný. V opačném směru povede objížďka přes centrum města. Oprava 6,5 kilometru dlouhého obchvatu by měla být hotová do 2 měsíců a vyjde na 79 milionů korun. Pracovníci charitních šatníků na Jižní Moravě se v poslední době setkávají s velkým zájmem dárců. Například v Blansku už nezbývá prakticky žádná kapacita a taky jeho správci omezili množství darovaných tašek s oblečením na 2 na osobu. Stále by naopak pracovníci charity uvítali spacáky nebo deky. Tématu se budeme v našem vysílání věnovat už krátce po zprávách. Obecní hospoda v Mašovicích u Znojma dostane novou střechu. S opravou začne stavební firma tento týden. Rekonstrukce přijde obec se zhruba 500 obyvateli na skoro 2,5 milionu korun. S úhradou nákladů pomůže dotace Jihomoravského kraje. Konkrétně půjde o 1,25 milionu korun z programu na podporu bydlení a podnikání v rozvojově znevýhodněných územích. Ministerstvo dopravy navrhuje další digitalizaci registraci vozidel. Nově by si lidé mohli vyřizovat registrační značky online přes portál dopravy a vyzvednout si je mimo úřad. Návrh, který dnes projedná vláda, počítá taky s možností ponechat si vlastní značku při pořízení nového auta. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami. Později odpoledne a večer začnou přeháňky postupně ustávat a oblačnost ubývat na polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Opatrně v Brně v Porgesově ulici. Osobní vozidlo tam narazilo do svodidel. Na místě zasahují složky IZS. Počítejte s omezením provozu. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. Sklad charitativního šatníku v Blansku je obsypaný krabicemi s věcmi. V poslední době přibývá lidí, kteří chtějí především oblečením pomoci rodičům, samoživitelům, sociálně slabým nebo lidem bez domova. Jenomže kapacita skladu jak je na své hranici. A tak musela charita nové množství darovaných věcí omezit. Jeden člověk může přinést maximálně 2 tašky oblečení, hraček nebo třeba kuchyňského vybavení.
1: Dětského oblečení, mám tam nějaký ramínka, ještě jsem si říkala, že tady by se využili.
2: Aha, určitě.
1: Na baťužek, po mně tam je nějaká vesta a ještě tam mám nějaký hrnečky a to jsem vzala taky.
3: Veronika Dvořáková předává vedoucí charitního šatníku v Blansku, Janě Drápalové, 2 plné tašky s věcmi.
1: Většinou máme doma nějaké tašky a tam to střádáme, takže když už jsou to třeba ty 2, tak už to doneseme. Jsou to věci pod srdce, taky po nás, co už nevyužijeme a tak. Namísto, aby jsme to prodávali, tak radši někomu tady pomůžeme. Takže co je nezničený, to se nosíme. Víme, že nemáme nosit žádný roztrhaný věci, ani z fleky tady nedáváme.
3: Jana Drápalová si hned obě tašky bere a snaží se jimi proplést úzkou uličkou ve skladu. Zdi místnosti jsou zarovnané krabicemi s oblečením, botami nebo nádobím. A některými krabicemi se probírají klienti, třeba Eva Musilová.
4: S dovolením, prosím vás.
3: Jdete po něčem konkrétním?
4: Nevím, co hledám. Něco hledám. Převážně i pro malýho, od ségry. Často sem chodím a vždycky nesu 2 tašky.
3: Jo.
4: Myslím, že to vyplatí jako chodit, jo, vybírat si.
3: Věci už často není kam dávat a tak nově můžou lidé nosit jen 2 tašky. A ideální je, když předem zavolají a s vedoucí Janou Drápalovou se poradí, co je potřeba a co naopak v šatníku nevyužijí.
5: Máme všeho chuť. Máme i zimní, i letní, což třeba pro nás by bylo výhodnější, kdyby třeba lidi na zimu nosili zimní a v letě letní, že jo? Ale to tak jako nejde. Ale jinak máme všeho dost, boty, hračky, všecko, takže...
3: I kočárky tady vidím.
5: No.
3: Každopádně jsou i věci, které jsou v podstatě sázkou na jistotu. A charita je využije vždycky, slibuje vedoucí Blanenského denního centra Jana Němcová.
6: Určitě bychom uvítali celoročně spací pytle pro osoby bez přístřeší nebo teplé deky, protože vlastně dodáváme po celém okresu Blansko v rámci terénní služby denního centra.
3: Obecně převažuje mezi darovaným oblečením to dětské, nejméně je naopak toho mužského, které je ale nejvíc potřeba. Z Blanska Alena Hysová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 46 minut. Je tu pro vás připravená aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 17 a 21 stupni Celsia a předpověď pro dnešek slibuje oblačno, na většině území přehánky, alespoň dopoledne. Během odpoledne budou přehánky ustávat, bude polojasno a večer by mělo být skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes mezi 25 a 28 stupni Celsia.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Na Jižní Moravě rok od roku ubývá svateb a naopak přibývá rozvodů. Potvrzují to i právě zveřejněná data Českého statistického úřadu za loňský rok. Trend ovšem není jen regionální, ale celostátní. Několik zajímavostí ze zprávy krajských statistiků teď vypíchneme s reportérem Tomášem Krebrem. Tome, vítej, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Kolik tedy bylo loni na Jižní Moravě svateb?
1: Necelých 5 000, což je o 1200 méně než v roce 2022, po kterém začalo sňatků každoročně ubývat. Není to ale jenom tím, že se lidé z různých osobních důvodů berou méně často nebo ve vyšším věku. Musíme vzít v potaz i populační křivky, nebo to, že v roce 2022 svateb naopak výrazně přibylo po 2 letech omezení spjatých s covidovou pandemií.
0: V jakém věku se snoubenci teď nejčastěji berou a omezme to jen na první manželství?
1: Ano, nevěstám je v průměru 31 a ženichům 34 let, ale třeba v roce 2006 bývali průměrní v uvozovkách prvomanželé o 4 roky mladší. Věkový rozdíl mezi ženou a mužem bývá zpravidla 1 rok, největší rozdíl byl v loni 52 let. Podle statistik ale láska, řekněme, kvete v každém věku, protože nejstarším snoubencům bylo loni přes 80 roků.
0: Mnoho snoubenců si pro svůj den pečlivě vybírá datum sňatku. Sledují statistici třeba i tohle?
1: Ano, sledují a v tomto ohledu bylo nejvíce svateb loni v sobotu 7.7., kdy si lásku, věrnost slíbilo přes 200 párů. Svatby ale byly i na Silvestra nebo na apríla, ovšem na Štědrý den žádná. Kromě data si lidé vybírají pochopitelně taky hezká místa, kromě tradičních kostelů či obřadních síní. Třeba v Brně je populární Vila Šťastny nebo zahrady pod Špilberkem či Petrovem a do této oblasti můžeme zahrnout i oblíbený Zelený trh nebo divadlo Husa na provázku. Podle mluvčího radnice Brna středu Michala Šťastného jsou ale oddávající ochotní splnit snoubencům i netradiční přání.
2: Těch míst je celá řada, kde naši pracovníci pomáhali se zajištění svatby. Jednalo se například o Mahenovo divadlo, Hvězdárnu na Kraví hoře, nebo třeba tělocvičnu pod hradem Špilberk. Evidujeme také svatby například ve Vodojeme a na dalších netradičních místech.
1: Ještě další zajímavost, každý 10. ženich byl v Jihomoravském kraji v loňském roce cizinec, nejvíc bylo Slováků a každá 9. nevěsta byla cizinka, nejvíc bylo Ukrajinek.
0: Jaká je to jméno?

0: naopak statistika rozvodů v kraji. Už jsme naznačili, že jich mírně přibývá. Je to tak?
1: Je to tak, a to od roku 2023, kdy jich bylo něco přes 2000 a loni přes 2300. Úplně nejvyšší míru rozvodovosti vztaženou k počtu obyvatel statistici zaznamenali na Vyškovsku. V absolutních číslech se ale lidé nejvíc rozváděli v Brně. 8 manželství se loni nedočkalo ani prvního výročí svatby. Jedno manželství se rozpadlo po 70 letech. Loni došlo k nejvíce rozvodům po 7 letech trvání svazku, ale obecně platí, že nejvyšší podíl rozpadených vztahů tvoří ty, které trvají 20 a více let.
0: Kdy se zvyšuje věk lidí, kteří se poprvé berou, roste třeba i věk těch, kteří se poprvé rozvádí?
1: Přesně tak, i tady to platí stejně. Muži se v průměru poprvé rozvádějí v 45 a ženy ve 42 letech. V roce 2006 byl průměrný věk rozvádějících se párů zhruba o 6 let nižší.
0: Jihomoravské statistiky svadeb a rozvodů jsme probrali s reportérem Tomášem Kremrem. Tome, díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Verichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Seniori v Lelekovicích na Brněnsku se zabydlí v nových bezbariérových bytech. Brno varuje před podvodnými zprávami o nezaplaceném parkování. Paliva v Česku jsou týden po konci státní regulace dražší. Podle petrolejářů to odpovídá tržním podmínkám. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Vedení obce Lelekovice na Brněnsku připravuje nové bydlení pro seniory. Radnice odkoupila dům na návsi, ve kterém do roku 2029 vznikne 6 malometrážních bezbariérových bytů. Součástí budovy bude i komunitní místnost pro setkávání nájemníků, upřesňuje nezávislý starosta Aleš Mikauš.
5: Případně se to dá využít jako nějaký startovací byty pro úplně začínající rodinu, když ten pár ještě nemá děti a je ve dvou, ale už chce zkusit nějaký samostatný bydlení, kdyby nebyl zájem ze strany těch seniorů. Ale myslím si, že zájem bude velký.
3: Brno upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkování. Její sdělení má v příjemci vzbudit dojem, že nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park. Výzva ho nabádá k využití odkazu na uhrazení dlužné částky. Jde však o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje.
6: Oficiální provozovatelé parkovacích systémů výzvy k platbě pomocí SMS zpráv podle zástupců Brna nevyužívají. Lidé by na ně vůbec neměli reagovat a na odkazy v nich neklikat. Stav plateb za parkování si řidiči můžou ověřit v aplikaci Easy Park, případně na stejnojmenném internetovém portálu. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: V Česku už týden neplatí cenové stropy pro paliva na čerpacích stanicích. Data společnosti CCS ukazují, že nafta i benzín po konci regulace zdražily. Podle petrolejářů to ale odpovídá tržním podmínkám.
7: Litr benzínu v uplynulém týdnu zdražil v průměru o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu teď kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě zdražuje ropa na světových trzích. U nafty se navíc po konci regulace vrátila na původní výši spotřební daň, což podle Louly zvýšilo cenu o 2 koruny a 35 haléřů. Nafta by podle Louly mohla zdražovat o desítky haléřů i v tomto týdnu, zatímco ceny benzínu by měly stagnovat. Loula zároveň vyloučil, že čerpací stanice uměle navyšují své marže. Ministerstvo financí je spolu s cenami sleduje, o obnovení regulace ale zatím neuvažuje. Vít Andrle, Český rozhlas.
8: Sport.
3: Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kontaktní disciplíně kajak cross. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě, kde ze všech vyřazovacích jízd postoupil bez větších problémů a ve finále se dostal do čela v závěru trati.
9: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si z něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou a on byl hrozně takový nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral. Ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
3: Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami. Později odpoledne a večer začnou přeháňky postupně ustávat a oblačnost ubývat na polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Silný provoz a kolony vás zdrží na příjezdu do Brna po D2 ve směru z Bratislavy. Auto zastavují na 3. kilometru a pomalu se sunou až do Brna. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:05 je s vámi Český rozhlas Brno. Je pondělí 27. července, svátek dnes slaví Věroslav, což je typické slovanské jméno složené ze dvou slov víra a sláva. Obvykle se vykládá jako ten, kdo slaví víru nebo slavný svou vírou. Věroslavů věru není moc, zhruba nějakých 800 necelých podle posledních údajů, ale pokud by se nějaký Věroslav mezi posluchači Českého rozhlasu Brno našel, neradi bychom na něj zapomněli, takže všem Věroslavům všechno nejlepší. A stejně tak vše nejlepší také dnešním narozeninovým oslavencům, kteří mají v občankách či rodných listech 27. červenec. Patří mezi ně třeba i Janek Ledecký. Buďte zdraví, šťastní a spokojení, užijte si dnešního dne. No a protože bude teď dopoledne trošku zakaboněno pod mrakem, večírek může začít klidně hned. Posíláme vám k tomu jednu souměrnou Báru Basikovou a za chvíli už je tu také počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásný 27. červenec. Dobré ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology, abychom byli úplně konkrétní, je na řadě v 8 hodin a 13 minut. U mikrofonu Mojmír Martan. Mojmíre, vítejte, dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli?
2: Tak tu chvíli máme nad Jihomoravským krajem hodně oblačnosti, oblačno až zataženo, jen ojediněle se ale vyskytuje slabý déšť a teploměry ukazují většinou hodnoty mezi 20 a 24 stupni.
1: Jaké počasí Mojmíre přinese 27. červenec?
2: Přinese proměnlivou oblačnost. Od severozápadu se během dne místy vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřka. O něco více těch přeháněk by mělo být v té severní části kraje než v jižní. Později odpoledne a večer začnou přeháňky postupně ustávat a oblačnost ubývat nejčastěji na polojasno. 25 až 28 stupňů budou nejvyšší denní teploty. Na severu kraje bude lokálně chladněji jen 23 stupňů. No a foukat bude mírný, přes den potom postupně i čerstvý severozápadní nebo západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. V přeháňkách a případných bouřkách může fouknout přechodně i více.
1: Mojmíre, když se podíváme na počasí dalších dnů, půjdou tam teploty spíše nahoru nebo zůstaneme na stejných hodnotách?
2: Půjdou nahoru, i když o zítřku to tak jednoznačně není, protože noční teploty budou nižší než tuto noc, protože ta noc bude postupně polojasná až jasná, takže ranní teploty 15 až 12 stupňů, ale odpolední teploty 28 až 31 stupňů na severu kraje, lokálně jen 26 a jinak i přes den čekáme spíše slunečné počasí, odpoledne většinou polojasno, ty další dny už potom budou podstatně teplejší, středeční ráno 17 až 13, ale odpoledne 31 až 35 stupňů a slunečné počasí.
1: Moc krát díky. Poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 27. červenec.
2: Nejtepleji bylo v roce 1983 v Brodě nad Dyjí, a to 37,2 stupně. Nejchladněji v Boskovicích v roce 1975, tam tehdy naměřili 4,8 stupně Celsia.
1: Říká meteorolog Mojmír Martan. Mojmíre, moc krát díky, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Ochránit vzrostlé stromy a vytvořit co nejlepší podmínky pro ty nově vysazované. Takový úkol dalo vedení Brna Židenic firmě, která rekonstruuje rozsáhlý vnitroblok na sídlišti v Juliánově. Úprava prostranství vymezeného krásného souběžnou a Mazorovou ulicí a Juliánovským náměstím začala v červnu. Projekt ale museli odborníci po startu prací změnit, aby přežili stromy.
1: Malý bagr rozhrnuje štěrk v místech, kde budou už na podzim růst nové stromy. Ty stávající, vzrostlé, mají kmeny pečlivě zakryté bedněním, aby je stroje nepoškodily. A pracovníci navíc zalévají jejich kořeny, které jsou jen pár centimetrů pod povrchem.
2: Když jsme se tady nechali dělat nějaké sondy, tak jsme zjistili, že ty stávající stromy vzrostlé mají kořeny poměrně mělce, protože je tady jílové podloží.
1: Přímo na staveništi vysvětluje nezávislá židenická místostarostka Jana Šťastná.
2: Ty kořeny do toho jílu nejdou, protože tam není půdní vzduch a není tam voda.
1: To, že stromy nemají ideální podmínky, se ukázalo už v minulosti, kdy se některé museli pokácet nebo prořezat.
2: Z dlouhodobého hlediska se to projeví a ty stromy pak můžou být nebezpečné, takže se snažíme ty podmínky zlepšit jak pro ty stávající stromy, tak hlavně pro ty nové výsadby.
1: Prakticky to znamenalo za pochodu přepracovat už hotový projekt, říká Milan Moravec z firmy, která prostranství rekonstruuje.
3: Projektant musel zohlednit ten rozsah těch kořenových systémů a musel upravit projektovou dokumentaci. Měnil se i rozsah té stavby a těch částí, které budou vznikat jako zpevněné plochy a chodníky.
1: Dobré podmínky pro nové stromy mají zajistit větší výsadbové jámy, které jsou navíc vyplněné strukturálním substrátem, tedy směsí hrubého štěrku, zeminy a biouhlí, popisuje Jana Šťastná.
2: Ta vlastně zajišťuje, že v tom prostoru je půdní vzduch a lépe má vodu. Stromy nejsou hloupé a samozřejmě ty kořeny jdou tam, kde jsou pro ně ideální podmínky.
1: Celá tato příprava slouží k tomu, aby se tu na podzim mohlo vysázet 7 stromů, hlavně javorů, třešní a muchovníků.
2: Sázet budeme koncem října, začátkem listopadu, teďka v těch teplotách a hlavně v tom suchu by to nebylo vhodné a vlastně bychom začátek toho života stromů ještě stížili, což nechceme. Samozřejmě u veškerých výsadeb, které děláme, máme stanovenou 5letou následnou péči.
1: Stavební firma by měla mít všechno hotové do konce září, dodává Milan Moravec.
3: Zatím vypadá, že stíháme. Dokončujeme právě ty přípravné práce pro toho sadaře, který tady bude umisťovat ty nové stromy a už začínáme chystat konstrukční vrstvy pro chodníky a i herní prvky, pod kterými bude sportovní povrch.
1: První etapa prací, která zahrnuje největší část vnitrobloku, přijde asi na 12 milionů korun. V druhé etapě přijdou na řadu okrajové části mezi bytovými domy, úprava parkovacích stání a výstavba velkého centrálního herního prvku pro děti. Z Brna Židenic, Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Za budovou zdravotního střediska v Rajhradě na Brněnsku naproti poště má vzniknout nový multifunkční areál. Vedení města na to aktuálně vysoutěžilo projektanta. Dělnici novou budovu postaví místo nedalekých garáží, které musí zbourat. Budou tam bezbariérové ordinace dětských lékařů, prodejna domácích potřeb nebo více účelové prostory pro město. Hasiči včera odpoledne zasahovali při požáru v restauraci v Hodoníně v Tyršově ulici. Ještě před jejich příjezdem se evakuovalo 35 lidí, přičemž jednu ženu museli kvůli nadýchání se kouře ošetřit záchranáři, řekla to mluvčí záchranářů Michaela Botová. V restauraci hořela fritéza. Novou budovu dialýzy dokončují dělníci v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Podzemní podlaží dvoupatrového objektu bude propojené s gynekologií i s pavilony interny a chirurgie. Dializační sál pojme 24 lůžek. Budova má být hotová do konce letošního roku. Vláda se dnes naposledy sejde před letní přestávkou. Ministři budou jednat třeba o zavedení pozice peer pracovníků ve veřejném sektoru, kteří mají poskytovat podporu lidem v náročných životních situacích. Kabinet se bude zabývat i umožněním registraci vozidel online. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přehánkami. Později odpoledne a večer začnou přehánky postupně ustávat a oblačnost ubývat na polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením provozu teď počítejte v Pohořelicích v Lidické ulici. Zasahují tam hasiči u požáru domu. Dopravu v místě řídí policie. A nehoda omezuje provoz ve Strážnici na Hodonínsku v Bzenecké ulici. Srazila se tam dodávka s osobním autem. Místem s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 40 minut. Jeden brněnský fotbalový klub už má prvoligovou premiéru úspěšně za sebou a už pod večer se můžou fanoušci znovu vydat na stadion v Srbské ulici. Na nečekanou výhru zbrojovky nad Spartou se pokusí navázat Artis, který přivítá Mladou Boleslav. V tomto případě to je premiéra přímo historická. Pro brněnský klub půjde po více než 100 letech existence o první zápas v nejvyšší soutěži.
1: Když jsem vlastně před rokem a půl jsem přicházel, tak to byl můj jednoznačný cíl, nebo ten největší cíl, proč jsem vůbec vlastně tehdy do Lišně přestoupil, že si chci znovu zahrát tu první ligu, takže pro mě to znamená hrozně moc a jsem šťastný, že se to povedlo.
2: Vnímá výjimečnost situace kapitán fotbalového Artisu Brno Martin Pospíšil. Pod starým názvem SK Líšeň vznikl klub v roce 1924 a nejvyšší soutěž dosud nikdy nehrál. Generální manažer Petr Kuba vnímá, že podle odhadů expertů má jít jen o rychlou návštěvu. Artis se ve většině predikcí nachází na poslední příčce.
3: My do toho s tou sezonou jdeme, jsme jednoznačně outsider, tu roli přijímáme, tak je vlastně nastavený ten cíl do té sezony, kdy naším jednoznačným cílem bude se v té první lize zachránit.
2: Na manažera navazuje trenér Roman Nádvorník.
4: Já tohle to vůbec nevnímám, já se soustředím na to, aby jsme zvládli vstup do soutěže a té práce máme strašně moc, díky tomu, do jaké situace jsme se dostali.
2: Je totiž potřeba připomenout, jak Artis do první ligy postoupil. Jako třetí tým minulé druholigové sezóny nezvládl květnovou baráž se Slováckem. Nakonec ale dostal možnost nahradit Karvinou, vyloučenou kvůli korupci. Že bude trénovat prvoligový tým, tak Nádvorník zjistil až v průběhu přípravy, 3 týdny před začátkem sezóny.
4: Velká změna v tom přístupu těch hráčů, který bychom chtěli přivést, protože samozřejmě ta první liga zase o level vejš a musíte to poskládat. My jsme na to neměli moc času. Je to samozřejmě složitý, ty hráči nám přicházejí každým dnem, takže každý den se nám ta situace trošičku na tom hřišti mění, ale já věřím, že to zvládneme a že dobře vstoupíme do té sezóny.
2: Krátce před startem ročníku přišel třeba útočník Alexis Allegi z Jablonce. Podle sportovního manažera Zbyňka Zbořila by do druhé ligy takový hráč nikdy nepřišel bez ohledu na peníze. A na trhu zůstává Zbořil aktivní, přestupní termín trvá do září.
5: Uvidíme potom pak tu krutou realitu třeba v té lize a budeme třeba nuceni třeba něco ještě reagovat, ale v každém případě ještě jsme v jednáních s některými hráči, ale nechci konkretizovat ani posty, ani počet, protože jak směrem dovnitř, tak směrem ven, jako to rozhodně uzavřené ještě není.
2: Jaká je kvalita Artisu, napoví úvodní duel proti Mladé Boleslavi. Začne v 18 hodin. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: zlé, zlé, zlé. Hoří jak trou, hoří jak trou, hoří jak trou.
1: S počasím to snad tak zlé nebude. Uvidíme tady aktuální předpověď.
2: Počasí.
1: Teploty na jihu Moravy stoupají, pohybují se momentálně v rozpětí od 20 do 24 stupňů Celsia. 24 už je třeba v Dyjákovicích nebo v Lednici a předpověď pro dnešek ta dnes slibuje dopoledne oblačno, na většině území s přeháňkami, během odpoledne budou přeháňky ustávat, bude polojasno a večer skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, mírný přes den čerstvý severozápadní vítr do 30 km za hodinu, v nárazech až do 70 km za hodinu. Připravte se tedy, že během přeháněk by mohlo hodně foukat. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin 18 minut, zapadne 2 minuty před 8:45. Dobré ráno.
3: Bratři Marek a Ladislav Ouještí budou ve čtvrtek 30. července hosty ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Povídat si budeme o knihařství a písařství, řemesle, které započali jejich dědeček a které z části neplánovaně postupně převzali. Ve 200 let staré Sýpce nyní provozují knihařskou dílnu a také kulturní prostor a my si o tom všem budeme povídat. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Chtěl bych

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. Hustopečský spolek všeho schopných stihl ve své historii uspořádat společenská setkání, recesistické akce i prakticky zvelebit město a okolí. Bylo jasné, že tuhle jedinečnou skupinu nadšenců si nemůžeme v našem cyklu Tady to žije nechat ujít. Kolegyně Jarka Vykoupilová natáčela přímo s nimi.
1: V názvu všeho schopní je malinko recese.
2: No určitě, protože si myslím, že jsme všeho schopní nahoru i dolů, jako jo. Ale ten název vznikl, že po prvním country bale, který se nám fakt vydařil, ty kulisy, co jsme vyrobili a všechno to bylo fakt tak skvělý, že jsem někde četl v novinách právě o nás, o tom country bale bylo psaný všeho schopní hustopečáci.
1: Říká skromně Miroslav Vodák ze spolku všeho schopný. Kdy spolek vznikl?
2: To mám pocit, že 2012 jsme nějakou akci dělali. Sešli jsme se, děti pouštěli draky. Zakončili jsme to v hospodě.
1: Od pořádání akcí jste přešli k takovým skutkům, třeba realizace lávky nebo vysazování stromů.
2: My děláme ty ovčí bály, kapely nám hrajou zadarmo, lidi přijdou, neplatí vstupný, ale máme takovou jako sklinku, kde se ty peníze házejou, takže vždycky se tam nějakých ze 30 tisíc tam vždycky najde. Buď to jsou to sociální věci tady nějaký v místě Hustopečí, nebo jsou to výsadby stromů. Teď nás čeká bál, potom budou Burčákovy slavnosti, kde se taky účastníme, pak máme listopad, to jsou zase punče. Je pravda, že přes to leto nošíme, ale doufám, že se to změní.
1: Co vám spolkový život přinesl do vašeho života? Jsou to přátelství?
2: No, úžasný lidi, hromadu srandy, těch 10 schůzek předtím, než to vlastně vymyslíme, opravdu fakt se nasmějeme.
1: Nabíráte třeba ještě další členy?
2: Určitě plno nemáme, nabíráme a byli bychom rádi, kdyby hlavně jsme omladili trošičku. Bereme přes polní. Máme člena z Plzně, který pravidelně jezdí na všechny akce. Teď jsme přijali dokonce člena z Mělníka, dokola vesnice, budu jmenovat Kurďov, Brumovice, taky vesnice Brno, ale tak my máme rádi tady.
1: Jste hustopecký patriot?
2: Úplně. Když jsou týden pryč a dojedu, tak tečou mě slzy, když jsou tady. Jsou tak rád. Opravdu ty lidi tady miluju.
1: My přece jen tady kráčíme kolem výběhu.
2: Kráčíme ke Kadibutce. No a tohle je naše všehoschopná Kadibutka. Říkáme temu Serpoint.
1: Městský mandloňový záchod má titulek, má tam cedulku krásnou.
2: Já si myslím, že tady jsou lidi spokojení. Když si tam zajdou, tak jako cítím z nich takovou úlevu.
1: Já chci Kadibutku otevřít a podívat se dovnitř.
2: To tam bude určitě ale čurbec, jako fakt, já jsem tam dlouho nebyl.
1: Tak pár pavučin.
2: Ano, a vidíte tady naše všehoschopné noviny. Takže když někdo sedne, tak se může třeba probrat našima fotkama, co jsme kde dělali. Kočovné divadlo, když jsme jezdili, hráli jsme pohádky. Dobývání vrcholu, no to jsou úžasné, nádherné věci, když v krojích takhle objíždíme Českou republiku. Šel jsem v kroji s nůšou na zádech, kde mi žonek kořálky v ruce. V druhé ruce jsem vedl velblouda a šel jsem takhle tím Blanickým lesem nahoru na kopec a jeli proti mě cyklisti. Bylo to úžasné, jak ti cyklisti málem spadli z kola.
1: Kolik těch budek tady je v okolí?
2: Jedna u Ovčina, na rozhledně vlastně Hustopecké mandloním sadu a třetí je směrem na Starovice.
1: I to je jedna stopa spolku všeho schopných.
2: Je taková docela úspěšná, voňavá stopa. Ano, pomáhá lidem.
0: Spolku všeho schopných z Hustopečí a řadu dalších bláznivých i užitečných nápadů přejeme samozřejmě vše dobré. Natáčela Jarka Vykoupilová. Reportáž najdete v naší aplikaci nebo také v našem webu brno.rozhlas.cz. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno, s datem 27. července končí. Pavel Kašpar se s vámi pro dnešek loučí, uslyšíme se opět zítra po 5. hodině. A za chvíli už na vás čekají také srdcovky se Zdeňkem Junákem po čerstvých zprávách s Davidem Hasmanem. Dobrá nálada, splněná písničková přání a spoustu legrace. Užijte si srdcovky, užijte si 27. červenec a zítra po 5. naslyšenou. Na závěr trocha poezie, dnes pera je X doležala. Černobílý kinofilm, noviny a psací stroj. Svět můj odešlý.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Sportovní hala v Moravanech u Brna se blíží dokončení. Ulice Branka v brněnské části Komín je na 4 měsíce uzavřená. Hromadných žalob se v Česku využívá méně, než stát očekával. Za 2 roky vznikly jen 2 a dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Sportovní hala v Moravanech u Brna za 135 milionů korun je po více než roce a půl téměř hotová. Otevřít by ji obec chtěla v září. Momentálně dělníci provádějí poslední dokončovací práce. 3-patrová hala nabídne kromě sportoviště také fitness centrum, prostor pro skupinová cvičení nebo zázemí pro fyzioterapeuty, popisuje manažer haly Jan Vlach.
2: Na stavbě probíhají poslední dokončovací práce jako terénní úpravy a dokončování elektroinstalací, zprovozňování vzduchotechniky. Co se týče pronájmu, tak týdenní kapacity na trénování máme už plně obsazené v časech od 15 do 22 hodin a ještě se snažíme zaplnit dopolední blok.
0: Od dnešního dne řidiči neprojedou brněnskou ulicí Branka v Komíně. Plánovaná oprava povrchu potrvá do konce listopadu. Neprůjezdná je tak jedna z cest vedoucích do Bystrce. Součástí oprav je také úprava přechodů pro chodce a nároží ulic Branka a Hlavní.
3: Kvůli uzavírce jezdí auta objízdnou trasou. Ta se týká i trolejbusové linky 30, která nově jezdí odklonem po Kníčské ulici. U křižovatky s Brankou je potom doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. Pro vjezd do Branky si obyvatelé této ulice musí zažádat o povolenku. Tu si mohou vyřídit jak online, tak i osobně na podatelně úřadu městské části. Andrea Němcová, Český rozhlas.
0: Už 2 roky Češi můžou využívat hromadné žaloby, zatím se ale k soudu dostali jen 2. Ministerstvo spravedlnosti přitom očekávalo 5 až 10 takových žalob ročně. Sloužit mají hlavně v případech s desítkami nebo stovkami poškozených, třeba kvůli nedodanému zboží. Organizace s oprávněním k podávání hromadných žalob vysvětlují nízký počet problémů s jejich financováním. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to označil za nenaplněný potenciál.
4: Pokud byla dosud podána v průměru 1 hromadná žaloba ročně, je možné říci, že očekávání mých předchůdců se nenaplnila a potenciál hromadných žalob v české justici není ještě plně využit.
0: Profesionální jednotka hasičů z Chropině na Kroměřížsku má nové technické vybavení. Zlínský kraj na ně vyplatil dotaci 129 tisíc korun. Hasiči získali nové ruční radiostanice, zásahové komplety pro 2 osoby i vysavač na vodu, kterým dokážou při zatopení prostor vysát místo téměř do sucha. Zvýšila se tím akceschopnost chropinských hasičů.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami. Později odpoledne a večer začnou přeháňky postupně ustávat a oblačnost ubývat na polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na silnici 152 u Modřic. Srazila se tam 2 osobní vozidla, počítejte s omezením provozu. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Každý den mě něco nutí vzít si diář k prohlédnutí. Dívám se pak, čí pak jméno je tam u mě vytištěno. Potom hlasem veselým o ten fakt se podělím. I dnes buďte bez obav, svátek slaví v Jaroslav. Jiných mužů známe více, věrků těch je do tisíce. Možná proto o to spíše, do rukou teď berme číše. Jak přípitku kapičky, už se valí písničky. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 27. července roku 2026, začínáme nový týden a máme léto. Dneska v kalendáři se třpití mužské jméno Věroslav. Takže všem chlapíkům, hochům, chlapcům, jinochům vinšujeme všechno nejlepší k jejich svátku. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Zahrajte prosím všem rodičům dětí, která teď promují. Fakt jsem si oddychla, že mám hotovo. Věřím, že Barborka v podání Shape International Bandu potěší. Děkuji, s pozdravem Blanka Gerlová. Milá paní Blanko, rád splní vaše přáníčko, vybrala jste si kapelu Shape International Band, tak je, už je tady jejich Barborka.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Ahoj, milí posluchači, potkal jsem tuhle na ulici jednu svou známou. Ptám se jí, co je u tebe nového? A ona, že se vdávala. No, tak to gratuluji, povídám. A jak jste se s ženichem poznali? A ona, no, srazili mi psa. Co? A než jsem stačil cokoliv říct, začala vyprávět. A já vám to teď musím převyprávět, protože takhle dopravní nehody, milí posluchači, opravdu nekončí každý den. Hlásím tedy se zpožděním několika let. Srážka auta se psem, zranění žádná, následky trvalé, svatba. Má známá tehdy venčila pejska. Pejsek, jak už to pejskové dělají, se rozhodl prozkoumat silnici přesně ve chvíli, kdy projíždělo kolem auto. Rána, brzdy, ticho. Z auta vyskočil pán, bledý jako stěna. Pejsek se oklepal, zavrtěl ocáskem a tvářil se, že silnici vlastně přecházel naprosto předpisově. Musíme na veterinu, řekl ten pán. Ale kde pak? Vždyť mu nic není, řekla ona. Ne, musíme na veterinu, trval na svém pán. Pejsek mlčel. Pejsek už měl totiž svůj plán. Veterinář pacienta prohlédl a konstatoval, že zdravější zvíře ten den v ordinaci neměl. Naúčtoval prohlídku, pán zaplatil a bylo to. Jak mi má známá s úsměvem řekla, nejlépe investované peníze jeho života. Protože během té návštěvy se ti dva tak nějak rozpovídali. A kdo se jednou rozpovídá, ten se už nezastaví. Za 2 roky byla svatba. A pejsek tam byl taky. Konec konců, bez něj by nebyla. Jiní psi aportují klacky. Tenhle aportoval ženicha. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Protože začínáme týden, tak mám pro vás samozřejmě týdenní, tedy promiňte, pondělní indicí, tedy první pro tento týden, do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicí, vy pak to všechno dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Libuše Bedřicha Smetany. Je to záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. Tak, pondělní indicie tedy zní. Ať už jsem chodil do Ačka či do Bčka, třetí třídu jsem absolvoval určitě a rozdávám z toho spoustu zážitků. Opakuji pondělní indicii. Ať už jsem chodil do Ačka či do Bčka, třetí třídu jsem absolvoval určitě a rozdávám z toho spoustu zážitků. Tak to byla pondělní indicie, nebojte se, ještě bude úterní, středeční, čtvrteční a páteční, takže máte dost času na přemýšlení a taky každý den přijde nová indicie. A už vám pouštím písničku. Český rozhlas.

A já už tady mám přáníčko z webového formuláře, které zní takto. Dobrý den, pane Zdeňku Junáku. Jste jeden z těch, co rád plní přání. Proto i my o jedno prosíme. Zahrajte naší kamarádce paní Věrce Janku z Nedachlebice pro radost a potěšení. I přes všechny životní strasti a problémy je pořád optimistka. Těšíme se na společné turistické vycházky, které nám všem přinášejí radost. Zahrajte prosím píseň Babiho Daňka Rosa na kolejích. Děkuji kamarádi Božka, Lojzík, Ludmila. No tak, moji milí, rád splní vaše přáníčko. Trochu jsem se zasekl, když jsem čekl, že paní Věrka Janku je z Nedachlebice. Ne, to já si myslím, že jsou to Nedachlebice, že z Nedachlebic. Ale, abych to nepopletl, napsali jste to tak, jak jste to napsali. Já jsem to tak, jak jste to napsali, přečetl. Takže, moji milí, přáníčko bylo vysloveno a já plním ho. A vy jste si vybrali písničku, takže už je tady Babi Daněk a jeho Rosa na kolejích.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Ať už jsem chodil do Ačka či do Bčka, třetí třídu jsem absolvoval určitě a rozdávám z toho spoustu zážitků. Tak to byla pondělní indicie a ještě vám připomínám, že rád plním vaše přáníčka, přesně jak mi napsali paní Božka, Lojzík a Ludmila, ale musíte mi to dát vědět. Ano, máte tyto možnosti, buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlin.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a s konkrétní písničkou, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat a vaše přání zařadit do scénáře. No, to je pro dnešek všechno a už předávám slovo mému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná ve 9:45 soutěž Zámecké léto. A s vámi, moji milí posluchači, se budu těšit zítra v úterý po 9:00 zase naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí 27. července vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Pavel Kudrna. Jaký byl víkend? Tak já doufám, že dobrý, že jste si udělali nějaký ten zajímavý výlet. Teď počasí, které se na nás řítí, bude tropické, nevím, jestli se nám bude chtít cestovat, ale ty tipy, které vám dáváme, tak je schovávejte. Ostatně můžete se dívat na zámeckéléto.cz, tam jich najdete hromadu. No a na příhodnou dobu si pak udělat plán navštívit nějaký zámecký objekt. My vám je představujeme celé prázdniny a pozor, také soutěžíme, teď mluvím k našim novým posluchačům. Každý všední den hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, ve kterém jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh. Vždycky v pátek ze všech výherců z toho týdne losujeme jednoho, který vyhraje soukromou prohlídku pro dvě osoby a je to na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin to nás teprve čeká, vylosujeme tři výherce, kteří získají ve velkém finále zámecké víkendové pobyty. Tak snad je to jasné, jinak, jak jsem říkal, všechno na zámeckéléto.cz, no a my se teď můžeme dát ne do soutěže, ale do prohlídky dalšího zámeckého objektu a veliké doporučení. Poslouchejte, co se tam říká. Kam nás zve František Kinský?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že vyrobené ze dvou různých materiálů, do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo a nad

0: posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
1: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
0: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
1: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
0: K Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Ano, je tu další tip na vaše prázdninové cesty, tak na co pak asi se budu ptát? Já vám to neřeknu, to prozradím až tomu, kdo zavolá na telefon 731 800 900, a bude třetí, takže zkuste své štěstí, třeba to vyjde.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: to jsem já, ten Pavel Kudrna, který vás provází soutěžní částí zámeckého léta, jinak na zámky nás zve odborník, znalec života na zámku, také šlechtických rodů, průvodců a tak dále, pan František Kinský. No, já už teď odjasním to napětí, kdo bude ve vysílání. Třetím v pořadí byl z Mýkovic pan Jiří Vlk. Pane Vlku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak zase klasická otázka. Hrady, zámky, pevnosti, tvrze máte rád, navštěvujete?
1: Ano, jezdíme často. Naposledy jsme byli na zámku Orlík a ve Zvíkovském podhradí.
0: Prosím. Cestovatel, vidíte. No, ta soutěžní otázka, ona tam tak jako, ta odpověď tam byla tak trošku upozaděná. Co myslíte, že se zeptám? Schválně, jestli byste se trefil.
1: Tak já nevím, jestli na ten původní rod, který to tam vybudoval, nebo něco jiného.
0: Něco jiného to bude. Já se ptám, z jakého materiálu je schodiště vedoucí do, pozor, prvního patra vstupní schodištové haly zámku Milotice? Za A ze dřeva, za B z kamene, za C z keramiky.
1: Tak za B, za Bčko.
0: Je to za Bčko, přesně jak jste říkal, do prvního patra z kamene. Do druhého, věděl byste, jak to tam...
1: Ze dřeva. Já jsem to poslouchal.
0: Přesně tak. No tak zámecký cestovatelský balíček je váš, tak já vám gratuluju. Mějte se hezky, pane Jiří.
1: Den.
0: Taky hezký den přeji vám všem, nejenom den, ale samozřejmě celý týden. A my budeme celý týden soutěžit, představte si, pátý týden, letí to hrozně. Já vím, že vždycky už jsem trapný s tím, jak říkám, jak to letí, ale já nevím, ten čas se nějak zrychluje stále víc a víc s přibývajícím věkem. Tolik zámecké leto pro dnešek, zítra se v 9.45 vypravíme na zámek Valeč a samozřejmě budeme i soutěžit. Ať se vede.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Charitní šatníky na jihu Moravy se plní, přesto chybí spacáky, deky nebo třeba pánské oblečení. Ředitelství silnic a dálnic zbývá u jedné obce vysadit náhradní stromy za kácení při modernizaci dálnice D1. Fotbalový Artis Brno nastoupí poprvé v historii klubu k prvoligovému utkání. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Pracovníci charitních šatníků na jižní Moravě se v poslední době setkávají s velkým zájmem dárců. Například v Blansku už nezbývá prakticky žádná kapacita a tak jeho správci omezili množství darovaných tašek s oblečením na 2 na osobu. Stále by naopak pracovníci charity uvítali spacáky nebo deky. Jaká je situace třeba v šatníku ve Znojmě, popisuje mluvčí diecézní charity Zuzana Horáková.
2: Dárců je dostatek, jenom nosí věci, které se často nevyužijí. Nejvíce je dětského oblečení zhruba 60%, dámského 30% a pánského je nejméně 10%. Obecně se dá říci, že je potřeba nejvíce pánské oblečení, kterého bývá občas nedostatek.
0: 5 let po skončení modernizace dálnice D1 mezi Prahou a Brnem končí i náhradní výsadba. Ředitelství silnic a dálnic muselo vysadit nové stromy za ty, které kvůli stavebním pracím pokácelo. Zbývá mu vysoutěžit poslední lokalitu. Kácení i výsadbu musel vždy schválit krajský úřad nebo agentura ochrany přírody a krajiny, vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Riedl.
3: Po dobu celé modernizace D1 bylo pokáceno v řádech vyšších jednotek 1000 stromů a až na 2 nebo 3 výjimky byly vždy v povolení ke kácení určeny náhradní výsadby, a to včetně konkrétních pozemků. Orgány ochrany přírody zpravidla vyžadují původní české druhy, jako je buk lesní, dub zimní, borovice lesní nebo lípa srčitá.
0: Dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti začíná program Českého rozhlasu. V rozhlasovém stanu bude například debata pro a proti o proměnách politické kultury nebo beseda připomínající 100 let od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. Návštěvníci se můžou těšit také na diskuzi o vztahu kultury a veřejnoprávních médií, datový speciál serveru iRozhlas.cz nebo pořad Hotspot Rádia Wave. Program uzavře noční poslech s Vltavou. Sport. Fotbalisté Artisu Brno přivítají v úvodním kole šance ligy Mladou Boleslav. Zápas začne v 18 hodin. Pro brněnský klub půjde o historickou premiéru v nejvyšší soutěži, ve které nahradil vyloučenou Karvinou. Artis se o přesunu mezi elitu dozvěděl 3 týdny před startem sezony a trenér Roman Nádvorník připouští, že na zapracování nových hráčů by měl rád víc času.
4: Pro nás je největší problém, že nemáme ten časový prostor třeba ještě 14 dnů, aby jsme si mohli trénovat a aby ten systém a to, co chceme hrát, aby se zažilo. Ale já věřím, že ty hráči mají tak velkou kvalitu, že i tenhle ten krátký časový úsek, co jsme pohromadě, tak věřím, že ty hráči to zvládnou navnímat a že budeme podávat dobrý výkony. Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami. Později odpoledne a večer začnou přeháňky postupně ustávat a oblačnost ubývat na polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na příjezdu do Hrušovan u Brna ve směru z Židlochovic. Srazilo se tam osobní auto s motorkářem. Nehoda je se zraněním a na místě zasahují záchranáři. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je pondělí 27. července 2026, krátce po 10. hodině a na vlnách Českého rozhlasu Brno začíná dopolední vysílání. Už za chvíli uslyšíte recept, dnes od Julie Kalodové, a budou to hrnkové mafiny s letním ovocem, počkejte si na ně. V 10.20 nás čeká ověřovna, No a pozvánka ta dnes zamíří do Čížova až na samé hranice s Rakouskem. A Jarka Vykoupilová kolem 10:45 přinese i další dobré rady, tak jak jste zvyklí. Příjemný poslech a krásný začátek nového týdne, ať už nás posloucháte kdekoliv, to vám od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia přeje Sandra Silná. A s písničkou se teď přidává Ondřej Čejka, tam, kde teče Mississippi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno v 10 hodin a 11 minut dospívala Petra Černocká píseň Nákladák a já už tady u druhého mikrofonu vítám Julii Kalodovou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, budeme vařit.
0: Budeme vařit, budeme péct. Budou to hrnkové mafiny s letním ovocem.
1: Jsou to mafiny, které se vždycky povedou. Já jsem je teď dělala o víkendu a můj syn mi říkal, že to je úplně nejlepší věc, protože on si je vždycky nabalí do batušku sebou, protože ty mafiny, jak jsou obalené, já to dělám do těch košíčků, které se dají koupit v každém supermarketu a je to v podstatě věc, kterou zbalíte do batohu, kamkoliv, do košíku sebou, takže v tyto dny to považuji za úplně univerzální věc a já je dělám právě s nějakým ovocem vždy nakrájeným a teď jsem je dělala s broskvemi, takže výborně. Teď je spousta ovoce, takže můžeme toho využít a ten recept je úplně jednoduchý, protože se dělá z hrníčků, takže nějaký menší hrnek si vezmeme a je to jeden hrnek polohrubé mouky, 2 lžičky prášku do pečiva, půl hrnku cukru, půl hrnku mléka, to mléko můžete dát na půl třeba, pokud máte zbytek jogurtu nebo tvarohu, prostě nějaká tekutá věc mléčná a pak už jenom 1/4 hrnku vlahého másla, to všechno se smíchá, přidá se 1 vejce a můžete přidat špetku soli, no a pak už je to na vás, to znamená, může tam přijít citronová kůra, vanilka nebo skořice a já tam právě nakrájím to letní ovoce, to znamená teď je spousta i borůvek, nebo ještě pořád doznívající maliny, cokoliv takového a upečete jich asi zhruba 12, těch podle toho, jak máte velkou formu, no a považuji to za prázdninovou skvělou věc.
0: Já mám s mafiny spojený takový příměr, že jich nikdy vlastně není dost, těch asi zhruba 12 je vlastně pro děti docela málo. Ale...
1: Je to tak, já to dělám i s čokoládou, že prostě nakrájím na hrubou čokoládu, dám to do toho a ono, když jsou ještě teda horké, tak potom se to tak jako krásně roztíká. Takže mafinům zdar celé léto.
0: Je to lahůdka. Dobře, rychle se to peče, rychle to mizí, ale tak není od věci upéct jich víc. A dobře se hlavně balí taky na ty cesty. To
1: přesně
0: je pravda.
1: Tak,
0: to tak do ruky, taková svačinka. Tak moc děkujeme za dnešní recept. Věřím, že jste si ho stihli zapsat, poznamenat. Je úplně jednoduchý. No a já se budu s Julií Kalodovou těšit zase brzy naslyšenou u nějakého dalšího zajímavého receptu.
1: Já se také budu těšit. Mějte se pěkně a vařme svým blízkým. Ano. Mějte se krásně.
0: A my pokračujeme. Teď nám budou zpívat Bee Gees, Massachusetts. No a za chvíli už taky tady přijde Tomáš Kremer a otevřeme dnešní ověřovnu.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 28. července bude záchranář a zdravotní sestra v jedné osobě Michal Vodička. Je členem českého traumatýmu, který zasahuje u velkých katastrof u nás i v zahraničí. Michal Vodička se podělí o svou zkušenost z mise po zemětřesení v Nepálu. Popíše výcvik týmu, ale přidá i historky z jeho profese záchranáře a zdravotníka školitele. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Tváří se jako Česká televize, ale Česká televize to není. Podvodníci přišli s dalším způsobem, jak z lidí vylákat citlivé údaje. A tak jste možná i vy zažili následující situaci. Přišla vám do telefonu textová zpráva, že dlužíte na poplatcích za televizi a rozhlas. A pokud nezaplatíte ještě dnes, hrozí vám 10 000ová přirážka. Jenže tuhle zprávu právě poslali podvodníci. Jde jen o další pokus, jak z lidí vylákat citlivé a platební údaje. Jak falešnou výzvu rozeznat a na co si dát pozor, to rozebrali naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz a v dalším díle seriálu Ověřovna. A my si o tom teď povíme s kolegou Tomášem Kremrem. Dobré dopoledne.
2: Hezký den.
1: Jak přesně tenhle podvod, Tomáši, vypadá?
2: Podvodníci rozesílají SMS-ku s výzvou k okamžité úhradě údajného dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Odkaz ve zprávě ale vede na falešný web, který napodobuje stránky České televize. Po kliknutí na tlačítko přihlásit se uživatel dostane na platební bránu, kde má vyplnit své údaje, no a právě ty se podvodníci snaží získat. Varováním můžou být gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz.
1: Před podvodem jako první varovala samotná Česká televize. Tak jak poznám, že mi píše zrovna ona?
2: Nejdůležitější je zkontrolovat právě webovou adresu. Česká televize používá pro komunikaci o televizních poplatcích výhradně stránku tvpoplatky.cz. Zároveň upozorňuje, že výzvy k úhradě dluhu neposílá prostřednictvím SMS, jak vysvětluje mluvčí televize Michal Pleskot.
3: Aktuálně jsme publikovali upozornění na webu České televize na stránce Vše o ČT. Dále jsme upozornění také zveřejnili na našich platformách X a Threads. V této souvislosti jsme připravili také edukační příspěvek na Instagramu České televize.
2: A to stejné platí pro nás, tedy pro Český rozhlas. Oficiální informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné výhradně na adrese poplatek.rozhlas.cz, jak říká mluvčí Lidia Erlebachová.
4: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
2: Doplním, že ani Česká televize, ani Český rozhlas zatím neevidují nikoho, kdo by podvodníkům naletěl a bankovní údaje na stránce skutečně zadal.
1: Podobné falešné zprávy a stránky ale nejsou žádnou novinkou. Za koho se podvodníci ještě vydávají?
2: Nejčastěji jde o známé instituce, kterým lidé běžně důvěřují. V minulosti zneužili jméno policie České republiky nebo Unicredit banky, nebo třeba taky Všeobecné zdravotní pojišťovny. Typické je, že se snaží příjemce vystrašit a donutit ho jednat co nejrychleji, a právě časový tlak je jedním z nejčastějších znaků podobných podvodů. Policie proto doporučuje na podobné výzvy nereagovat hned a jejich pravost si vždy nejdřív ověřit.
1: Celý díl nejnovější Ověřovny, v němž na téma upozorňujeme, najdete na serveru irozhlas.cz. A za informace teď moc děkuji Tomáši Kremrovi, naslyšenou.
2: Také díky, naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno.
1: Každou prázdninovou středu čekají na turisty v návštěvnickém středisku Národního parku Podyjí v Čížově. Drobné hry, poznávačky, povídání o přírodě a informační servis. To všechno pod názvem Hravé středy a nepsetkejme se v Podyjí. A více si o tom teď povíme s Markétou Plachou ze správy parku. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Témata těch hravých střed jsou velmi pestrá. Třeba už teď, pozítří je ten název programu Krajina Podyjí, příští týden potom Strážní služba v Národním parku. Podle jakého klíče vybíráte ta témata a jak pak hravá středa prakticky probíhá?
2: Tak ta témata hravý střed vybíráme jako hlavní fenomény, které jsou předmětem ochrany přírody v Národním parku Podyjí, ty například už proběhly v Vresovišti nebo Teplomilné Dobravy. A jak jste ji zmiňovala, tak tento týden nás čeká Krajina Podyjí, kde se zaměříme na utváření krajiny v ochranném pásmu a příští týden ta práce té strážní služby. A tento výběr vychází z našeho ilustrovaného slovníku, což je dlouhodobá vzdělávací koncepce zprávy Národního parku Podyjí.
1: A jak potom ty programy tedy probíhají, když k vám návštěvníci třeba přijedou?
2: No tak, můžou k nám přijet každou prázdninovou středu od 10 do 3, kdy prostor před návštěvnickým střediskem Čížově ožije a máme zde různé přírodovědné úkoly, hry a hlavně se zde v neformálním prostředí můžete setkat s pracovníky Národního parku a zeptat se je na cokoliv. Programy jsou přednostně pro rodiny s dětmi, ale jsou vítáni všichni. Jenom ještě zmíním, že tyto hravé středy jsou v rámci výročí 35. výročí a jsou v rámci projektu Zodpovědně do přírody, kdy děkujeme za tento projekt, protože díky němu můžeme takovéto akce nabízet.
1: Mm-hmm. To návštěvnické středisko leží v budově bývalé finanční stráže na konci obce Čížov. Je to poblíž vlastně rakouských hranic. Co je tam ještě zajímavého k vidění a kolik lidí vás třeba v sezóně navštíví i kvůli těm středečním programům, ale nejenom kvůli nim?
2: No, nejzajímavější a nejznámější atraktivitou, bych řekla, v Čížově jsou zbytky železné opony, kdy se jedná o jednu z posledních lokalit, kde se dochovaly původní železné dráty, ale zároveň před návštěvnickým střediskem máme například geologickou expozici. Mm-hmm. A ročně náš Národní park v Podyjí navštíví něco kolem půl milionu lidí ročně, kdy do návštěvnického střediska se vydá něco pod 100 tisíc návštěvníků ročně.
1: Mm-hmm. Tak já ještě jednou zopakuji, že během prázdnin každou středu mezi 10. a 15. hodinou můžete v Čížově poblíž hraničního přechodu s Rakouskem a nedaleko Vranova nad Dyjí navštívit pestrý program v rámci Hravých střed, který pořádá návštěvnické středisko správy Národního parku Podyjí. A ta pozvánka zazněla teď z úst Markéty Plaché, které moc děkuji, naslyšenou a pěkný den.
2: Naschle, děkujem.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Brno.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Brno v 10 hodin 43 minut Miraj i přesto všechno. No a teď už Jarka Vykoupilová a její babské rady. Dnes na téma využití papírové krabice, protože než ta skončí v kontejneru, může doma ještě udělat užitečnou službu. No a několik nápadů, které potěší děti i dospělé, vám právě teď Jarka nabízí.
1: Babské rady.
3: Krabice od bot má mnohá užitečná využití. Je ideálním pomocníkem s úklidem, pomůže uspořádat drobnosti, včetně kosmetiky, ponožek, hraček nebo zásob trvanlivých potravin. Z papírové krabice a řady ruliček od toaletního papíru raz dva vytvoříte přehledný box na kabely a nabíječky. Podobně můžete vytvořit i dokonalý pořadač na všechny tušky a pastelky. Aby ruličky dobře držely, ve spodní části je na několika místech rozstřihněte do výšky 2 cm. Ohněte a vzniklé nožičky přilepte na dno krabice. Na pomoc si vezměte děti nebo vnoučata a bude z toho zábavná, kreativní činnost. Z otevřené krabice umístěné na zdi se může stát polička na drobné vzpomínky z vycházek a prázdnin. Kamínky, pohlednice i malé upomínkové předměty z cest. A když vám zbydou papírová víka, použijte je jako originální rámečky a v horních rozích vytvořte dírky. Jimi jednoduše provlečte provázek, na který kolíčky zavěsíte fotografie nebo výkresy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Je téměř 10:45 a do konce této hodiny nás čeká ještě několik písniček, které nestárnou, mezi nimi třeba Marie Rotrová nebo Petr Rezek. No a zprávy v 11 hodin připravuje David Hasman a po nich už začnou pondělní dobré rady. A já už teď prozradím, že si povídat budeme s Milanem, Mikinem a Plem, a to na téma, jak dostat děti nebo vnoučata ven od počítačů, obrazovek a mobilů, jak je nadchnout také pro přírodu a aktivity venku. Tak věřím, že s námi zůstanete a teď už tedy jedna z těch písniček, které nestárnou, Xindl X a Olga Lounová, Láska v housce.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Policie kvůli výhrušce kontroluje stovky úřadů a obchodních center po celé zemi. Mašovice na Znojemsku opraví střechu obecní hospody, dostanou na to i dotaci od kraje. V Brně na ústředním hřbitově vznikne nové pietní místo pro oběti komunistického útlaku. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních center a v dalších budovách po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté teď podle něj kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
2: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
0: Obecní hospoda v Mašovicích u Znojma dostane novou střechu. S opravou začne stavební firma tento týden. Rekonstrukce přijde obec se zhruba 500 obyvateli na skoro 2,5 milionu korun. S úhradou nákladů pomůže dotace Jihomoravského kraje. Konkrétně půjde o 1,4 milionu z programu na podporu bydlení a podnikání v rozvojově znevýhodněných územích. Střecha je v havarijním stavu a obec musela zajistit bezpečnost kolem jdoucích, vysvětluje nezávislá starostka Martina Pelánová.
3: Ta hospoda stojí u autobusové zastávky, ty křidlice prostě padaly a když tam stojí děcka, které jdou ze školy, tak to nechcete, že jo, aby vám to spadlo někomu na hlavu. Ta rekonstrukce možná bude větší, než jsme původně mysleli. Domluvili jsme se s firmou, že zajistí vchod, takže bude možné normálně provoz zachovat a nebude se muset hospoda zavírat.
0: Příští rok chce vedení Mašovic na obecní hospodě investovat do výměny oken a potom i do opravy fasády. Na ústředním hřbitově v Brně vznikne nový pomník obětí komunistického útlaku. Město hledá firmu, která pro něj vytvoří pamětní desku. Pietní místo má přiblížit příběhy pohřbených lidí, jak doplňuje mluvčí magistrátu Klára Opálková.
4: Pomník má vytvořit důstojné pietní místo věnované památce 1107 osob, které spojuje skutečnost, že nebyli pohřbeni individuálně. Má tedy proměnit dosavadní hromadné pohřebiště v prostor tichého zastavení, rozjímání či modlitby.
0: Ubytovatelům v Beskydech letošní červenec moc nepřeje. Je tam chladno a častěji prší a tak spousta lidí pobyt i výlet raději odložila. Lidé si místa v hotelech a penzionech zamlouvají až na poslední chvíli. Více dodává manažerka hotelu Horal Kristina Boniaty.
5: Hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně.
6: Aktuálně máme přes 80% a obsazujeme třeba takových 35-40% až méně než 5 dní před příjezdem.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami. Později odpoledne a večer začnou přeháňky postupně ustávat a oblačnost ubývat na polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 je zavřený pravý jízdní pruh. Zdržíte se 25 minut v koloně. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pondělní dobré rady nabídnou inspiraci, jak motivovat děti a vnoučata k času strávenému venku, mimo online svět a obrazovky mobilů či počítačů. Už za chvíli si budu povídat s mým dnešním hostem a tím je Milan Mikin Apple, volnočasový pedagog, který mnoho let vedl brněnské středisko volného času Lužánky a taky stále aktivní muž a dědeček 4 vnuků. Zůstaňte s námi, těším se na zajímavé povídání a dobré rady. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno je s vámi Sandra Silná. Příjemný poslech.

0: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
1: Milan Mikin Apple, volnočasový pedagog, který mnoho let vedl brněnské středisko volného času Lužánky, stále aktivní muž, poutník a také dědeček čtyř vnuků, se kterými tráví spoustu času venku a na cestách, je naším hostem v rozhlasových dobrých radách. Mikine, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, Sandro.
1: Povídat si dnes budeme o tipech, jak dostat děti od počítačů ven a proč je pro děti důležitý čas strávený v přírodě a nakonec nejenom pro děti, ale i pro nás. A připomínám, že po celou dobu dnešního vysílání je vám k dispozici také telefonní linka 726 46 5200 pro vaše dotazy na našeho dnešního hosta. Případně můžete se podělit s námi i třeba o své tipy. Mikine, děti dnes tráví hodně času u mobilů, tabletů a počítačů. Proč je tak důležité, aby pravidelně chodili do přírody a ven?
2: No, já si myslím, že to je zdravé, to je určitě jeden pádný důvod. Ale ono, kromě toho, ten skutečný život se odehrává v offlineu, tak to si myslím, že je asi ten nejpádnější důvod. Tady je to dnešní téma, je hodně jakože o té přírodě, ale a já si myslím, že i děcka, který třeba sportují a nebo se věnují nějakému jinému koníčku, hrají divadlo nebo prostě cokoliv, že to je dobrá alternativa toho koukání do monitoru. Že to nutně nemusí být do přírodě. Pro mě třeba je ta příroda důležitá, protože jsem tak vědostl, byl jsem tak vychovaný, vychovávám, snažím se k tomu vést svoje děti i ty vlastní, i ty svěřené. Ale jako nemyslím si, že to je dogma. Důležitý je, aby to bylo aktivní.
1: Mm-hmm. Kdy jste si poprvé uvědomil, že pobyt venku dětem, vnoučatům přináší něco, co vlastně žádná obrazovka nenahradí?
2: To si asi nevzpomínám, když jsem se k tomu propracoval poprvé. Možná je to daný tím, že fakt jsou starý a že jsem mnohem dřív chodil ven do přírody, než vznikla konkurence. Na druhou stranu, jako myslím třeba ty obrazovky, na druhou stranu, když jsem měl děti, tak se říkalo, a možná se to říkalo vlastně i za nás, že z nás nic nebude, protože většině jako sedíme u televize a jsme se s tím nějak jako s tím životem podle mě taky porvali. Ale takže vlastně já neumím říct, jakože když jsem tehdy byl tam a tam, tak se ve mně něco zlomilo a pochopil jsem. To tak není, ale přesto si to myslím, že jako ta otázka, jak zní, že proč je to dobré, nebo proč je to nenahraditelné, že spíš mě přišla od začátku přirozená. Já jsem vyrostl jako trám, vyrostl jsem nejdřív ve skautu, pak v pioníru a pak jsem celý život se věnoval vedení oddílu pionýrského tábornického a přišlo mě, že jezdit ven nejen v létě na tábory, ale i během roku na výpravy, na expedice, k tomu životu prostě patří, že se mi to líbí, že to je krásný, že tam zažívám romantiku, dobrodružství, lásky a akorát tam nebyl ten iniciační okamžik. Mm-hmm. Od teď jsou přesvědčen.
1: Ano. Já možná využiju toho, že si tady povídáme a máte tak dlouhou už zkušenost. Je tedy pravda to, co se dnes říká, že děti často tráví ten čas u televize, u počítače, u mobilu a že jsou málo venku, když to právě srovnám i s tím, co před chvílí zaznělo, že vlastně i vy to, jste tohle slýchal už za svého mládí, že když budete u televize, tak vlastně, jak jste řekl, nic z vás nebude. To znamená, je to skutečně tak, že teď děti víc jsou doma zavřené u mobilu, u počítačů než dřív třeba, nebo to je jenom takový klam?
2: Já nevím, já nemám k tomu žádná data. Na druhou stranu je to téměř jisté, protože dřív ta varianta byla opravdu jenom ten studio kamarád v neděli ráno černobílej v televizi, nebo já nevím, možná už i barevnej. A takže určitě je mnohem nesrovnatelně větší ta nabídka, ta konkurence. Ale myslím si, že za to nemůžou ty přístroje. Že to je jasně, je to lákadlo a třeba sociální sítě mají ty algoritmy nastavený, takže to je zrádné, ale podle mýho není. A důležitá otázka, že děti koukají do počítače nebo třeba do telefonu, ale proč tam hledí, co tam jako dělají, co tam hledají. A Moje zkušenost je taková, že třeba mobilní telefony mají tolik praktického využití, že je dobré ty děcka učit využívat třeba ty mobily a ty aplikace užitečným způsobem. A ono to souvisí i s tím, že je odříkaného největší krajíc. Jako když něco dětskám zakážete, tak oni se na to těší. Oni si myslí, že to je něco, že to je zakázané, ale dospělí to dělají. Něco, co až budou velcí, tak budou moc taky dělat. A to není úplně podle mého soudu ideální metoda na to, aby to nedělají. Lepší je ukázat jim, na co všechno takový mobil třeba v té přírodě může být užitečný. Já jdu teďka z Tesku českém a upřímně bez mobilu já bych asi musel se hodně vrátit o desetiletí zpátky, když jsem takhle chodil a tuhle pomůcku jsem neměl.
1: Posloucháte pořad Dobré rady Českého rozhlasu Brno. Mým hostem je dnes Milan Mikin Apple a povídat si budeme zase za chvíli po písničce.
0: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno právě posloucháte pořad Dobré rady. Naším hostem je dnes Milan Mikin Apple a povídáme si o času stráveném a tráveném s dětmi, s vnoučaty venku a o motivacích, jak děti dostat tedy ven. Připomínám telefonní číslo do našeho studia 726 465200, kam můžete volat své dotazy na našeho dnešního hosta, případně se podělit i o vaše tipy. Jak se vám jako dědovi čtyř vnuků daří motivovat vlastní vnoučata, abyste s nimi mohl trávit čas venku, nebo aby kluci šli raději ven, než třeba byli doma u počítače?
2: Tak já mám výhodu, že jsou tak vedení i doma svými rodiči, což je tím pádem taková nějaká dobrá výchozí situace. A vlastně ani nevím, jestli se mě to nějak daří, ale chodí se mnou ven a myslím si, že jestli to mají být o radách nějakých, tak moje myšlenka je, že je potřeba, aby to bylo konsenzuální, aby ty děcka tam prostě byly pozvaný a ne poslaný. Protože já třeba mám za sebou nějakou kariéru hráče geocachingu. Leta jsem chodil do přírody s účelem prostě hledat kešky. A mám hodně kamarádů, kteří tam chodili s dětma, tehdejšíma, svýma malejma. A někteří z nich je vlastně odradili tím, jak to nebylo úplně konsenzuální, jak to nebylo úplně chtěný od těch děcek a prostě jde se. A možná je ta uměřenost jako taky důležitá. Abych ale byl konkrétní a mluvil teda o těch svých vnoučatech, tak já jsem loni na Vánoce věnoval jako dárek všem čtyřem, že vezmu na aspoň víkend každého z nich na tu stezku českém, že půjdou jako se mnou. A vlastně se tím, třeba ti starší dva, si myslím, že tím docela žili, že se to těšili, že prostě dostali i takový dárky typu čelovka, karimatka nafukovací a prostě nějaké vybavení, spacáky měli z táboru a tak. A vlastně to bylo jako úplně super, když jsme pak vyrazili s tím nejstarším zvenáškem, s druhákem, tak on, to byl sen pro každého poutníka, že jako s ním jde jeho vnuk a je, to bylo až úplně dokonalý. Až překvapivě, mě to strašně jako dělalo dobře. A možná je tam aj no a ještě vlastně chci říct, že jsme pak byli o 3 týdny později s druhým vnoučetem a naopak oproti tomu prvnímu jsme měli smůlu na počasí. S Jonáškem bylo krásně a ideální na pochodování a tak a s tím Prokupkem nám prostě 17 hodin pršelo. A my jsme se rozhodli, že se vrátíme, že tu druhou noc už nebudeme spát venku, což by možná před 15 lety bral jako prohru. A vlastně teď jsou jako docela pyšné na to, že vlastně jsme se tak dohodli, že to nemá cenu, že to není rozumný a že nemá cenu jako moc tlačit na pilu, že je důležitější, aby jel příště. A i tak jsme museli jako se 2 hodiny vracet zase někde k vlaku a pak k autu, abychom se teda vrátili. A tak myslím si, že dobrý na tom bylo to, že to bylo zaprvé jako slíbený, za druhé, že to bylo jako chtěný od nich, že to jako přijali, že kdyby řekli ne, tak bych určitě je do toho necpal. No a pak teda, to už jsem říkal, výhoda je, že pro ně to nebylo tak překvapivý, protože jako mají za sebou nějaký tábory. Teď mě čeká to stejné na podzim s dvojčaty, ty jsou fakt malí, ještě jim nebylo 5. A tam bych ale chtěl jít s každým zvlášť. A protože s dvěma je to i pro mě jako náročnější, ale myslím si, že je spravedlivý, aby měl každý z nich mě celýho na ten víkend. Ano. A já si to chci užít s každým zvlášť. Oni, když půjdou spolu, tak mě vlastně moc nepotřebují, protože si vyhrají jako spolu bez ohledu na dědu.
1: Když se zastavíme chvíli třeba právě u toho pěšího putování, tak jaký věk třeba je takový, kdy už má smysl děti brát na třeba na nocleh, na pěší putování, na stezku? A jak vlastně tohle celé třeba naplánovat, uchopit, na co nezapomenout?
2: To je na samostatný pořad, ale já potkávám na stezce českém velmi často. Potkávám třeba samostatnou matku třeba s dvěma malejma dětma, fakt třeba 4 a 6 let a oni opravdu jdou a nesou si, nebo mají kočár a v něm mají předměty a paní má na zádech batoh a děcka mají batůšky, kde si nesou prostě spacáky, které jsou dneska lehučky. Tak myslím si, že není žádný, že to je individuální, že není žádná jako přesná kategorie. A oni třeba fakt i někteří v té přírodě spí a je to jako po všech stránkách putování. A to, že ujdou 5 kilometrů, je vlastně nijak neděsí. Tam vlastně není, to je výhoda tohohle způsobu putování, jako je třeba stezka Českem, že to je nevýkonové, že to není, že tam nikdo nikoho s nikým nepoměřuje a že každý jde podle své chuti, nebo jdou takhle ty maminy třeba 3 s těma svéma dětma do jako banda, tak to si myslím, že taky pro ty děcka má význam, že prostě jde tlupa a vlastně to neberou jako problém, ale jako příležitost být někde, kde jsou jako rádi.
1: S Milanem Mikinem Applem si dnes povídáme o času stráveném s dětmi a vnoučaty venku, no a opět za chvíli si budeme povídat dál.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
1: Naším dnešním hostem je Milan Mikin Apl a povídáme si o tom, jak s dětmi a vnoučaty trávit čas venku, tak abychom je motivovali k tomu odejít od obrazovek mobilů. Připomínám i telefonní číslo do našeho studia 726 46 5200, kam můžete volat své dotazy. No a my jsme tady před chvílí naťukli to téma pěšího putování, ať už po stezce Českem nebo po jakékoliv jiné poutní cestě. Co třeba dělat ve chvíli, nebo jestli jste to i zažil se svými vnuky, když řeknou děti, mě to nebaví, nebo mě se nechce jít. Jaké třeba typy rady v takové chvíli, protože člověk je někde v lese, na stezce. Co třeba? Jak tohle situaci zkusit zvládnout?
2: A to asi taky není univerzální odpověď. U těch mých vnuků je to tak, že každý je jinak motivovatelný. Prokop se dá spíš vyjecovat, že hele, ještě když mákne, tak dondem na rozhlednu, kam on se těší a najednou se mu chce. A s Jonášem to nemá cenu, protože on prostě o svých emocích zvyklý mluvit a když se mu to nelíbí, tak to říká a je potřeba to ctít a prostě to řešit. Ale jako to je výhoda toho pěšího putování, kde nemáte zajištěné ubytování. Jestli jdete jako nějakým lesem, nějakou přírodou a víte, že prostě budete spát tam, kam dojdete, tak to vlastně nevadí. A i kdyby ten člověk, a i kdyby ta skupina nebo ta dvojice, nebo prostě ten rodič, prarodič s dítětem měli jiný plán, tak ho prostě změní, protože není důležitý splnit plán, ale aby to pro to dítě bylo jako fajn a aby ho to motivovalo i příště zas. Takže takový to hecování není úplně podle mýho soudu dobrá metoda, ale na někoho rozhodně funguje. No a pak je to otázka, co vlastně děláte. Jestli je to jako bezduchý šlapání, tak chápu, že člověk, který v tom zatím ještě se nenašel, tak v tom jako asi nevidí nějaký velký kouzlo. A to je třeba i otázka jako o těch mobilech. Mně přijde, že třeba těch aplikací, které se dají využít venku, je fakt hodně. A když prostě to dítě vidí, že já namířím mobil na kytku a ono mě to řekne, jak se jmenuje a můžeme se o tom bavit, nebo když někde jdem a vznikne nějaký problém a děda to umí vygooglit a najít tu správnou odpověď, tak najednou ten mobil není nepřítel, ale užitečný pomocník a prostě to dítě vidí, hele, ale ten děda jako díky tomu se umí s Gretchim jako popasovat. A samozřejmě je to dvojsečný, protože mi pak jako vnouček říká, hele dědo, a co tam hledáš teďka? Říkám, no sorry, nic, já jsem na síti, prostě jsem se chtěl pochlubit tady fotkama, jak spolu, já nevím, čekáme na vlak. A to je dobrý, ale pak být otevřený v té komunikaci a čestně jako říct, já vlastně teďka dělám něco, co vlastně chci, aby ty jsi nedělal. A to jako hrát si na to, že to ty děti uchráníme jako na věky věku je nesmysl, protože vlastně tak se podívejte, když jdete šalinou, jako co dělají lidi všichni. Všichni jsou někde na mobilu a někdo možná čte zprávy v novinách, ale většina z nich prostě je na sociálních sítích. Ale přijdou domů a spravedlivě se rozhorčí, že prostě děcka zase nic nedělají a čučí do toho stejného, co oni. Takže jako podle mýho osobní příklad je úplně nenahraditelný v tomhle.
1: To bych se právě chtěla k tomu trošku ještě blíž dostat. Jakou roli hraje podle vás osobní příklad dospělých? To, že my sami ukazujeme tedy dětem to, že se dá jít ven a kvalitně trávit čas venku, když vlastně my sami často jsme u počítačů, u obrazovek.
2: Tak ten problém existuje, jako a to není, to se netýká jenom turistiky, to je obecně prostě, děcka nejsou blbí, vidí, jak žijem a berou si z toho příklad. To se týká nás jako rodičů, ale týká se nás třeba, já jsem ten pedagog volného času, to se týká všech vedoucích v oddílech, na táborech a tak, nebo trenérů ve všech možných sportech, že není jenom důležitý, co těm dětskám říkáme, ale jak žijeme. Oni to vidí a berou si z toho vzorce chování. Zvlášť, když třeba nemají v rodině kompletní tu rodinu a nemají, chybí jim třeba nějaký příklad, tak si to berou prostě i od těchto velmi důležitých lidí. Pro někoho je důležitá osoba ve škole, školník, protože ho milujou, znám takový příklad a pro ně je to prostě pánbu, protože v něm se vidí a je to pro ně vzor. Tak ano, děcka nás sledují, berou si z nás příklad a myslím si, že se s nimi o těchto věcech, jako o všech jiných, ale i o těchto věcech máme bavit férově. na rovinu. Ano, toto nechci, aby si tyhle věci dělal, nebo chci, aby se dělal omezeně z toho důvodu a já je taky dělám a taky bych měl některé ty věci omezit. Ale zároveň prostě my si myslím, že někdy to řešíme prostě zákazem a jak se ví, už dost set let zákazy prostě nefungují.
1: S Milanem Mikinem Applem si dnes povídáme o času stráveném venku s našimi dětmi a vnoučaty. No a už za chvíli mě bude zajímat také to, k jakým všem koníčkům můžeme naše děti a vnoučata přizvat a jakou osobní zkušenost s tím právě má náš dnešní host. Doma

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil,

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad

0: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
1: Milan Mikin Apl je dnes naším hostem v Dobrých radách. Připomínám také telefonní číslo do našeho studia 726 465200, kam můžete volat své dotazy. No a my jsme tady před písničkou naťukli to téma koníčky rodičů nebo prarodičů, které můžeme sdílet s dětmi nebo vnoučaty. Povězte nám k tomu trošku víc, protože vím, že máte i osobní zkušenost s tímhle.
2: Já právě to souvisí s tím, co jsme se o tom bavili na začátku, že dobré je, a nemusí to být jenom ta příroda, ale dobré je pozvat toho svého, to své dítě, nebo toho svého vnuka v mém případě, pozvat je do toho svého světa. A to může být cokoliv, třeba můj, bože, co to je, zeď?
1: Zeď, ano, zeď.
2: Můj zeď je včelař. A oni mají zahradu, já vím, 300 metrů od toho, kde bydlí v Soběšicích, a prostě oni jdou do včel. A to je pro ty kluky taková jako událost v pozitivním slova smyslu, že to mně přijde, že to je úplně jako přesný, protože on tam nejde a tady se posaďte, já jdu teďka něco udělat. Hmm. On to dělá s nimi. Jo. Moje žena je na tohle jaký třeba geniální, protože já když mám na starosti vnoučata, tak jako hodně si s ním jako, že hraju a takovýhle. Když to ona ne, ona prostě pracuje, dělá si svoje a dělá, vtáhne je do toho, dělá to s nimi. Jo. To je samozřejmě, každý tenhle dar nemá, ale jakože třeba kluci uměli, jako Jonáš, jako už od malička, prostě byl zvyklý doma jako vařit u nás, když byl, tak to jsou všechno dobré jako věci, ale to se týká i takové koníčku jako toho sportu nebo vlastně úplně čehokoliv, že to dítě zvete do toho svého světa a jste tam s ním. Hmm. Tam je důležitý i to druhý. Jste tam s ním, že to není jako, hele, vem si ho jako sebou a on to nějak jako přežije. Hmm. No? Že jsou třeba od jedné kolegyně tady vaší, jako chodil prostě kluk jako na všechny reportáže a jako s mamkou. A on prostě byl tak chytrý a tak jako tomu, kde čemu rozuměl, protože on tam nechodil a tady teďka někde si sedni a poslouchej, ne? Byl tam s ní a pak se doptával, a proč se ptala na tohle? A jak ten člověk, a co on si? A ten život jejich byl sdílený. A ano. To je podle mě vlastně to nejkrásnější.
1: Jak v dětech nebo ve vnoučatech potlačit, nebo potlačit, nevím, jestli je to správné slovo, ale jak překonat třeba strach, který někdy děti mohou mít, a to si můžeme povídat třeba o spaní v přírodě, v lese, nebo třeba, když jste zmínil včely, tak třeba právě ze zvířat. Je na to nějaká dobrá rada, nějaký tip?
2: No, já vím, že se ten pořad jmenuje Dobrý rady, ale vlastně nevím, jestli na tom mám nějakou radu, prostě jako jestli to dítě, a to se ale asi fakt týká i dospělých, máte z něčeho strach, tak je potřeba s tím nějakým způsobem pracovat a ne si ho zakázat, nebo hele, to je nesmysl, tady nám žádný nebezpečí nehrozí. To nevadí, jestli je to objektivní nebo není. To dítě má prostě obavy. Konec konců i teď mě napadá jako úplně v jiné souvislosti ten strach. Já si myslím, že jedním z velkých důvodů, proč dětská třeba nejsou tolik v přírodě, jak třeba moje generace, je, že prostě my jsme přišli ze školy, hodili jsme kabelu za dveře a šli jsme lítat po venku a rodiče vůbec nevěděli, kde jsme, a my jsme si někde stavěli bunkry ve Vilzoňáku a vlastně to nikdy se už nikdo nedozvěděl, naštěstí. No, ale tohle dneska, ten strach rodičů, že se za dveřmi bytu je to nebezpečný, vede k tomu, jak si to dítě má dát do souvislosti s tím, že ven ne, protože tam je to nebezpečný, s tím, že ale hele, teďka pojedu na víkend ven a budem spát v lese. Jo, tak říká, no a tam to není nebezpečný, to je divný, ne? Tak člověk by měl být samozřejmě konzistentní. Já si myslím, že jakási svoboda, což třeba si myslím, že děcka venku na venkově mají jsou na tom líp než prostě městský děcka, ale vidím to na vnoučatech, že prostě ti, co teďka už bydlí jako kluci, co vlastně vyrostli v Soběšicích na zahradě a prostě v lese za barákem, takže pro ně ten les není a neznámá krajina nebo zdroj nebezpečí.
1: Mm-hmm. Může pobyt v přírodě pomáhat dětem zvládat stres, případně neklid nebo nějaké to přetížení informacemi, které máme, protože pořád, když sledujeme online svět, jsme napojení, tak vlastně zákonitě tohle musí přijít.
2: Určitě, zase říkám to na základě vlastní zkušenosti a ne jako nějakých dat, tak aby to nevypadalo, že jsou jako nějaký chytrý, ale myslím si, že 100% detox nějaký je mediálně určitě dobrá věc, jak pro děcka, tak pro dospělí. A to, ta příroda sama o sobě prostě je uklidňující. A ten pobyt v přírodě 100% umožňuje se soustředit na ty Maslowově pyramidě potřeb, na takový ty bazální věci. Řeší nám to, jakože kde půjdeme na záchod a kde se najíme a kde se vyspíme a tak. Tohle je určitě dobře. Zároveň si myslím ale, že nesmíme přidávat jiný stresy těm dětem.
1: S Milanem Mikinem Applem si dnes povídáme v pořadu Dobré rady Českého rozhlasu Brno na téma pobyt dětí, vnoučat venku v offline takzvaně světě a ještě se k tématu vrátíme po písničce.

0: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
1: S Milanem Mikinem Applem si dnes povídáme a já budu mít na závěr otázku, jak zapojit do společných aktivit i prarodiče, kteří třeba už nemají tolik sil na dlouhé túry. A nebo je to mýtus?
2: No, děkuju, to je dobrá otázka. Já jsem kromě Lužánek ještě angažuju v prázdninové škole Lipnice v Prázdninovce a my děláme kurz pro prarodiče a vnoučata. A prarodič, vnouče, dvojice, jedou s náma na víkend v listopadu na Vysočinu a pak na týden do hor, do Krkonoš a žijeme tam spolu. A to je úžasný. A já si myslím, že trošku pověra to je. Samozřejmě někdo už má třeba nějaký zdravotní kontraindikace, ale to může mít tady 40-tník. Ale ti účastníci těch našich kurzů jsou velmi akční a překvapivě se ukazuje, že většinou oni jsou motorem toho přihlášení. Že to není, že jako rodič řekne, hele dědo, vem mladýho, jeďte na kurz, ale že ten senior, ta babička, ten dědeček si najde, prostě půjčí si toho vnoučka svého a jedou spolu na ten kurz. A oni tam zažívají jako vlastně úplně obyčejné věci, ale zažívají je, což je nejdůležitější, zažívají je spolu. A to slovo spolu je podle mýho v tom, o čem se dneska bavíme, fakt jako klíčový. Věřit tomu, že to třeba... že to jako dobře dopadne a prostě jít tady do nějakého rizika, no risk, no story. A prostě.
1: Předpokládám, že tenhle kurz konkrétně, že to opravdu není o té výkonnosti, ale o tom času stráveném spolu. Jak vlastně v hlavě překonat to, když si naplánujeme výlet třeba s dětmi, nebo naplánujeme jim ten čas tedy mimo počítač a najednou to dítě řekne, já mě tohle nebaví, já tohle nechci. Jak i v sobě se třeba popasovat s tím, že zkrátka nedosáhnete toho cíle, který jste si třeba v tom výletě vytyčili, nebo ty kilometry, které jste chtěli ujít. Je na to nějaká dobrá rada?
2: No, na to je taková dobrá otázka, co je cíl. A jestli je cílem někam dojít, tak jsme nesplnili cíl. A jestli je cílem být spolu a aby nám bylo hezky, tak vlastně to je úplně jedno, že nedojdem někam. Pokud to není závislý na tom náš jako osud, že prostě nemáme kde přespat a nemáme na to vybavení, aby jsme spali v přírodě a tak, proto já třeba radši chodím a byl jsem s těma vnoučkama prostě se spacákama. Aby jsme nebyli tímhle limitovaný. Měl jsem nějaký plán, ale tak jsme ho prostě změnili v tom jednom případě a vůbec si nemyslím, že jsme nesplnili cíl. A to se ale týká podle mě celých našich životů, že vždycky si musíme jako říct, co je pro nás v té chvíli to důležitý, čili jinými slovy, co je cílem. Jestli naším cílem je spokojenost toho dítěte a i třeba moje, tak je to odpověď vlastně strašně jednoduchá.
1: Úplně krátce na závěr, na co ze svého dětství v přírodě vzpomínáte a co byste přál zažít dnešním dětem a vnoučatům?
2: Jo, za nás my jsme byli vždycky jako třeba 3 týdny na táboře a třeba týden někde jako s prarodiči venku a pak jsme lítali po venku. A já bych všem těm dnešním dětskám přál i tu poslední věc, ať jedou se svým vodílem, s souborem nebo s někým na tábor, to je jako super. A děcka, který nebyli na táboře, přišli vohodně a ať se věnují jim rodiče na nějaký dovolený společný, ale ať zažijí i to bezbřehý lítání po venku, protože tam je život, tam se učí pro život.
1: Končí pondělní Dobré rady Českého rozhlasu Brno. Těmito slovy hostem byl Milan Mikin Appel, kterému moc děkuji za inspirativní povídání. Pěkný den a brzy snad opět naslyšenou.
2: Bylo mě potěšením, děkuji.
1: A připomínám i možnost vrátit se k poslechu nejenom dnešního pořadu, a to díky aplikaci Můj rozhlas, anebo na webu brno.rozhlas.cz. Pěkné pondělní

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Rajhrad na Brněnsku chce za zdravotním střediskem vybudovat nový multifunkční areál. Rekonstrukce vnitrobloku na brněnském sídlišti v Julianově zlepší podmínky pro stromy. Dnes začíná oprava obchvatu Moravských Budějovic na tahu do Znojma. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost a teploty do 28 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Za budovou zdravotního střediska v Rajhradě na Brněnsku naproti poště má vzniknout nový multifunkční areál. Vedení města na to aktuálně vysoutěžilo projektanta. Dělníci novou budovu postaví místo nedalekých garáží, které musí zbourat. Budou tam bezbariérové ordinace dětských lékařů, prodejna domácích potřeb nebo víceúčelové prostory pro město. Pokračuje nezávislý starosta Rajhradu František Ondráček.
2: Ten meziprostor mezi tou stávající budovou zdravotnického střediska a těmi novými objekty bychom chtěli otevřít z obou stran, tak aby tam vzniklo takové náměstíčko, kde by bylo možnost, aby se lidi posedili na lavičce, případně si třeba z nějaké kavárničky dali něco dobrého.
0: Podle starosty by se stavbou mohlo začít příští rok. Lepší podmínky pro růst stávajících i výsadbu nových stromů připravují dělníci na sídliště v Brně Židenicích. Rekonstrukce za 12 milionů korun se týká vnitrobloku mezi Julianovským náměstím a mateřskou školou v Mazourově ulici. Městská část musela původní projekt po začátku stavebních prací upravit. Výsadbové jámy jsou větší a vyplněné speciální směsí, aby v nich snadněji rostly stromy, popisuje nezávislá místostarostka Jana Šťastná.
3: Myslím si, že to rozhodně stálo za to, aby jsme dali těm stromům opravdu šanci se ujmout, protože kdybychom to nechali tak, jak to bylo, tak by se pravděpodobně neujmuli a to by byla škoda. Sázet budeme koncem října, začátkem listopadu, teďka v těch teplotách a hlavně v tom suchu by to nebylo vhodné a vlastně máme stanovenou 5letou následnou péči.
0: Rekonstrukci obchvatu Moravských Budějovic dnes zahajuje ředitelství silnic a dálnic. Provoz na hlavním tahu 1/38 ve směru ze Znojma na Jihlavu zůstane zachovaný. V opačném směru povede objížďka přes centrum města. Oprava 6,5 kilometru dlouhého obchvatu by měla být hotová do 2 měsíců a vyjde na 79 milionů korun. Pražské letiště Václava Havla za letošní první pololetí odbavilo přes 8 milionů cestujících. Meziročně je to skoro 6% nárůst. Vyplývá to ze statistik na webu letiště. V červnu z něj nejvíc lidí letělo do Velké Británie, následovala Itálie, Španělsko nebo Řecko. Do čela letiště by měl už za několik dní nastoupit Radomír Lašák. Tamní odbory kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Lašáka kritizují za jeho předchozí působení v čele českých aerolinií.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami. Později odpoledne a večer začnou přeháňky postupně ustávat a oblačnost ubývat na polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 silničáři zabrali pravý jízdní pruh. Fronta se táhne už od kilometru 141. Zdržíte se přes půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písně.

A je tady Morava, krásná zem, a je tady i Jiřina Ostrá. Všechny vás, přátelé, moc zdravím a věřím, že jste prožili stejně malované dny, jak se zpívalo v úvodní polce Blahoslava Smižovského a Jaroslava Hájka. K poslechu Moravy, krásné země, vás pozvala frajárka. No a kdo pak má dnes svátek? U nás v Jaroslavové, na Slovensku jsou to boženy, blahopřeji. No a věřím, že i dnes si poslechneme nějaké to zpívající dítko, které se dovolá do projektu Prázdniny u babičky, a bude to hned, alespoň tedy doufám, po následujících lidových. Ještě telefonní číslo 726 46 5200 a teď už Olga Baričičová.

0: Tak to byla Olga Baričičová, kterou doprovodila cymbálová muzika Slovácko mladší. No a mé přání v úvodní přání se splnilo. Už tady mám zpěvačku na telefonu a je to sedmiletá slečna Zuzanka Zapletalová z Bohuslavic u Zlína. Tak Zuzanko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak ty máš 7 roků?
1: Jo.
0: Takže jdeš do školy nebo už chodíš do školy?
1: Chodím už do školy a půjdu do druhé třídy.
0: Do druhé třídy, no tak to je ostřílená školačka už. A pověs nám, co nám zaspíváš.
1: Zvončujem ti, kamarádko.
0: Tak prosím. Můžeš pustit.

0: stěžovat, dojdi se k nám postěžovat. Až já budu doma, dojdi se k nám postěžovat, dojdi se k nám postěžovat. Až já budu doma.
1: No to nemělo chybu, Zuzanko. Slyšíš ten potles, to je jak pro superstar. A samozřejmě, že si ho zasloužíš. Vinčujem ti, kamarádko. No já bych ti taky něco povinčovala, moje milá kamarádko rozhlasová. Samozřejmě ti povinčuju hlavně krásné prázdniny. A jak pak je prožíváš, mě pověz.
0: My jsme byli na dovolené a potom jsme jeli s dědou Jarošovským do Zlín.
1: Aha, tak to je jiný děda než tady tento Karel, že? Co jsem s ním mluvila. No a co děláš s dědou Karlem?
0: Jsem u druhého dědy a máme tady aj sestřenici, no tak si hrajem.
1: Pak tak mají prázdniny vypadat, Zuzanko. No a už jsi někde vystupovala také? Se zpěvem?
0: Jo, vystupovala na svatbě.
1: Na svatbě, no tak to si zkrásnila ten svatební den svatebčanům, protože zpíváš opravdu moc hezky a zaslouží si to i písničku, kterou za maličkou chvilku pro tebe i pro toho dědu Karla a pro sestřenici si říkala, že seš tam, zahraji a ještě předtím tedy ti řeknu, že pakliže budeš mít to štěstí a doufám, že budeš mít, tak v neděli bude vylosován jeden výherce nebo výherkyně a ti získají rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. Tak předpokládám, že už jsi v nějaké zoologické zahradě byla. Co říkáš?
0: Jo, byla.
1: Byla a kde?
0: Ve Zlíně.
1: Ve Zlíně, no tam je krásná zoologická zahrada. No a v brněnské zoologické zahradě, já ti něco prozradím, oni tam mají výběh ledních medvědů, který je dvojnásobně tak velký, jako byl dřív, takže určitě to stojí se podívat. Měla bys tam asi s rodiči nebo s dědou Karlem?
0: No, nevím ještě.
1: Ještě nevíš, no ještě taky to nemáš v rukávě, že? Zuzanko, tu výhru. Tak samozřejmě já ti děkuji za tu písničku, vinčujem ti, kamarádko, no a já ti vinčuji, milá kamarádko, aby ses měla moc hezky, aby si z prázdnin ještě užila, máš měsíc před sebou, tak buď na sebe opatrná a hlavně zpívej, zpěv přináší radost v životě. No a za chviličku pro vás, pro všechny, kteří tam jste, zazní i písnička. Já ti ještě jednou moc děkuji a loučím se tam s vámi všemi. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. No a teď už, kdože ti má milá?
2: Český rozhlas Brno.

0: To byla Sokolka ze Šakvic, v jejím podání zazněla polka Vladimíra Fefra. No a tato polka pak mířila do Bohuslavic u Zlína, odkud nám zavolala před maličkou chvilkou zpěvačka Zuzanka Zapletalová, sedmiletá to slečna, která nám moc pěkně zaspívala. Tak Zuzance ještě jednou děkuji. No a kdyby si někdo chtěl poslechnout, nebo je zvědavý, jak Zuzanka moc pěkně zpívala, tak samozřejmě repríza, tedy to už víte asi, ve večerní části Moravy krásné země není, jak bývala v minulých letech, ale můžete si zpěv Zuzanky Zapletalové poslechnout v našem audioarchivu na našich webových stránkách. Tak Zuzanko, ještě jednou tě zdravím a ještě jednou moc děkuji, přeji krásné prázdniny. No ale teď už zdravím prvního volajícího, je jim pan Juračka. Dobrý den.
1: No dobrý, tady je Juračková, jeho manželka.
0: Ano.
1: My jsme si to předali.
0: Ano.
1: Paní Ostrá, zdravím vás a vítám vás po dovolené. Doufám, že jste si ji dobře užila. A chtěla bych vaším prostřednictvím popřát dodatečně Aničkám, který měli včera svátek. Je to Anička Bémová, Anička Štolfová, Anička Špačková, Anička Mikýsková a Anička Losertová. Přeju jim, milé Aničky, všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, hodně té dechovky, abyste si ušili přátel, které kolem sebe máte, kamarádi, a hodně té dechovky. A ještě bych chtěla poděkovat do Olbramovic ženském, který tam měli babské hody a hrála tam tu Franka. To bylo něco úžasného. Od rána hrání až do pozdních nočních večer. A ještě teda teďka bude hrát tu Franka kousek od nás ve Velkých Opatovicích. 2. v 17 hodin.
0: Mm-hmm.
1: Tak bych chtěla taky, kdo má zájem, mohl by se tam přijít podívat. Je to něco hezkého. Jako mají krásno vlastně.
0: No já jsem ráda, paní Juračková, nebo milí Juračkovi respektive, že si skutečně užíváte života, že navštěvujete různé ty dechovkové festivaly, třeba koncerty, tak jen tak dál za maličkou chvilku také bude hrát dechová hudba. Tak jo, paní.
1: A včera,
0: ano?
1: A ještě včera byli v Třebohostici, hráli, taky tam byl festival, no to bylo něco nádherného.
0: Takže děkujeme všem těm kapelám, které zpříjemňují tyto prázdninové dny. Milá paní Juračková, naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: Naschledanou, no a na tom druhém telefonu už čeká pan Vlastík z Brna. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravíme vás, paní s manželkou Anou Staníkovou a prostřednictvím vaším a Brněnského rozhlasu. Relace Morava krásná sem bychom chtěli popřát ke svátku 29. marty paní Konkolské a určitě se připojuje manžel a děti s rodinami. Přejeme jí ze srdce hodně, hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti, pohody, klidu, osobní rodinné spokojenosti, božího požehnání, pevné nervy a se jí daří. A prosím vás, paní Ostra, nějakou pěknou písničku, ráda si s vámi zaspívá. Jsme rádi, že vás máme.
0: Snad se bude líbit, pane Vlastíku. No a protože jste mě prozradil, že vaše milá manželka nese jméno Anna, tak ano, já samozřejmě, já jsem ji neblahopřála, vy určitě krásnými slovy jste ji včera popřál. Já jsem měla dovolenou, no
2: ano,
0: ale já chci paní Aně poblahopřát dnes k tomu včerejšímu svátku. Tak hudební dárek bude i pro ně.
2: A ještě dneska má narozeniny, abyste viděla, paní Ostra.
0: To mě neříkejte, tomu
2: ano,
0: nemůžu
2: to
0: věřit.
2: Dneska.
0: Fakt.
2: Opravdu.
0: No tak
2: opravdu,
0: paní,
2: no?
0: Ano, vy tedy jeden den svátek, druhý den narozeniny, no tak
2: to
0: všechno,
2: rodiče,
0: všechno. Dobré, tak si to
2: dobré.
0: Společně hezky oslavte. Naschledanou.
2: Děkujeme vám, paní Ostra.
0: Naschledanou. No a hudební dárek a přání k včerejšímu svátku Anny a k 95. narozeninám, které oslaví 1. srpna, je připraven i pro mamku, paní Annu Buchtovou z Mutěnic. K tomuto svátku a zároveň k narozeninám jí přeji za celou moji rodinu hodně zdraví, hojnosti božího požehnání, ať ještě prožije další léta mezi námi. To vše a ještě víc přeji syn Josef s manželkou, 3 vnuci s rodinami a 8 pravnoučat posílá velkou pusu. No a teď už dávám prostor české muzice.

0: Tak to byla písnička Vladimíra Fuky a Míly Cinka, Rodná hrouda. No ale mám tady další telefonáty, tak z Jasené se dovolala paní Zrníková. Dobrý den.
1: Dobrý den všem a vám taky, paní Jiřínko. Vítám vás dovolené. A mám přáničku. V pátek oslavila naše sestra Františka Valchářová své narozeniny. A v nedělu bylo Aničky, tak máme také Aničku Pichovou, sestřičku z Přílupka. Tak jim přeju oběma hodně zdravíčka, štěstíčka, toto zdravíčka potřebují a potřebujeme ho i my. Štěstíčka, zdravíčka, spokojenost. A ještě zdravím sestru Martu Valchářovu do Liptála, celou její rodinu. A to přeji já, jejich sestra Jarka.
0: Ano,
1: a tak. Vám přeji také jenom zdravíčko, zdravíčko.
0: Jste hodná, jo? A děkuji za přivítání, jsme dovolené.
1: Naschledanou. Díky, naschle.
0: A už paní Marie ze Šumic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra. Já zdravím vás i posluchače vašeho rádia a pořadu. A chtěla bych poslat písničku paní Anišce Pumrové opožděně k včerejšímu svátku. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přeji.
0: Tak těch Aniček ještě bude, paní Marie. Samozřejmě na všechny se včera nedostalo, tak já to se dnes pokusím napravit. Každopádně pro Aničku Kumrovou zaznělo už teď pěkné vinčování. Nashledanou.
2: Nashledanou a děkuji.
0: Není zač, no a písnička i pro paní Janu Procházkovou, která se v těchto dnech dožívá pěkného věku. Je to velmi milá a šikovná paní. Velmi ráda skládá básničky, tak ať se jí daří, čtu z tohoto dopisu, který pokračuje. Protože dříve pracovala ve zdravotnictví, ráda pomůže a poradí. V dlouhém zástupu gratulantů nesmíme chybět s naším přáníčkem. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let ti přejí Eva a Toník. A ještě léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží. Smích ať pokrývá tvůj red a buď tu nejméně do 100 let. V neděli oslavili svátek paní Anny Štolfová z Morkovic, Polášková z Tvarožné Lhoty a Králíková z Boršic u Blatnice. No a narozeniny pak slavil pan Radim Vojtek, také z Boršic u Blatnice. Hodně zdraví a spokojenosti v rodinách a Radimovi hodně lásky a ať mu to stále dobře hraje a zpívá. Ještě chceme popřát dechové hudbě Dolněmčance, která v sobotu oslavila 150 let od svého založení a popřát jim, ať jim to stále dobře hraje a zpěvákům zpívá, ale hlavně zdraví. Říhovi z Dolního Němčí. No ale nám teď nebude hrát Dolněmčanka, nám teď bude hrát Trnkovjanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Taky věřím, že i vás se Trnkověnka potěšila touto pěknou polkou Pavla Skopala a Dalibora Kozmíka. No a teď už tady mám, jak říkal pan Joška, telefonát z Upršených Hovorán. Tak pane Joško, dobrý den.
1: Dobrý den, upřímné pozdravení vám všem přátelé, posluchači ve Zlíně i v Brně. Já bych chtěl s jednodenním opožděním popřát naší vnučce Aničce Skopalové a Alinko, až se vrátíte od moře, tak dědeček už bude mít nachystaný dort a i k oslavě, opožděné oslavě, tvých pátých narozenin. Mm-hmm. Děkuji vám a paní Jiřinko, směl bych poprosit o jednu písničku pro mě.
0: No tak zkuste to, pane Joško, uvidíme.
1: No. Kdyby to mohlo být Joška Severin, starší, sedí sokol na javori.
0: Joška Severin, sedí sokol, tak. Sedí sokol. Tak sokol už si usedl, takže se můžeme rozloučit, pane Joško. No a té vaší Anince určitě ten dort úžasný
1: bude chutnat. Až se vrátí od moře, tak dort už bude nachystaný.
0: Krása. Tak jo, šikovný dědeček Joška. Naschledanou.
1: Mějte se, hezké pozdravení.
0: Naschledanou. A už paní Jelinková, dobrý den.
2: Dobrý den. Já mám prosím takové přání. Dneska se dožívá 50 let Eva Kaňová Troskotovi a včera měla naše sestra Anička Kaňová opět Troskotovi měla svátek, takže jí přejeme sestra Marie, sestra Milka s manželem. Mm-hmm. A já vám moc děkuju.
0: No nemáte za co, popřejeme hodně zdraví, hodně radosti, ano, v životě, ano, a mnoho úsměvů. Prostě krásný, úsměv. Spokojený život, paní Jelinková. Naschledanou.
2: A máme se rádi a setkáváme se.
0: A tak to má být. Tak naschledanou. Naschledanou.
2: Naschledanou a děkuju.
0: Není zač. No a dnes 27. července slaví krásné narozeniny švagrová paní Danka Zvoničková ze Slavičína. A přání, milá Danko, postřehnou se jenom stěží, jak ta léta rychle běží. Člověk by si myslel jistě, že je chyba v křestním listě. Pro významný tento den přejeme ti štěstí jen. Pevné zdraví, dlouhý věk, na každičkou bolest lék. Přání a k tomu hezkou písničku ti posílají švagrové Ludmila Marková a Marie Hýblová s rodinami. V sobotu 25. července oslavila narozeniny milá maminka paní Marie Hujňáková z Hodonína. Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí manžel Vladimír, synové Vladimír a Pavel a Petr s manželkami. Vnoučata Kristýna, Tomáš, Sára, Matyáš, Kubík, Bětuška a Vítek Hujňákovi. Tak to bylo milé přání pro paní Marii Hujňákovou. No a teď už bude hrát Stříbrňanka. We'll be right back.

0: Tak no, já také říkám, vítaj mezi nás, tedy vítajte mezi nás, paní Elice ze Suchova. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Já bych ještě dodatečně chtěla popřát Aničkám. Aničce Zemčíkové do Velké nad Venčkou, Aničce Nožičkové do Veselí, Aničce Okénkové do Hroznové Lhoty, Aničce Horňákové do Suchova, Aničce Hrabalové do Suchova a všetkým Aničkám suchovským. Hodně jim přeju hodně zdraví, a si dají poštamprli a nemyslí ju na nemoc.
0: Tak nemyslí na nic zlé, paní Lidko, a vy také myslíte pouze pozitivně. Někdy to nejde, ale zkusíme to, že jo? Tak jo, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuju vám.
0: Tak a paní Cecilka, dobrý den.
2: Dobré odpoledne nebo poledne, musím říct, že volám teda po dlouhatánské dlouhé době a určitě si mě ale hodně lidí bude pamatovat. V Pohořelic jsem volávala, ale dneska chci popřát i těm pohořelickým, ale hlavně Aničce Markovej do Miroslavy a všem Aničkám, kterýma se potkáváme a třeba se ani neznáme příjmením. Hlavně štěstíčko, zdravíčko, rodinnou pohodu a hodně radosti z vnoučat a ze svých nejmilejších. Tak ještě jednou všechno nej.
0: Tak někdy zase nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak a tady přejeme naší babičce, paní Jaroslavě Musilíkové z Pozořic, hodně zdraví a elánu k jejím 88. narozeninám. No a kdo pak blahopřeje, je to její rodina. A tady je vinčování k svátku pro paní Annu Jagošovou z Hrubé Vrbky. Přejeme vám k svátku, protože jste jeden z nejlepších lidí, které známe a máme vás rádi. Vždy poradíte, pomůžete a pro svá vnoučata děláte vše, co jim na očích vidíte. Tak to z celého srdce blahopřejí Ivana a Honza. No a tak to hrají hornobojani.

Tak to jsme se v pěkné písnice Ladislava Hrdličky prošli židlochovickou oborou. Procházka to byla krásná. No ale já budu pokračovat v další předávání přání. Blahopřejná slova k narozeninám i pro maminku a babičku paní Věrku Matochovou z Lidečka. Maminko, vždycky si nám byla na blízku. Děkujeme ti za tvou práci, námahu, starostlivost a za tvoji lásku. Přejeme ti hodně zdraví.

myslím mail od Jardy Wolfa, ano. Chtěl bych ze srdce moc poděkovat úžasným vlkošákům za krásné hody v Milešovicích, které se konaly 26.7. Vlkošáci byli fakt super, úžasný, moc děkuji jim za skvělou zábavu a nádherné písničky, které hráli a zpívali. Moc děkuji, Jarda Wolf. No tak vlkošáci, ti tedy teď nejsou připraveni, ale přicházejí, Bojané.

Bojané dohráli polku Vladimíra Fefra Pod tichou stráni. No a je 12 hodin, takřka 55 minut, takže Morava krásná zem. Polední část končí Morava, ve které nám dnes projektu Prázdniny u babičky moc pěkně zaspívala Zuzanka Zapletalová. A já se s vámi ráda opět setkám krátce po 18. hodině. Příjemně prožitý den vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr už hraje Stříbrňanka. Hraje orchestrální skladbu Karla Drexlera. Je to Kateřinská.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Berichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes začíná program Českého rozhlasu. Brno varuje před podvodnými zprávami o nezaplaceném parkování. Bankovní identitu už využívá přes 5 milionů 300 tisíc Čechů. Dnes očekáváme na jihovýchodě republiky proměnlivou oblačnost s možností deště a na teploměru až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu a Matěj Nradilek u mikrofonu. Letní filmová škola v Uherském Hradišti dnes kromě filmových projekcí nabídne také program Českého rozhlasu. Návštěvníci se mohou těšit na debaty, podcasty i živé natáčení pořadů. V uherskohradištských Smetanových sadech je reportérka Michála Kočendová.
4: Tady ve velkém bílém stanu s kapacitou 100 lidí se právě střídá publikum. Zatímco skončila debata pořadu pro a proti Českého rozhlasu Plus o proměnách politické kultury, už přicházejí návštěvníci na besedu ke stému výročí narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. Od 17:30 se program přesune k aktuálnímu dění na sociálních sítích s rádiem Wave. Večer nabídne živé natáčení podcastu Casablanca věnované lehké cyklosturistice a celý den zakončí noční poslech s Vltavou. Rozhlasový program na letní filmové škole bude ve Smetanových sadech pokračovat až do středy. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Český rozhlas.
2: Brno upozorňuje na falešné SMS zprávy o neuhrazeném parkování. Její sdělení má v příjemci vzbudit dojem, že nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park. Výzva ho nabádá k využití odkazu na uhrazení dlužné částky. Jde však o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Zástupci Brna upozorňují, že oficiální provozovatelé parkovacích systémů ve městě takové SMS zprávy vůbec nepoužívají a lidé na ně nemají reagovat. Bankovní identitu v Česku používá stále více lidí. Na konci prvního pololetí ji mělo 5,3 milionu Čechů, tedy o 200 tisíc víc než loni, informoval o tom ředitel bankovní společnosti Identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale taky zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. Bankovní identita funguje v Česku od roku 2021 a kromě státu ji využívají i banky, pojišťovny a další firmy. Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve 400 objektů, úřadů, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté teď podle něj kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
5: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
3: Počasí.
2: Dnes bude na jihovýchodě Moravy proměnlivá oblačnost, místy se vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů Celsia.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku na Masarykově třídě se střetla dodávka s osobním autem a to je ze zpráv Českého rozhlasu vše.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíše naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Vy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všiml už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky, jak si řečnil, a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: zážitek. Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických býtníků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho, jako jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím, a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany, ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těchto směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Mně, já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky, to, že bychom byli dneska šestá nebo sedmá největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada, některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet, jak si příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritické myšlení. Kritické myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritické myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: I já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Kvůli plnému skladu omezuje charitní šatník v Blansku množství přijímaných věcí od dárců. Město Zlín během letních prázdnin investuje do oprav a modernizace škol téměř 85 milionů korun. Nafta týden po konci vládních cenových stropů v průměru zdražila o 3 koruny. Dnes očekáváme na jihovýchodě republiky proměnlivou oblačnost s možností deště a na teploměru až 28 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu. Hezké odpoledne. Kapacita charitního šatníku v Blansku se blíží hranici své kapacity. Jeho vedení proto apeluje na zájemce, aby předem po telefonu probrali, co chtějí přinést. Pracovnice zároveň nově přijímají jenom 2 tašky věcí od jednoho dárce. Dřív žádný limit nebyl.
2: Ramínka, ještě jsem si říkala, že tady by se využili.
3: Aha, určitě.
2: Baťužek, po mně tam je nějaká vesta a ještě tam mám nějaký hrnečky.
4: Veronika Dvořáková nese 2 tašky čistých zachovalých věcí. Někdy ale přebírá vedoucí šatníku Jana Drápalová i nevhodné dary.
5: Musíme hodně prosit lidi, aby nám nenosili starý, škaredý, špinavý a nefunkční oblečení.
4: Po čem je poptávka stále, vyjmenovává vedoucí denního centra Jana Němcová.
6: Určitě bychom uvítali celoročně spací pytle pro osoby bez přístřeší nebo teplé deky.
4: Spacáky a deky rozváží blanenská charita po celém okrese. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Zlín letos o letních prázdninách investuje do oprav a modernizace mateřských a základních škol téměř 85 milionů korun. Peníze půjdou do 38 stavebních akcí. Největší z nich je rekonstrukce kuchyně a jídelny v základní škole Dřevnická za 32 milionů korun. Město opravuje také střechy, elektroinstalace, rozvody vody, odborné učebny nebo školní zahrady. Většina oprav je naplánována tak, aby co nejméně omezila přípravy na nový školní rok. Průměrná cena nafty týden po konci vládních regulací stoupla o 3 koruny. Za 1 litr teď řidiči v Česku v průměru zaplatí 43 korun a 77 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena za litr benzinu od minulého pondělí do neděle stoupla o 67 haléřů na průměrných 42 korun a 32 haléřů. Ministerstvo financí teď cenové stropy u pohonných hmot obnovit neplánuje. Sleduje ale ceny a marže čerpacích stanic. Francouzským hasičům se stále nedaří uhasit obří požár na jihozápadě Francie. Oheň vyhnal z domovů přes 200 tisíc lidí. Plameny už spálily přes 40 tisíc hektarů a přiblížily se k městu Bordeaux.
7: Evakuace města Bordeaux zatím není v plánu svou silou a rozsahem, ale jde o naprosto výjimečný požár.
8: Popsala ve francouzské televizi mluvčí vlády Maud Brežonová. Prezident Emmanuel Macron svolal kvůli požárům krizový štáb. Oheň spálil v oblasti Gironde přes 200 domů a podle francouzského rozhlasu komplikuje práci zhruba 15 tisíc společností. Jsou zavřené některé silnice, dálnice a omezený provoz je taky na železnici mezi městy Bordeaux a Tarbes. S ohněm bojují tisícovky hasičů, policisté a taky vojáci, kteří v evakuovaných oblastech brání krádežím a rabování. Čeští hasiči se zapojili do hašení u obce Temple, kterou obklíčili plameny. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jihovýchodní Moravě proměnlivá oblačnost. Místy se mohou vyskytnout přehánky, výjimečně taky bouřka. Později odpoledne a večer začnou přehánky postupně ustávat a oblačnost ubývat na polojasno. Večer očekáváme i skoro jasnou oblohu. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 23 a 28 stupni Celsia.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: V Brně v ulici Poděbradova osobní automobil srazil cyklistu. Na silnici 394 u Rosic na Brněnsku je na silnici kus dřeva. A to už byla poslední informace z těchto zpráv Českého rozhlasu. Další tu budou zase za hodinu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dámy a pánové, já vám přeju krásné odpoledne u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, Borek Kapitánček. A začíná nám dobré odpoledne s datem 27. Když 27. tím pádem, tedy 27. července, tak tím pádem gratuluju taky všem Věroslavům, kteří mají důvod k oslavám. Máte jmeniny, takže všecko nejlepší, milí pánové. Ale měl bych také zmínit to, že 64 má dnes Janek Ledecký. Já nepochybuji o tom, že si vzpomněl na písničku kapely Beatles When I'm 64. Ovšem, k 27. červenci mám ještě něco, co bych rád zmínil. Emil Zátopek před 74 lety vyhrál maraton v čase 2:23:03:02 a získal třetí zlatou medaili na olympijských hrách v Helsinkách. Tak ať se vám dnes všechno podaří právě na tu zlatou medaili. Přeju hezké odpoledne, za chvíli podrobně o počasí.
0: Český rozhlas Brno.

0: Se svými písněmi se tohle australské duo, tedy Air Supply, ve složení Graham Russell a Russell Hitchcock, dostalo celkem 4x do top 10, tedy do té velké hit parádové desítky. No a tuhle písničku z roku 79 si pamatujete i v té české verzi, jako Mosty, že jo?
1: Počasí.
0: Teď ovšem měníme téma. Informace o počasí jako každodenní součást našeho dobrého odpoledne přináší do našeho vysílání Mojmír Martan, meteorolog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkné odpoledne, Mojmíre.
2: Dobrý den.
0: Než se vás zeptám na aktuální teploty na jižní Moravě, jsme na začátku týdne, který přinese hodně, ale hodně vysoké teploty.
2: Ano, je tomu tak.
0: Jaké máme teploty teď?
2: Teď máme teploty většinou od 24 do 28 stupňů, ale sever kraje je chladnější. Tam jsou teploty většinou mezi 15 a 21 stupní. Jinak máme proměnlivou oblačnost, přeháněk je v tuto chvíli v Jihomoravském kraji málo, vyskytují se hlavně na Znojemsku a částečně i na Vyškovsku.
0: Vypadá to tak, že se během odpoledne na jižní Moravě budou přeháňky přesouvat. Čekají nás, dá se říci, byť izolovaně na dalších místech?
2: Tak během odpoledne se ještě mohou na některých místech objevit výjimečně s malou pravděpodobností i nějaká krátká bouřka, ale potom k večeru začnou postupně přeháňky ustávat a také se oblačnost bude zmenšovat na polojasno, večer i na skoro jasno. Jinak máme dosti větrno, ten vítr bude slábnout ve večerních hodinách.
0: Včera bylo Anny, což napovídá, že přinejmenším podle pranostiky nás čeká další chladné ráno. Jaká bude noc a jaké bude ráno?
2: Tak ta noc bude poměrně chladná, rozhodně chladnější než předcházející noc z neděle na pondělí, takže čekáme, že noc bude polojasná až jasná s nejnižšími teplotami 14 až 11 stupňů a slabým proměnlivým nebo severozápadním větrem.
0: Sluníčko zítra v Brně vyjde v 5 hodin a 19 minut. Západ nastane ve 20 hodin a 42 minuty středoevropského letního času. Mezitím bude platit stupeň číslo 2 biometeorologické zátěže a to zřejmě i kvůli teplotám, které nás zítra čekají. Jak bude zítra v úterý?
2: Tak očekáváme jasno nebo skoro jasno kolem poledne a v odpoledních hodinách vývoj kupovité oblačnosti a většinou polojasná obloha. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, sever kraje bude trošku chladnější kolem 26. No a foukat bude slabý, v průběhu dne mírný severozápadní nebo západní vítr, večer potom vítr zeslábne a změní se na severní.
0: Středa a čtvrtek přinesou o hodně vyšší teploty, než jsou dnes, že?
2: Ano, je tomu tak. Středeční ráno ještě přinese teploty 16 až 12 stupňů, ale ta další rána už mohou zaznamenat i tropické hodnoty, takže 20 až 16 v dalších dnech možná i o něco více. No a odpolední teploty ve středu 31 až 35, ve čtvrtek 34 až 38 stupňů, no a obloha jasná nebo polojasná.
0: Čekají nás vedra, i když ještě ne dnes, ale ve středu a ve čtvrtek už na ně musíme být připraveni. Já znovu připomínám důležitost pitného režimu a trošku jiného denního režimu. Mějte se hezky a děkuji za informace, Mojmíre.
2: Není zač, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Všem správně naladěným přeju dobré odpoledne z vysílání Českého rozhlasu Brno. Tady je Borek Kapitánček. A troufnu si říct, že jako vlastně všechny písničky, i tahle, která je za námi, má i Až mě andělé svůj příběh. Jestli to nevíte, tak tuhle písničku Petra Spáleného, který je vlastně autorem hudby, dopisoval tedy její text Josef Fousek na jednotce intenzivní péče. A řekl bych, že od konce 80. let, kdy tahle skladba vznikla definitivně, ji zná drtivá většina obyvatel České republiky. Ale teď k tomu, co je před námi. Před námi je samozřejmě Edův zvonek, to bych měl říct na 100%. Taky bych měl říct, že za chvilku se dozvíte, co dělá lékařům, záchranářům i psychologům během těchto 2 měsíců letních prázdnin největší vrásky. Koupaliště, hřiště, tábory, dovolené i výlety. No to, co si o prázdninách užívají děti a dospívající, občas přidělává starosti. Lékařům, záchranářům i psychologům. My se na to zaměříme za chvíli. Ale já bych měl ještě pár pozvánek. Pokud máte rádi divadlo, tak už možná máte koupeny vstupenky na dnešní představení, které vás čeká během letních shakespearovských slavností v Brně. Pokud to ještě nemá nikdo z vaší rodiny zvládnuté, tak vězte, že byste si měli pospíšit. Nevím, jak se budou prodávat lístky na komedii Omylu, která začíná dnes ve 20 hodin a 30 minut. Ale taky letní kina byste možná měli mít ve svém zorném poli. Jestliže nemáte, řeknu vám, že dnes v 21 hodin ve Skalním Janáčkovi v uvozovkách promítají Odysseu a o 9:30 začíná film 2000 metrů od Andrejivky, tedy dokument tohoto názvu. A to na letním kině Brno Střed. Pozvánka ovšem platí taky pro ty, kteří mají rádi exotické rytmy a festivaly obecně. Tento týden totiž začíná ve čtvrtek a až do neděle potrvá Brazilfest Brno. Jestliže máte rádi brazilskou atmosféru přímo v srdci Brna, zapište si do kalendáře 4 dny plné energie, radosti, brazilských rytmů, no prostě atmosféry jako v Jižní Americe. Ve čtvrtek 30. festival odstartuje koncertem hlavní hvězdy Hamilton de Holanda Trio. V pátek a v sobotu ožije centrum Brna programem zdarma. Čekají vás koncerty, bubenické a taneční show, brazilské rytmy v ulicích i oblíbené gastrostánky s exotickými chutěmi nejen z Brazílie. A hlavní atrakcí soboty 1. srpna bude velkolepý karnevalový průvod městem, který promění Brno v Rio de Janeiro. Já se nevěnuju téhle akci naposledy. Postupně budeme upřesňovat, co vás během Brazilfestu čeká, jen abyste věděli, že ve čtvrtek se začíná. Právě teď začíná ten čas určený Edíkovi, Raštatlař jinými slovy, a jeho...
1: Edův zvonek.
2: Familka s 2 vodlitkama si to tak smykuje karizónou na vélet a najedno dofrčího k zátarasu, kde je staví Hemon. Pane řidiči, tam dál je strašná bouračka. Háfo malinovky, volně pohozený plotve, pastelky, glocny bez štýlka, no prostě masakr. Tata od volantu jenom tak povotočí glocnu, zkontroluje familku, přicíjemně přikývno. Tak on na tu švestku taky kévne a hlásí, tak jo, 2 dospělí a 2 dětský.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Teď máme 4 minuty po 14:30 a máme letní prázdniny. Ovšem pro děti a dospívající bývá léto období bez starostí, o to víc jich však přidělávají záchranářům a lékařům. Ti o prázdninách zaznamenávají větší počet dětských úrazů a bez práce nezůstávají ani psychologové a dispečeři linky bezpečí, na které se mladí lidé obracejí s psychickými problémy. Tato témata podrobněji probereme s redaktorem Jakubem Hollerem, který je teď se mnou ve studiu Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jakube, opravdu je léto spojené s větším množstvím úrazů dětí?
1: Je tomu tak. Více volného času znamená více sportovních a volnočasových aktivit, ale právě při nich se v létě děti zraní častěji. Například kyjovská nemocnice registruje častější pády z trampolí nebo odrážedel. Starší děti pak mají úrazy nejčastěji spojené s jízdou na kole nebo na skateboardu. K úrazům ale může docházet i u vody. Děti, ale samozřejmě nejen děti, třeba neznají její hloubku předtím, než tam skočí. O prázdninách se pak lékaři setkávají u dospívajících s případy otravy alkoholem, který ve větších dávkách a navíc při vysokých teplotách taky může ohrozit život.
0: K jakým zraněním v těchto dnech přijíždějí záchranáři?
1: Nejvíce to jsou poranění nebo zlomeniny rukou a nohou, dále také úrazy hlavy. Záchranářské posádky ale i výjíždí k případům alergických reakcí vyvolaných bodnutím hmyzu nebo k případům spojeným s vysokými teplotami. Podle odhadů jihomoravských záchranářů tyto výjezdy tvořily polovinu všech výjezdů. Typické jsou i úrazy na trampolínách, jak doplňuje mluvčí zdravotníků Michaela Botová.
2: My radíme, zapínejte ochranou síť, nedopustíte, aby dítě z trampolíny přiskáká mohlo spadnout na tvrdou zem a samozřejmě dodržujte stanovená pravidla. Na trampolíně smí vždy skákat pouze určitý počet dětí a omezen je i jejich věk.
1: Botová taky upozorňuje, že někteří rodiče často nechávají své děti u vody bez dozoru. Ty pak přecení vlastní síly, plavou nebezpečně daleko a můžou se také dostat do lodních koridorů. I na to je potřeba si dát pozor. Obecně pak platí, že by rodiče měli při sportu, delších výletech nebo pobytech v horku přibalovat větší množství tekutin a hlavně nepřetěžovat sebe ani své děti.
0: Na začátku jsem ale zmiňoval i psychické problémy. Jak se projevují a jsou časté?
1: I když někdo může vnímat prázdniny jako období dětské bezstarostnosti, četnost hlášených duševních problémů se o prázdninách neliší od školního roku. U dětí se projevuje psychická nepohoda. Nejčastěji to jsou úzkosti a deprese, které můžou vést až k sebepoškozování nebo třeba poruchám příjmu potravy. Podle mluvčí linky bezpečí Michály Klovcové tyhle případy tvoří 1/3 všech oznámení, které linka registruje.
3: V období letních prázdnin se typicky do popředí dostávají obavy z odjezdů na tábory nebo na soustředění. Ty jsou dané změnou nějakého fyzického, ale i toho sociálního prostředí. Letní lásky, rodinné dovolené, které z jakéhokoliv důvodu nakonec nedopadnou podle představ dětí nebo dospívajících.
1: Dodává Klovcová. Stejně jako po celý rok je i teď v létě linka bezpečí dostupná 24 hodin denně, a to na telefonním čísle 116 111.
0: Společně s redaktorem Jakubem Hollerem jsme mluvili o psychických i fyzických problémech dětí o letních prázdninách. Nepodceňujme. Jakube, děkuju za informace.
1: Hezké odpoledne.
0: Dobré odpoledne i vám, kteří čekáte na pozvánku na výlet. Skoro jsme tam. Tedy, jaké dobrodružství na nedávném výletě zažila a kam vás také pozve na vycházku, to vše se už za chvíli dozvíte od Hany Varmužové z Klubu českých turistů.
4: Český rozhlas Brno.

0: Bratři Marek a Ladislav Ouještí budou ve čtvrtek 30. července hosty ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Povídat si budeme o knihařství a písařství, řemesle, které započali jejich dědeček a které z části neplánovaně postupně převzali. Ve 200 let staré Sýpce nyní provozují knihařskou dílnu a také kulturní prostor a my si o tom všem budeme povídat. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré letní odpoledne, vážení přátelé. Vítám vás při poslechu Českého rozhlasu Brno a další turistické pozvánky. S tím typem na výlet je ve studiu připravena Hana Varmužová, která říkala, že nedávno zažila dobrodružný výlet. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Žužo, dobrodružo.
1: Kde teď možná někdo čeká nějaká dramata, ale to dobrodružství bylo takové dost banální. Hned začnu. Vyrazili jsme na Litenčickou pahorkatinu. Tam se příliš mnoho nejezdí, není tam ani moc turistických značek, je to taková zemědělská krajina, ale já doporučuji, aby se tam lidé občas podívali, protože nám, turistům z Lokomotivy Brno, se tam moc líbí, už jsme tam byli několikrát. Tentokrát výchozí stanicí byla autobusová zastávka Pačlavice Pornice. Vystoupili jsme u velmi pěkné kaple svatého Floriána a v blízkém parčíčku jsme si na informačním panelu přečetli, že jméno Pornice je pravděpodobně od osobního jména Pořen a pak jsem se dočetla nebo Bože Por. Vesnička je to malá, ale má za sebou dlouhou historii, protože první písemná zmínka je už z roku 1235 a to těch vesnic není mnoho, které jsou takhle staré a mají o tom nějaký doklad. My jsme vyrazili po modré turistické značce k pornickým rybníkům. Cestou jsme míjeli takové pěkné místo, odpočívadlo, byla tam i turistická značka pro koňáky a byla tam i studánka, vypadala opravená, vypadala jako studna, byla kameně obezděná, nad ní byla střížka udělaná a byla z ní i trubka, ale z té trubky netekla žádná voda, což nás hrozně mrzelo, protože ta studánka se jmenuje V prdlavé louce a je to sirný pramen. Tak jsme si říkali, že bychom rádi ochutnali. Pokračovali jsme dál na rozcestí Švábský dvůr. Tady nás čekalo takové milé setkání s vodaři, kteří kontrolovali blízké prameny. Tak jsme s nima prohodili pár slov, přečetli jsme si také, že se pohybujeme arcibiskupskými lesy a statky Olomouc, mají takový slogán lesy, víra, tradice. Tak jsme si říkali fajn, jenomže nás čekal úsek po žluté turistické značce, v mapě jsme sice viděli výkřičník, obtížně průchozí místo, ale nenapadlo nás, co nás čeká. Protože jsme se vnořili do houští, kde byly asi tak 1,20 m vysoké kopřivy, takže jsme byli popáleni až po ramena. Kopřivy byly prorostlé ostružinami, takže nohy jsme měli doškrábané, pak cesta úplně zmizela. Byly tam nízké smrčky, které byly napůl suché, takže časem nám tak jako hrozilo, že si vypíchneme někde oko nebo se jinak zraníme, ale protože jsme takový veselý kolektiv, tak jsme na sebe radostně pokřikovali, že jsme ještě pořád zdraví a nikdo si nohu nezlámal a asi tak po kilometru jsme se tady z té šlamastiky vymotali a pokračovali jsme dál v cestě, takže doporučuji všem posluchačům. Pokud na mapách uvidíte vykřičník, tak dávejte velký pozor, protože ne vždy se to místo dá dobře obejít. Pak nás čekal přední opatovský rybník, hezké místo, tam nás překvapila divizna, která rostla v přepadu vody jako vodní rostlina, v životě jsme něco takového neviděli, a velikánský včelí na hrázi a už jsme šli na Kozojecko, dvůr. Lesy kolem jsou pořád pěkné, změnili jsme barvu turistické značky na zelenou a zelená turistická značka nás přivedla do Nemochovic. A počkali jsme si na autobus do Brankovic, stihli jsme se ještě občerstvit v brankovické hospodě a pak už jsme vlakem frčeli do Brna.
0: A konec konců, proč neprozkoumat celou naši krásnou Jižní Moravu během krásných prázdnin, které prožíváme. Hanko, děkuju za tip.
1: Hezký den.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

se zeptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed. Tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V Uherském Hradišti pomalu končí stavba nového zimního stadionu. Chovatelé brněnské zoo poprvé odchovali užovku sanmartinskou. Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Dnes očekáváme na jihovýchodě republiky proměnlivou oblačnost s možností deště a na teploměru nejvýše 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu s Matějem Neradělkem. Stavbaři v Uherském Hradišti pomalu dokončují nový zimní stadion. Uvnitř aktuálně řemeslníci dělají třeba obklady. Před hlavním vstupem pak vzniká malé náměstíčko s posezením a úpravou prochází i prostor před komerční budovou, kde přibude nový chodník. Stavba by měla být dokončená v termínu, jak říká hradišťský starosta Stanislav Blaha z ODS.
2: Při stavbě takového rozsahu mohou vždy vzniknout komplikace. Zatím se nám pořád daří věci úspěšně řešit za pochodu a stavba pokračuje podle předpokladu. Stavební firma i my děláme všechno proto, abychom mohli na konci září zimní stadion oficiálně otevřít, tak jak jsme slíbili.
0: Hala se dvěma ledovými plochami a ubytovnou bude stát téměř 450 milionů korun. Pracovníci Zoo Brno poprvé odchovali mláďata užovky sanmartinské. V Česku je to první případ. Tato užovka kromě klasického hadího syčení dokáže vydávat i mnohem hlasitější zvuky, které připomínají vrčení nebo dokonce výkřik. 9 narozených mláďat právě vyrůstá v teráriích v chovatelském zázemí, jak popisuje mluvčí zahrady Jan Bedřich.
3: Až dodatečně zesílí, tak samozřejmě budeme uvažovat o tom, že bychom si některé užovky nechali. Ty ostatní mláďata pak nabídneme formou daru nebo výměny dalším zoologickým zahradám, ať už u nás nebo v Evropě.
0: V Evropě tento nejedovatý druh hada chová méně než 10 zoologických zahrad. Řidiči by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky s jejich přenositelností při koupi jiného auta. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, jak říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
4: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
0: Novela bude fungovat postupně. Většina změn nabyde účinnosti v polovině příštího roku. Zbylá ustanovení pak od roku 2028. Obětí sobotního teroristického útoku v Berlíně byla žena z Polska, oznámil to dnes berlínský primátor Kai Wegner. Mluvčí polského ministerstva zahraničí Matěj Wewiór to na síti X potvrdil a vyjádřil soustrast pozůstalým. Žena zemřela při účasti na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin. Do davu tam vjelo auto, které dalších 29 lidí zranilo. Podezřelého útočníka později německá policie zastřelila. Podle německého ministra vnitra Alexandra Dobrindta byl motivem činu nejspíš islamistický terorismus.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme na jihovýchodní Moravě proměnlivou oblačnost. Místy se mohou vyskytnout přehánky a výjimečně i bouřka. Později odpoledne a večer začnou přehánky postupně ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno. Večer čekáme i skoro jasnou oblohu. Nejvyšší teploty mezi 23 a 28 stupni Celsia.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Ve Starém Městě u Uherského Hradiště v ulici Huštěnovská je hlášena dopravní nehoda. V Ivančicích na Brněnsku na Komenského náměstí je omezena doprava z důvodu zásahu u požáru domu. Takový byl zpravodajský přehled a Český rozhlas přeje pohodové odpoledne všude tam, kde posloucháte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je skoro 5 minut po 15. hodině, ale dobré odpoledne pokračuje. Vypadá to, že dnes zřejmě nepřekročíme tu 30 na teploměru, ale zítra už to bude zase o něčem jiném. Pokud vám třeba utekla předpověď počasí s Mojmírem Martanem před 50 minutami, vězte, že stále platí ta možnost zpětně si vlastně celé naše vysílání poslechnout třeba na audioarchivu na webu brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Na začátku další části dobrého odpoledne vám přeju dobré odpoledne. No, teď to říkám, dobré odpoledne dvakrát, tak to už musí vyjít. Teď ovšem něco málo k programu té další necelé hodinky, která je před námi. Jednak to budou Milotice, tedy dalším zámkem, který v rámci zámeckého léta navštívíme, budou právě Milotice a tamní zámek. Tématem bude také ochrana vzrostlých i nově vysazovaných stromů. A dozvíte se také, co v učebnicích nebylo. To od Martina Písaříka. Nicméně, ještě o něco dřív vás čeká soutěžení. Pokud patříte k těm, kteří rádi soutěží, vyhrávají, bystří si mysl a třeba se i dozvídají něco nového, už za pár chvil tu bude trefa. Telefon do studia Českého rozhlasu Brno je 726 46 5200 a ve chvíli, kdy Nena pronese to své úvodní Hast du etwas Zeit für mich, by bylo dobré zavolat, abych já měl soutěžícího a aby soutěžící měl naději na další hezkou knihu z nakladatelství Kazda. Už dopředu říkám, že tématy k výběru v trefě budou Morava, hlavní města, chalupáři a křížovka. Držím vám pěsti u mikrofonu Českého rozhlasu Brno, Borek.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tuhle písničku a tuhle interpretku nemohl neslyšet ten, kdo v 80. letech měl minimálně jeden den naladěné vysílání rozhlasu Österreich. Tedy řekněme, jste blízko česko-německých, ano, to je tam je Bayer, ale pokud jste blízko moravsko-rakouských hranic, tak jste museli slyšet tuhle dámu. A samozřejmě i hit, který je s námi v dnešním dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno. Byla to Nena a její Neun Neunzig Luftballons a dobrou zprávu, když už jsem tedy použil ono blízké Rakousko, mám i pro ty z vás, kteří to opravdu nemají daleko k našim jižním sousedům. Víte, že 1. srpna bude Nena vystupovat, koncertovat v Bad Hofgasteinu v Rakousku. V Alpen Areně, no tak si tam možná zajedete. Ale teď, pokud budete dávat dobrý pozor, si možná dozvíte, jak dopadne trefa. No určitě se to dozvíte, dáváte-li pozor. Na telefonu vítám našeho soutěžícího, tím je Josef, který se přihlásil v ten pravý okamžik. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem a i posluchačům a vám do rádia.
0: Děkuji za přání dobrého odpoledne. Věřím, že počasí k tomu taky přispěje a že vy ho budete mít dobré i proto, že dvakrát uhodnete. Trefíte tu správnou odpověď. Odtud trefa. Ale nejdřív vyberte ta správná témata. Morava, hlavní města, chalupáři a křížovka.
1: Já bych si vybral hlavní města a křížovku.
0: Je vybráno. Mám připraveny otázky pod každým otázkovým tématem, tedy pod každým názvem otázkového tématu. Ale vy jste vybral hlavní města a křížovku, tím pádem seriál, slavný seriál ze 70. let a Moravu necháme zase na příště. Teď během minuty dvě otázky na téma, která jste vybral a uslyšíme, jestli to vyjde. Nejprve tedy k hlavním městům, pokud jste znalec. Pokud víte, jaké je hlavní město Zimbabwe, tak bych vám ani nemusel dávat možnosti, ale dám je. Lusaka, Harare nebo Bujumbura je hlavním městem Zimbabwe? Lusaka, Harare, Bujumbura.
1: Harare.
0: A teď ke křížovce. Český kolový tanec na 9 písmen. Tady bohužel nedostáváte možnosti. U křížovky to tak je. Český kolový tanec na 9 písmen.
1: Český kolový tanec na 9 písmen. Přemýšlím.
0: Pořád ještě máme čas, je Josefe. Není
1: Kalamajka?
0: Říkáte Kalamajka. Přepočítáme si písmenka Kalamajka. To by možná odpovídalo. Definitivní odpověď zní... Máme výhru. Je to trefa. A ta kniha Dívka v bouři, ta je vaše. Je to dárek z nakladatelství Kazda. A já vás teď poprosím, abyste ještě malou chvilku počkal na telefonu, abychom mohli vyřídit všechny podrobnosti, formality, spojené právě s vaší výhrou. Josefe, jaké zatím máte léto? Užíváte si spíš stínu anebo spíš sluníčka?
1: Užíváme si teď takového polostínu. Máme zamračeno... Chvílečku máme sluníčko, jsme na zahrádce, ale užíváme těžké počasí, akorát ten vítr nás trošku trápí.
0: No, možná, že pozítří vás budou trápit hodně vysoké teploty, čekají nás vedra, ale to je jenom taková drobná reminiscence toho, co už zaznělo. Tedy informace o počasí, ty podrobné jsme měli s Mojmírem Martanem a věřím, že jste je taky slyšel. Nicméně teď je pro vás důležité, že jste dalším, který se trefil. Máte cenu a znovu vás prosím ještě o chvilku strpení na telefonu. Mějte se hezky a pěkné odpoledne.
1: Děkuji vám a všem taky přejeme hezké odpoledne a s manželkou.
0: Nápodobně. Tady já bez manželky, ale i vaší paní. I tento týden pro vás máme zámecké léto. Naše putování po zámcích Moravy, Čech a Slezska. A za chvilku tu bude ta dnešní zastávka.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 28. července bude záchranář a zdravotní sestra v jedné osobě Michal Vodička. Je členem českého traumatýmu, který zasahuje u velkých katastrof u nás i v zahraničí. Michal Vodička se podělí o svou zkušenost z mise po zemětřesení v Nepálu. Popíše výcvik týmu, ale přidá i historky z jeho profese záchranáře a zdravotníka školitele. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Za pár chvílek bude 3:30, ale teď vlastně není kam spěchat. Jsou přece letní prázdniny, máme 27. července. A mnozí si užívají věcí a činností, které přes rok tak nějak zůstávají zapomenuty, či někde se krčí tam v koutě. Někdo, ano, zavařuje, někdo nakládá, někdo chodí na výlety, někdo odpočívá, protože děti jsou na táborech a někdo si plánuje svoje cesty za pomoci zámeckého léta. My vás celé prázdniny zveme na naše památky. Zámecké léto nám nabízí zajímavosti z jednotlivých šlechtických sídel. A kam se podíváme dnes v tomto našem cyklu, to nám právě teď v dobrém odpoledni poví náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavil do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že je vyrobené ze dvou různých materiálů. Do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo. A nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů. Kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování 4 dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: K Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Myslím si, že ještě jedna důležitá věc by mohla v souvislosti se zámkem v Miloticích odeznít. No, měla by. Bude to totiž jedno z několika míst, kde se mezi 6. a 9. srpnem bude odehrávat národopisný festival Kyjovského Dolňácka. Milotice. jednoduchý název. Těmi dalšími místy bude jednak amfiteátr Šidleny, ale třeba i Milotický kostel. Od 6. do 9. srpna národopisný festival Kyjovského Dolňácka v Miloticích. No a my se zítra v zámeckém létu vydáme pro změnu na další konec naší republiky. Brána Doupova, tak se někdy říká obci Valeč. Jejíž zámek zítra navštívíme.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Teď jsou 2:02. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Nad naším studiem se znovu objevil sluneční kotouč, tak jsem zvědavý, co bude, až po 16. hodině opustím budovu a vydám se zase směrem ku domovu. Ale vy teď, ať už jste doma nebo možná někde u vody, posloucháte a říkáte si, jak to myslel s tím tématem ochrana vzrostlých i nově vysazovaných stromů. Jen pár centimetrů pod povrchem se rozrůstají kořeny stromů v právě opravovaném vnitrobloku na Juliánovském sídlišti v Brně. Hlouběji se nedostanou kvůli neprostupnému podloží. Aby měli šanci přežít a lepší podmínky měla i nová výsadba, bylo potřeba pozměnit projekt rekonstrukce celého prostranství. A víc o tom uslyšíte už za pár chvil v naší reportáži.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: romantika. No tak takhle tu samozřejmě patří taky. Ale teď něco vážnějšího. Já už to před chvilkou naznačil. Ochránit vzrostlé stromy a vytvořit co nejlepší podmínky pro ty nově vysazované. Takový úkol dalo vedení Brna Židenic firmě, která rekonstruuje rozsáhlý vnitroblok na sídlišti v Juliánově. Úprava prostranství vymezeného Krásného souběžnou a Mazourovou ulicí a Juliánovským náměstím začala v měsíci červnu. Projekt ale museli odborníci po startu prací změnit, aby přežili stromy.
1: Malý bagr rozhrnuje štěrk v místech, kde budou už na podzim růst nové stromy. Ty stávající, vzrostlé, mají kmeny pečlivě zakryté bedněním, aby je stroje nepoškodili. A pracovníci navíc zalévají jejich kořeny, které jsou jen pár centimetrů pod povrchem.
2: Když jsme se tady nechali dělat nějaké sondy, tak jsme zjistili, že ty stávající stromy vzrostlé mají kořeny poměrně mělce, protože je tady jílové podloží.
1: Přímo na staveništi vysvětluje nezávislá židenická místostarostka Jana Šťastná.
2: Ty kořeny do toho jílu nejdou, protože tam není půdní vzduch a není tam voda.
1: To, že stromy nemají ideální podmínky, se ukázalo už v minulosti, kdy se některé museli pokácet nebo prořezat.
2: Z dlouhodobého hlediska se to projeví a ty stromy pak můžou být nebezpečné, takže se snažíme ty podmínky zlepšit jak pro ty stávající stromy, tak hlavně pro ty nové výsadby.
1: Prakticky to znamenalo za pochodu přepracovat už hotový projekt, říká Milan Moravec z firmy, která prostranství rekonstruuje.
3: Projektant musel zohlednit ten rozsah těch kořenových systémů a musel upravit projektovou dokumentaci. Měnil se i rozsah té stavby a těch částí, které budou vznikat jako zpevněné plochy a chodníky.
1: Dobré podmínky pro nové stromy mají zajistit větší výsadbové jámy, které jsou navíc vyplněné strukturálním substrátem, tedy směsí hrubého štěrku, zeminy a biouhlí, popisuje Jana Šťastná.
2: Ta vlastně zajišťuje, že v tom prostoru je půdní vzduch a lépe jímá vodu. Stromy nejsou hloupé a samozřejmě ty kořeny jdou tam, kde jsou pro ně ideální podmínky.
1: Celá tato příprava slouží k tomu, aby se tu na podzim mohlo vysázet 7 stromů, hlavně javorů, třešní a muchovníků.
2: Sázet budeme koncem října, začátkem listopadu, teďka v těch teplotách a hlavně v tom suchu by to nebylo vhodné a vlastně bychom začátek toho života stromu ještě stížili, což nechceme. Samozřejmě u veškerých výsadeb, které děláme, máme stanovenou 5letou následnou péči.
1: Stavební firma by měla mít všechno hotové do konce září, dodává Milan Moravec.
3: Zatím vypadá, že stíháme. Dokončujeme právě ty přípravné práce pro toho sadaře, který tady bude umisťovat ty nové stromy a už začínáme chystat konstrukční vrstvy pro chodníky a i herní prvky, pod kterými bude sportovní povrch.
1: První etapa prací, která zahrnuje největší část vnitrobloku, přijde asi na 12 milionů korun. V druhé etapě přijdou na řadu okrajové části mezi bytovými domy, úprava parkovacích stání a výstavba velkého centrálního herního prvku pro děti. Z Brna Židenic Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Naší kolegyni Vlastě děkuji za tuhle reportáž a myslím, že si společně vy zřejmě spíš v duchu a já o něco víc nahlas budeme přát, aby se stromkům dařilo. Teď je 15 hodin a 40 minut. A co myslíte? Strkají pštrosy hlavy do písku? Nebo je to jenom mýtus? I na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli míříme k ní. A čeká vás hlas Martina Písaříka, který vám tohle všechno sdělí. Tak dobré odpoledne.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: V naší malé kuchyni loupli staré hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát.

budou kráčet rok za rokem. Celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

slavností v Brně. Neřekl jsem vám totiž to místo, kde se dnes objeví herci na jevišti. No samozřejmě velké nádvoří hradu Špilberk a dnes to bude komedie Omylů, tak jen abyste věděli. Před námi je další humoriáda, tedy v našem vysílání vás čeká humoriáda s Alešem Cibulkou a Patrikem Rozehnalem a potom po 17. hodině Den v kraji. A během něj určitě dojde na festivalové minuty letní filmové školy v Uherském Hradišti, ale taky na fotbal. Tak vám přeju nerušený poslech. Oči.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V centru Ivančic hoří střecha přístavku vedle budovy s byty a poštou. Turistů v Beskydech je letos kvůli počasí zatím méně. Často si rezervují pobyty na poslední chvíli. Trojice cizinců okrádala řidiče na dálničních odpočívadlech. Dnes bude na jihovýchodní Moravě chladnější noc s převážně malou oblačností. Nejníže naměříme až 11 stupňů. Matěj Naradělek ve studiu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hasiči zasahují u požáru v centru Ivančic na Brněnsku. Hoří tam část budovy s byty a poštou a střecha vedlejšího přístavku. Vedení města vyzývá lidi, aby do lokality nevýjížděli a nekomplikovali tak hašení. Kromě toho by obyvatelé domů v okolí neměli větrat. Situaci popisuje mluvčí hasičů Filip Venclovský.
2: Proti plamenu jsme nasadili celkem 3 vodní proudy a do péče zdravotnické záchranné služby jsme předali celkem 18 osob. V tuto chvíli je požár lokalizován a probíhá nucené odvětrání.
0: Ubytovatelům v Beskydech letošní červenec moc nepřeje. Je tam chladno a častěji prší, a tak spousta lidí pobyt i výlet raději odložila. Lidé si místa v hotelech a penzionech zamlouvají až na poslední chvíli podle předpovědi počasí. Více dodává manažerka hotelu Horal Kristýna Boniaty.
3: Hosté si nedávají příliš na čas a ve hodně případech rezervují až na poslední chvíli. Hodně se dívají na počasí a na tu prognozu, jak bude vlastně.
4: Aktuálně máme přes 80%. A obsazujeme třeba takových 35 až 40% až méně než 5 dní před příjezdem.
0: Škodu přes 90 tisíc korun má na svědomí trojice cizinců, která okrádala řidiče na dálničních odpočívadlech. Podle policie se na dálnicích D1 a D2 na Vysočině i v Jihomoravském kraji dopustila série několika krádeží. Policisté trojici dopadli, dva obvinění skončili ve vazbě a třetího propustila na svobodu. Případem se budou dále zabývat, pokračuje mluvčí krajské policie Dana Čírtková.
5: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve kterém spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze.
0: Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, pokud s tím bude souhlasit jeho rodina. Schválila to vláda. Podle prvního místopředsedy kabinetu Karla Havlíčka z hnutí ANO by šlo o podobný pohřeb, jako měla například herečka a disidentka Věra Chramostová před 7 lety. Milan Knížák zemřel včera ve věku 86 let, byl výraznou osobností moderního umění, stál u zrodu českého undergroundu a po roce 1989 vedl Akademii výtvarníků umění i Národní galerii.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci očekáváme v jihovýchodní části naší republiky polojasno až jasno, povane slabý proměnlivý vítr nebo severozápadní a na teploměru nejníže naměříme 14 až 11 stupňů Celsia.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Ve Vnorovech na Hodonínsku v ulici Hlavní je pro poruchu odstavené osobní vozidlo. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Brno a Zlín všechno. Další v našem vysílání zase v příští hodině. Do té doby humoriáda.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Vysílat,
0: Humoriáda.
3: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
4: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
3: Ano, a kdo komu víc?
4: Já myslím, že to je tak 50 na 50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A ano. Tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů. A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, to by si člověk běžně nevymyslel. Takže skvělý
0: humor. Yeah.

0: Hana Zagorová, na úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu, co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To je spíš takové to chlapské, pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mě líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový
4: my
2: můj sen.
4: Vytrvalost píly, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale co vytrvalost a píly jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy? Civil?
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl. Ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka pak.
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Bych zachoval čest rodiny a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak jsem Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic nezbude.
3: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, pokud k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala a my jsme vysílali přímo z hospody u Tygra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tebe tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi. Podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímý přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovnej a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, jsem mu ten pulitr vůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takový třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice, a ono je to kvůli sobě, ne, ten navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se tím můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chodinku. Vi.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 01 04. Do toho.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: Oba. A volím pokračování.
2: Dobře, Marek Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, na telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A já bych si přála pana Šimka.
2: Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Povídka nebo co bude?
2: Ano, ano. Je to bratrova svatba, povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: Se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska z vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky
2: děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto, prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To se předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam jsem dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo zvrště utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou na ta dámská, před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí. Teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasný to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažený. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den a teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápal, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhleté práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti. Pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím tě. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takový hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkám, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a zůstaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a ona říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když chtějí lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A ona říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová a ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě, jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90 Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem, s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: a Josefa
2: Dvořáka? Jsem využil, ano, byla to dost skrytá reklama, takže proto je vybírám. A 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, no. Vy už víte, oč se jedná.
4: No jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor. Vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte. Tohle je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo. Já bych se ještě...
3: Prosím, co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: Samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že? Uvidí vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 000.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte,
4: no.
3: Že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez kamen.
4: Lidově, to ví, juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no, o té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano?
4: Ano.
3: To tak vykryjete.
4: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No, ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 000 korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a s dcerou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Jo, dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý.
3: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lékání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jednou,
4: pane,
3: kamera.
4: To byla šupa, tohle.
5: Jedu.
3: Výherce po druhé.
5: Stop! Sakra, co tam děláte?
4: Víš, já nic neudělal.
5: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
5: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
5: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehonce
4: tohle
3: a veselé.
4: Příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku.
3: Můžem?
4: Toho tady
3: kamera?
4: Potom.
5: Jedu.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: No. Klap.
3: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Výborně. Stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní.
4: To...
3: Fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil,
5: jedu.
4: Víte.
5: Klap.
4: Hakrnce, já jsem dobrý.
3: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop! Pane Spousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba
3: no,
4: nějaká,
3: vždycky
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: Klap.
3: Herce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 tisíc let.
3: Stop!
4: Rád bych se...
3: Stop!
4: Stop? Halo!
3: No, tak pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás?
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka, František.
4: To je nesmysl, jo.
3: To vám bude co nejdřív 200 tisíc let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky, v klidu.
1: Tak ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovaly i mezi zeměmi ty scénky. My jsme se inspirovali v Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle. Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, Pepu úplně jako vidím, slon. Jak tu sedí a kroutí hlavu. Jo, ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji jájinu, ta mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví.
1: Jo. Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Já v tom všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože tam ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí, do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci. Ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásně, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme. Oba ano, ano. Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMS, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera A ještě jednou opakuju pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnovou Havlovou anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
4: A na téhle stanici pro vás humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmar Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Livíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
6: Zdravíme.
5: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
6: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
5: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu, když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Dobihášovi a už jenom chybí dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
6: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
4: Děkujeme moc, Moniko,
6: mějte. Zdravíme do Chodova.
4: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
6: Zdravíme.
7: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
4: Dobře, píšu mu bod a děkuji za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
8: Mí vás zdraví, po vás, oba pána, jak Aleše, tak vás.
6: Zdravíme.
8: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale Přerova, vidíte, taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní Kvukry, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídleška asi víme, jak dopadne.
6: Ano,
4: dobře.
8: Tak připátrání.
4: Ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
9: Krásné, prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
6: dobrý den.
4: Pokračování. Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec Ačko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
6: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídleška.
4: No, nebo to bude jiné.
6: Pro mě dobrý.
10: Soustředíme se, ano. Klidu a vesele.
11: No,
10: kamera.
11: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
10: Ano.
11: Celý, ale.
10: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
11: No nic, já co bych tady pověděl. To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
10: tak
11: víte?
10: Tak si to jdeme ještě jednou na skoč.
11: Já jsem takový od žaludku najednou.
10: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle.
11: Tak. No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, já s kamerou to neumím. Ne?
10: No jenže se vám trošku, víte, klepou koleno.
11: Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
10: Nic si z toho nedělejte, pane, no. Spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
11: Co tam mám, bednu?
10: Bednu.
11: Vy filmujete nějakou bednu?
10: Ne.
11: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda.
10: Ne, seďte, pane Spousta, máte tam jenom bednu, víte?
11: Ano.
10: Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
11: Jo. Už to mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košily, aspoň bych ji ušetřil.
10: Kamera!
11: Ano, klap.
12: Výherce po šesté.
10: Jo.
11: Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to bych teda doma o korunu nezavadila. My hráli, no, a teď pojedeme, teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena. Se podívat, stále, on vrže jí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. A až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu. Studnu by zvednul v opatro, vejš?
10: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
11: Já jsem zapomněl, že se chystám
10: než
11: k moři.
10: Než abychom tu měli prospěhovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
11: Takže ono se nefilmuje?
10: Ne!
11: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se říkali, z režiséru.
6: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor, a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště, a my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Kouškovou, a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. A říkal, ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Ano. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
4: On možná tušil.
6: Ano, ano, ano.
4: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
6: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, je, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no. Ano. Díky
4: tak,
6: bohu.
4: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní, a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon, a ještě jednou dnes SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
3: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Saskijou Burišovou.
1: Hvězdné návraty. Mm-hmm. Dobře, děkujem.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujem taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bílnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mhm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkujem moc, díky.
1: Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naschledanou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den, tady je Věra z Českého Meziříčí. Oba dva zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba, to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky si teď dáme na závěr dnešního Moriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde

0: Byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: Dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením. Tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn.
2: Hezké léto. Mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
2: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou. Já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to. A oni jsou strčený někde úplně jinde. Takže. Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě.
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
2: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
2: příště. Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Hasiči zlikvidovali požár bytového domu v Ivančicích u Brna. Hasiči předali majiteli torzo požárem zničené 34. budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vláda vymezila akcelerační zóny na výrazně menší plochu, než byl původní návrh. Dnes bude na jihovýchodní Moravě chladnější noc s převážně malou oblačností. Na teploměru nejníže naměříme 11 stupňů. Zpravodajskou relaci Českého rozhlasu má Matěj Neradilek. Hezké odpoledne. Hasiči v Ivančicích na Brněnsku uhasili požár přístavby bytového domu v centru města. Z budovy museli evakuovat několik desítek lidí. Asi 20 z nich ošetřili záchranáři kvůli tomu, že se nadýchali kouřem. Z místa se hlásí naše reportérka Alena Hesová.
3: Při pohledu z náměstí vypadá budova v podstatě nedotčeně, ale z druhé strany ze dvora zůstává část fasády i oken černá, ohořelá od kouře. Část lidí postupně s policisty prochází své byty a zjišťují, jestli se budou moc na noc vrátit do domu. Podle vedení města nejspíš minimálně jedna rodina využije náhradní ubytování ve středisku volného času. Z Ivančic Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Hasiči dnes v odpoledních hodinách předali společnosti Krým zničenou budovu 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti k ukončení zásahu dodává mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
4: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
2: Budova začala hořet 9. července. Likvidaci požáru hasiči oznámili po 15 dnech. Vláda vymezila plochu pro snadnější výstavbu větrných a solárních elektráren na 297 kilometrech čtverečních. Takzvané akcelerační zóny tak kabinet zmenšil na zhruba 11% původně zamýšlené plochy. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Ve zbylých 12 oblastech pak mohou vzniknout fotovoltaické elektrárny. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu elektráren pro obnovitelné zdroje.
5: To rozhodnutí fakticky stanovuje celé řady omezení, které dle odborníků znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů. Dokonce experti mluví o tom, že teď vlastně bude možné stavět rychleji mimo ty akcelerační zóny než v nich.
2: Prezident Petr Pavel jmenoval na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO 15 nových soudců a novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místo předsedkyně soudu Daniela Teterová, která se funkce ujme od srpna. V minulosti prezident obvykle jmenoval i 50 a víc soudců najednou. Tejc ale už po nástupu do funkce oznámil, že chce počet kandidátů snížit. Důvodem je podle něj to, že soudy v posledních letech řeší méně případů.
1: Počasí.
2: Dnes večer a v noci na zítřek očekáváme v jihovýchodní části naší republiky polojasno až jasno. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr a na teploměru nejníže naměříme 14 až 11 stupňů Celsia.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Doprava na jihovýchodní Moravě je v tuto chvíli plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Dobré odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Prožíváme pondělí s datem 27. července roku 2026. Jsou 4 minuty po 17. hodině. Začíná pořad Den v kraji. Už za malou chvíli uslyšíte přehled aktuálních informací z Jižní Moravy. Dnes s Matějem Neradilkem. Krátce před čtvrt na šest se spojím s brněnskými meteorology a pár minut před půl šestou opět navštívím letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Tak určitě zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U zpravodajského souhrnu vám pohodové pondělí přeje Matěj Nradilek. Brněnská radnice upozornila na falešné textové zprávy o neuhrazeném parkování. Sdělení má v příjemci vzbudit dojem, že nezaplatil parkování přes provozovatele Easy Park. Výzva ho nabádá k využití odkazu na uhrazení dlužné částky. Jde však o podvod s cílem získat osobní nebo platební údaje. Zástupci Brna upozorňují, že oficiální provozovatelé parkovacích systémů ve městě takové SMS zprávy vůbec nepoužívají a lidé na ně nemají reagovat. Vedení Lelekovic na Brněnsku připravuje nové bydlení pro seniory. Radnice odkoupila dům na návsi, ve kterém do roku 2029 vznikne 6 malometrážních bezbariérových bytů. Součástí budovy se stane i komunitní místnost pro setkávání nájemníků, upřesňuje nezávislý starosta Aleš Mikauš.
2: Případně se to dá využít jako nějaký startovací byty pro úplně začínající rodinu, kdyby nebyl zájem ze strany těch seniorů, ale myslím si, že zájem bude velký.
1: Sportovní hala v Moravanech u Brna za 135 milionů korun je po více než roce a půl téměř hotová. Otevřít ji obec plánuje v září. Momentálně dělníci dokončují poslední práce. Třípatrová hala nabídne kromě sportoviště také fitness centrum, prostory pro skupinová cvičení nebo zázemí pro fyzioterapeuty. Zájemci smějí do charitního šatníku v Blansku nově nosit maximálně 2 tašky s věcmi na osobu. Vedení organizace tím reaguje na velký zájem dárců. Kdy lze do šatníku přicházet, říká vedoucí zařízení Jana Drápalová.
3: V Blansku je to ve středu od 10 do půl paté. Boskovice jsou pondělí od 10 do půl paté. Pokud toho člověk má doma víc, tak je ideální zavolat a domluvit se.
1: Obecní hospoda v Mašovicích u Znojma dostane novou střechu. S opravou začne stavební firma tento týden. Rekonstrukce přijde obec se zhruba 500 obyvateli na skoro 2,5 milionu korun. S úhradou nákladů pomůže dotace Jihomoravského kraje. Konkrétně půjde o 1,25 milionu z programu na podporu bydlení a podnikání v rozvojově znevýhodněných územích. Na stadionu v Srbské ulici v Brně začne v 18 hodin první utkání fotbalistů Artisu Brno v první lize. Stane proti ním tým Mladé Boleslavy. Více k tomu zazní v pořadu Den v kraji krátce po půl šesté.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 13 minut po 17. hodině přinášíme předpověď počasí. Na druhé straně linky je meteorolog Mojmír Martan. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Taky proměnlivá oblačnost, polojasno, někde oblačno, přeháňky už se z kraje vytratily a teploměry ukazují v severní části kraje kolem 20 stupňů, jinde kolem 23 a na některých místech na jihu kraje je až k 26 stupňům.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: Bude slabnout vítr a také by mělo být oblačno až polojasno, ale potom v průběhu noci se může na některých místech úplně vyjasnit. Teploty budou klesat postupně na 14 až 11 stupňů, jak jsem říkal, vítr bude slabnout.
1: A co nás čeká zítra?
2: Očekáváme jasno nebo skoro jasno, kolem poledne odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost a bude většinou polojasno bez srážek, odpolední teploty 28 až 31, na severu kraje lokálně jen 26 stupňů. V průběhu dne povane mírný severozápadní nebo západní vítr, který večer zeslábne a změní se na severní.
1: A jaké počasí očekáváte ve středu?
2: Ve středu potom slunečný horký den, jasno, jen přechodně polojasno, noční teploty 16 až 12, odpolední 31 až 35 stupňů.
1: To byl Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Bratři Marek a Ladislav Ouještí budou ve čtvrtek 30. července hosty ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Povídat si budeme o knihařství a písařství, řemesle, které započali jejich dědeček a které z části neplánovaně postupně převzali. Ve 200 let staré Sýpce nyní provozují knihařskou dílnu a také kulturní prostor a my si o tom všem budeme povídat. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Včera jste v rozhlasové minutě z filmovky mohli slyšet povídání s hercem Jiřím Lábusem, který si z letní filmové školy v Uherském Hradišti odnesl ocenění. Dnes Juška Kubáník přizval k mikrofonu dva hvězdné hosty.
1: Filmovka je plná hvězd a jednou z největších je Spejbl a Hurvínek. Neumíte si představit tu frontu novinářů, kteří stáli o rozhovor, ale oni si vybrali právě Český rozhlas. Hurvínku, nevadí ti, že ti tykám, i když už je ti 100 let?
2: Co si to dovolujete, pane? Vadí mi to. Onikejte mi.
1: Hurvínku, jak to dělají?
2: Že... Kašli na to.
1: Hurvínku, jak to děláš, že tak dobře vypadáš ve 100 letech?
2: No já vypadám pořád stejně, jenom všichni kolem tak trošku chátraj.
1: Posloucháš rozhlas? Protože ty, když ses narodil, tak ještě žádná televize nebyla, ale rozhlasové a gramofonové desky už byly.
2: Ale já poslouchám úplně všechno, kromě taťuldy.
1: Jaké je to být tatínkem stoletého chlapečka?
3: Ani se neptejte, to víte, mě už toho i všechny vlasy vypadaly, ale byly jinak pěkně dlouhý a zlatý za mlada. Asi před 90 lety. No, teď už je to pryč.
1: A tady je speciální pozdrav od Hurvínka.
2: Pozdravuju české posluchače rozhlasu Českého rozhlasu. Já do domů.
1: Domů jde jenom Hurvínek, další hvězdy ale zůstávají a my vám je představíme zase zítra. Z Uherského Hradiště zdraví Joška Kubáník.
2: A zdár.
0: Další festivalová minuta z letní filmové školy v Uherském Hradišti zazní opět zítra touto dobou.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Tramvaj umazaná zvenčí od krve aktérů dopravních nehod by úspěch neměla. Nabízí ale na obrazovkách uvnitř. Je to správné? Ptá se ve své pravidelné pondělní glose editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
1: Mami, proč v té televizi dávají film, jak lidi přejíždí tramvaj? Ten dotaz malého dítěte, které snad ani nechodí do školy, mne dostal. Jeli jsme brněnskou tramvají, tedy pro puristy šalinou, a na reklamních obrazovkách běžel nejnovější šot dopravního podniku. Má autentickými záběry varovat před bezhlavým přecházením kolejí. Není to naštěstí tak, že se na konci té kolize po obrazovce rozstříkne krev. Šot ale přináší reálné záběry z kamer v čele tramvají, ukazující osud neukázněných chodců. Pro dopravní podnik snad poslední pokus, jak snížit počet nehod. Co ale znamenají stejné pohledy pro cestující děti, či možná pro příbuzné těch, kteří právě takto přišli o životy nebo o zdraví? Možná dopravní podnik má souhlas samotných aktérů nehod. Neříkám slovo oběti, protože jejich chůze má blíže k sebevraždě či k ohrožení bezpečnosti všech lidí ve voze při prudkém zastavení než k té osobní škodě. Ovšem na jedné straně hasiči při každé větší havárii stavějí stěny kolem zničených aut, aby lidé v kolem jedoucích vozidlech neviděli následky. A na druhé dopravní podnik pustí právě takové záběry bez nějakého varování. Televize mají povinnost označit pořady, které nejsou vhodné pro děti, obsahují násilí, krev a další prvky. Možná by bylo praktické mít v jízdních řádech označené tramvaje, které přináší takové záběry. Jenomže oni by to byly skoro všechny. Ty záběry se objevují v každém vozidle. A také tady platí. Čeho je moc, toho je příliš.
0: To byla pravidelná pondělní glosa Miloše Šenkýře. Už za chvíli novinky ze světa sportu.
2: Den v kraji.
3: Když si tehdy přinesla na talířku křupky,

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Je 17 hodin a 36 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Jeden brněnský fotbalový klub už má prvoligovou premiéru úspěšně za sebou. Už podvečer se ale fanoušci můžou znovu vydat na stadion v Srbské ulici. Na nečekanou výhru Zbrojovky nad Spartou se pokusí navázat Artis, který přivítá Mladou Boleslav. V tomto případě to je premiéra přímo historická. Pro brněnský klub půjde po víc než 100 letech existence o první zápas v nejvyšší soutěži.
1: Když jsem vlastně před rokem a půl jsem přicházel, tak to byl můj jednoznačný cíl, nebo ten největší cíl, proč jsem vůbec vlastně tehdy do Lišně přestoupil, že si chci znovu zahrát tu první ligu, takže pro mě to znamená hrozně moc a jsem šťastný, že se to povedlo.
2: Vnímá výjimečnost situace kapitán fotbalového Artisu Brno Martin Pospíšil. Pod starým názvem SK Líšeň vznikl klub v roce 1924 a nejvyšší soutěž dosud nikdy nehrál. Generální manažer Petr Kuba vnímá, že podle odhadů expertů má jít jen o rychlou návštěvu. Artis se ve většině predikcí nachází na poslední příčce.
3: My do toho s tou sezónou jdeme, jsme jednoznačně outsider, tu roli přijímáme, tak je vlastně nastavený ten cíl té sezóny, kdy naším jednoznačným cílem bude se v té první lize zachránit.
2: Na manažera navazuje trenér Roman Nádvorník.
4: Já tohle to vůbec nevnímám, já se soustředím na to, aby jsme zvládli vstup do soutěže a té práce máme strašně moc díky tomu, do jaký situace jsme se dostali.
2: Je totiž potřeba připomenout, jak Artis do první ligy postoupil. Jako třetí tým minulé druholigové sezóny nezvládl květnovou baráž se Slováckem. Nakonec ale dostal možnost nahradit Karvinou, vyloučenou kvůli korupci. Že bude trénovat prvoligový tým, tak Nádvorník zjistil až v průběhu přípravy 3 týdny před začátkem sezóny.
4: Velká změna v tom přístupu těch hráčů, který bychom chtěli přivést, protože samozřejmě ta první liga zase o level vejš a musíte to poskládat. My jsme na to neměli moc času. Je to samozřejmě složitý, ty hráči nám přicházejí každým dnem, takže každý den se nám ta situace trošičku na tom hřišti mění, ale já věřím, že to zvládneme a že dobře vstoupíme do té sezóny.
2: Krátce před startem ročníku přišel třeba útočník Alexis Allegi z Jablonce. Podle sportovního manažera Zbyňka Zbořila by do druhé ligy takový hráč nikdy nepřišel bez ohledu na peníze. A na trhu zůstává Zbořil aktivní, přestupní termín trvá do září.
5: Uvidíme potom pak tu realitu třeba v té lize a budeme třeba nuceni třeba něco ještě reagovat, ale v každém případě ještě jsme v jednáních s některými hráči, ale nechci konkretizovat ani posty, ani počet, protože jak směrem dovnitř, tak směrem ven, jako to rozhodně uzavřené ještě není.
2: Jaká je kvalita Artisu, napoví úvodní duel proti Mladé Boleslavi. Začne v 18 hodin. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
0: A už za pár minut vás čeká další díl cyklu Temné letopisy moravské.
6: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 45 minut. Je tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den, vždy v tomto čase, vypráví Michal Istejník. A tentokrát nás vezme za válečným neštěstím na nádraží v Brně, Židenicích.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 1941. Tragédie na stemnělém nástupišti. Další hrůza uprostřed války. Mnozí lidé, kteří stáli 18. září 1941 brzy ráno na železniční stanici v Brně Židenicích, přišli kvůli válce o příbuzné, o přátele i majetek. A to ještě mířili do Adamova, kde jako totálně nasazení pracovali ve zbrojovce a měli tak pomáhat vítězství Německa. Bylo po 16:15 ráno a pravidla zatemňování platila pro vlaky i drážní lucerny. Dodejme, že v Židenicích nefungovalo velké nádraží jako dnes, byla to spíše větší zastávka. Osobní vlak do Adamova, na který čekala v Židenicích skoro tisícovka lidí, nepřijížděl. Musel dát přednost spožděnému vojenskému vlaku, nařizovali to válečné předpisy. Železničář Josef Hájek, sloužící v Židenicích, tehdy vydával jízdenky, takže nemohl varovat čekající, že na nádraží se blíží jiný vlak, než očekávali. Přestože ho k takovému varování chtěl výpravčí Jaroslav Dvořák telefonicky přesvědčit, Josef Hájek nestihl ani zvednout telefon. Zástupy stojící podél kolejí vyrazili dopředu. Každý si chtěl před náročnou šichtou ještě na chvíli sednout aspoň na tvrdé lavici ve vagónu. Jenže v tom vjel do stanice z druhé strany rovněž spožděný rychlík číslo 148 od Prahy. Jak zaznamenali dobové prameny, na 150 metrech usmrtil 18 lidí a další vážně zranil. Paradox je, že strojvedoucí rychlíku teprve po průjezdu Židenicemi zjistil, že má na lokomotivě lidské ostatky. Společný pohřeb 10 obětí se konal 20. září na hřbitově v Židenicích. Byl smutnou souhrou událostí i předznamenáním dalšího vývoje. Moravský zemský prezident Jaroslav Mezník ještě stihl kondolovat pozůstalým. O pár dnů později ho gestapo odvezlo do Kounicových kolejí, kde zemřel, když si údajně dozorce jeho počínání vyložil jako pokus o útěk. Říšský protektor Konstantin von Neurath tehdy poslal pozůstalým peníze, ale právě v těch dnech ho Hitler fakticky nahradil kvůli údajné schovývavosti k obyvatelům protektorátu Reinhardem Heydrichem. Vyšetřování viny železničářů skončilo bez trestů. Lidé vstoupili do kolejiště na vlastní nebezpečí. Mimochodem, obětí na místě vlastně nebylo 18, ale 19. Zemřel i manželský pár, přičemž žena byla v 7. měsíci těhotenství.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 25. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů nalistujeme společně s hercem Michalem Istejníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět zítra v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno.

Krátce před 18. hodinou je tu další díl našeho letního servisu. Praktických rad a doporučení pro prázdninové dny. A já na vás mám dotaz. Přemýšleli jste, co si balit na prázdninové cesty do lékárničky? Nemám tím samozřejmě na mysli léky, které pravidelně užíváte. Tam je důležité myslet nejen na dostatečné množství, ale i na to, jak je během pobytu skladovat. Jestli třeba potřebují chlad nebo sucho. Zamyslet se je třeba i nad věcmi, které si vozíme jaksi pro jistotu. Jejich konkrétní podoba se liší podle toho, kam míříte. Jiná bude u někoho, kdo stráví celé dny na pláži, a jiná u aktivního turisty či horolezce. V tomto ohledu vám určitě poradí v lékárně. Zejména obvazy a náplasti si bereme v objemu podle možných rizik zranění či očekávaných puchýřů. K tomu patří dezinfekce, repelent a opalovací přípravek. Hodí se mít třeba jen pro jistotu i nějaký s vyšším ochranným faktorem, než běžně očekáváte. V lékárničce na léto by neměly chybět například léky na zažívání, teplotu nebo gely na štípnutí hmyzem. Hodit se mohou i kapky do očí nebo léky na alergii. Vhodné jsou i například pinzety na odstranění klíšťat. Rodiny s dětmi musí myslet i na vhodné formy léků, například sirupy. A ještě jedna rada. Pokud si berete léky na cestu letadlem, zeptejte se na letišti, jak je to zejména s těmi, které mají tekutou konzistenci. Může se stát, že k tomu, abyste si je směli vzít na palubu, nebude stačit původní obal, ale bezpečnostní pracovníci si vyžádají lékařské potvrzení. To bylo z pořadu Den v kraji pro dnešek vše. Od mikrofonu se loučí

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Uzavírka v Zašové skončí s předstihem. Doprava se na hlavní silnici vrátí do běžného režimu od 4. srpna. Ulice Branka v brněnské části Komín je na 4 měsíce uzavřená. Vláda odmítla návrh hnutí STAN na změny ve spoření na důchod. Podle kabinetu už úpravy připravuje ministerstvo financí. Dnes bude na jihovýchodní Moravě chladnější noc s převážně malou oblačností. Nejníže naměříme 11 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a máme tu další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Řidičům, kteří projíždějí Zašovou na Vsetínsku, už za týden výrazně zlehčí se cestování. Na hlavním tahu mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm totiž skončí kyvadlový provoz a znovu se otevře hlavní vjezd i výjezd do centra obce přes novou křižovatku.
2: Ode dneška dělníci pokládají na rekonstruovaném úseku nový asfalt. Kvůli tomu se dočasně posune provizorní autobusová zastávka pro směr na Valašské Meziříčí na začátek opravovaného úseku směrem k Zubří. Cestující mířící na autobus by při průchodu stavbou měli využívat vyznačené koridory pro pěší. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: A přesouváme se k brněnským posluchačům. Od dnešního dne totiž řidiči neprojedou brněnskou ulicí Branka v Komíně. Plánovaná oprava povrchu potrvá do konce listopadu. Neprůjezdná je tak jedna z cest vedoucích do Bystrce. Součástí opravy také úprava přechodů pro chodce a nároží ulic Branka a Hlavní.
3: Kvůli uzavírce jezdí auta objízdnou trasou. Ta se týká i trolejbusové linky 30, která nově jezdí odklonem po Kniničské ulici. U křižovatky s Brankou je potom doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. Pro vjezd do Branky si obyvatelé této ulice musí zažádat o povolenku. Tu si mohou vyřídit jak online, tak i osobně na podatelně úřadu městské části. Andrea Němcová, Český rozhlas.
0: Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnanec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Návrh kabinet zároveň označil za nesystémový. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vztahy s Pekingem se podle něj mají vrátit na úroveň ostatních spojenců. Vládní delegace by podle Babiše měla dojednat mimo jiné třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. Zájem je podle něj velký i mezi podnikatelskými firmami.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci očekáváme v jihovýchodní části naší republiky polojasno až jasno. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr a na teploměru nejníže naměříme 14 až 11 stupňů Celsia.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Na dálnici D2 na 35. kilometru ve směru na Brno je pro poruchu odstavený nákladní automobil. Prasklé vodovodní potrubí může omezovat provoz na Mendlově náměstí v Brně. A dál je připravena Jiřina Ostrá, Morava krásná zem. Hezký poslech přeje Český rozhlas.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Tak to byli Žadoviáci. V jejich podání zazněla v úvodu Moravy krásné země polka Miloslava Procházky a Lenky Králové Kdybych měl dívča. Pěkný letní večer při pěkných písničkách vám přeje Jiřina Ostrá. No a jaké že to budou ty další písničky? Dnes tedy opět budou po čase i písničky ze srdce. Pro pana Mirka Hauerlanda bude Družstevní pole a pro paní Lídu ze Šlapanic tady má připravenou lidovou Vdávala mamulka. Další písničky už neprozradím, ale připomenu vám, že svátek mají u nás v Jaroslavové, na Slovensku Boženy. Přeji vše dobré. No a vy jistě budete také blahopřát. Já ostatně taky. Třeba zrovna Aničkám a dalším, na které se už včera nedostalo. Nicméně laskavá slova a pěkné písničky ty potěší vždy. Ještě telefonní číslo 726 46 520 a teď už lidové.

0: Tak to byl mužský sbor Revoka z Čejkovic, kterého doprovodila cymbálová muzika Josefa Válka z Čejče. No a mám tady první telefonáty, tak jako první se dnes dovolala paní Jarka od Kroměříže. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý podvečer, paní Ostrá. Moc krát děkuju za úvod. Já bych vás chtěla poprosit zahrát pěknou písničku do Uherského Brodu pro mé drahé rodiče, pro tatínka Jaroslava Hryba, rodáka ze Šumic, a pro moji maminku Lidušku Hřibovou. A chtěla bych zahrát pro potěšení, pro radost. Dnes jsme se viděli velice jenom chvilinku a tak mě přišel tatínek takový smutný. A tak si říkám, nechám mu zahrát písničku. Celá rodina posíláme mamince a tatínkovi spoustu energie, síly a velkou pusu. A chci jim říct, že máme všichni strašně moc rádi. A děkujeme za jejich podporu.
0: No a to právě cítím z vašeho hlasu, jak moc máte své rodiče rádi. No to se to většinou tak bývá, ale musíme si jich vážit, dokud tady jsou, ano. Že, paní Jarko. Ano. Takže určitě jste teď potěšila milé manžele Jaroslav a maminka Lidu.
1: Liduška
0: Hřibová. No tak já je také zdravím a doufám, děkuju. Že si užijí krásný večer s těmi to laskavými
1: slovy. A oni si i rádi zatančí, tak mamko, tatí, tančete.
0: Tak pane Jaroslave,
1: žijte.
0: Teď povstaňte a řekněte smím. Ano. Prosím, paní Lidušce, za chviličku
1: krásné.
0: To začne. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Vám také. No a teď už pan Mirek Janku z Bánova. Dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer, takže zdravím odpočatou paní Jiřinku. A já tu mám jeden rest Aničky, tak já to jenom tak v rychlosti jménama Štolfová, Hlávková, Makovičková, Špačková, Hlaváčová, Janků, Gorošová, Bujáková, Králová, Mikisková, Mráková, takže milé Aničky, Anny, všechno nejlepší vám přeje Mirek Janku z Bánova. No a dneska má krásné narozeniny v Bánově, 2x35 let členka našeho divadelního spolku Pod lampou Bánov, paní Marie Švehlíková. Tak jí taky všechno nejlepší, zdraví, štěstí, no my popřejeme osobně na oslavě v sobotu, takže už se těšíme a jak se tam celá naše banda sejdeme. No a ještě bych chtěl pozdravit Natálku Jakšovu, s kterou jsem se potkal na akci Dolněmčanky 150 let, jak tam byla, tak jsem s něma tam mluvili s její maminkou, takže jí posílám taky písničku pro radost a potěšení a děkuji Dolněmčance za pěkné odpoledne a večer, co tam udělali pro nás, pro diváky, a taky včera v Dřevo v Hosticích za pěkný festival pořadatelům a zdravím všechny přátelé a známé a hezký večer.
0: A já zdravím vás i vám hezký večer. Nashledanou.
2: Děkuji,
0: nashledanou. No a pak, když jste přátelé poslouchali Polední Moravu krásnou zem, tak víte, že velmi krásně zpívala sedmiletá slečna Zuzanka Zapletalová. A tady bych trošičku něco poopravila. Zuzanka Zapletalová byla u dědečka Karla na prázdninách v Bohuslavicích u Zlína, ale samotná Zuzanka je z Březolub u Uherského Hradiště. No a tato slečna sedmiletá opravdu moc krásně zpívala písničku Vinčujem ti, kamarádko. A pokud máte zájem si poslechnout, jak Zuzanka zpívala, tak samozřejmě můžete najít na naše webové stránky a tam v audioarchivu najdete si čas, datum a písničku Zuzanky Zapletalové. Tak já Zuzanku i dědečka Karla i tu sestřenici, která je tam s ní, zdravím tam všechny a zpívejte dál. Dědeček mě říkal, že vás vede ke zpěvu a to je dobře. No a písnička a přání i pro babičku paní Aničku Vojáčkovou z Otnic k včerejšímu svátku. Babi, všechno nejlepší, hodně zdravíčka a už hoď nohy na stůl a odpočívej. V sobotu zapijeme, to přejí Marcela, Ivoš starší, Ivoš mladší, Monika a Marek. A tady mám vzpomínky od Honzíka Bořila. Takže 25. 9. července 2022 zemřel Jiří Buřil. Vzpomíná i Anička Charouzová, chodila za ním do nemocnice, do léčebny. Dále pan inženýr Stanislav Macháček ho moc chválil, byl mu na pohřbu, bylo to od něho moc pěkné. Vzpomíná Anička a obchodní náměstek pan Macháček ze Žabčic. A další vzpomínka, 25. července zemřel v roce 1973 pan Josef Malota z Brna. S manželkou Emílií Malotovou Varmužovou vychoval dva syny, Jirku a Josefa. Jirka se narodil v Žilině, Josef v Brně, bydleli pak v Praze a v Žilině, potom se vrátili zase do Brna. Jirka žije v Kanadě, vzpomíná prasinovec Honzík, jeho tchýně Anna se dožila stovky, jmenovala se Kubínová. No a tak to vzpomíná Honzík, kterému moc, moc děkuji za dobroty, které tady pro mě nechal na recepci. Je to od vás, Honzíku, opravdu moc milé, ovšem nevím, co na to řekne moje štíhlá linie. Každopádně moc děkuji, jste velmi laskaví. No a teď už písnička, hrát bude Vinařinka.
3: Český rozhlas Brno.

0: V podání Vinařinky dozněla krásná písnička Stanislava Žůrka Pod zadníma horama. No a nám se tady rozezní další milá vinčování z úst milých posluchačů, tedy v tomto případě posluchaček. Zdravím paní Jeřábkovou z Kostic. Dobrý večer.
1: Večer, paní Ostra, já vás zdravím a vítám vás z dovolené.
0: Děkuju.
1: Že jste se mezi nás vrátili. V pohodě, doufám, odpočatá. Já bych chtěla opožděně Anám popřát. A je to Anna Šutová, Anna Adámková, Anna Trubačová, Anna Martušková, Anna Rampáčková, Anna Brumovská a má vnučku Aninku Schmidt také. Anna Tučková z Nové ulice, 21. tento měsíc měla i narozeniny, tak to bude i k tým narozeninám. A paní kuchařka Anička, ona tady vaří v hospodě na Lanžocké, nevím, jak se jináč jmenuje, to jsou děvčata všecky z Kostic. A tady ve Tvrnicích je to Anička Janulíková, v Břeclavě Anička Piškulová a v Šošovce Anička Mikulášková. Tak já vám, milé oslavenkyně, přeju Aničky hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti v rodině a doufám, že jste to dobře oslavili. Přeju vám všetkým zdraví, zdraví, zdraví, hlavně. A ještě mám jedno přání dneska, 27.7. slaví tady dva šohají, jsou to dvojčata kluci, slaví 27.7. 17 roku, takže mají 3 sedmičky a je to Broněk Šuta a Marek Šuta. A slavia to, tak kluci, slavia ty narozeniny. Kluci, já vám přeju také hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti a nech vám vyjde, abyste dobře udělali tu školu, kterou jste si vybrali a hlavně opatrujte mámku, starajte se o ňu, protože nemůže moc
0: chodit. Tak jo, paní Jeřábková, těch oslavenců bylo skutečně velké množství.
1: Já jsem to přestala úplně počítat,
0: takže teď už to ukončíme a všem popřejeme jen to nejlepší, popřejeme krásný život.
1: Přeju všetkým všecko dobré a tím klukům teda přeju také toho zdravíčka.
0: Tak to je jasný, řekli jsme všem, tak jo, nashledanou, hezký večer. Paní Bětka Svoboda doba je připravena. Dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer, paní Ostra. Já vás moc zdravím a za všechno vám děkuju. Neměla jsem možnost vám poděkovat. Vy víte za co. A včera byli měli svátek Aničky, tak bych ji chtěla popřát a písničku nechat zahrát. Aničce Makovičkové, Aničce Špačkové, do Strážnice Aničce Pechové, do Petrova Obrtlíkové a do Sudoměřic sestře Anice Mikéskové. Všem přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně toho zdraví a písnička nech jich potěší. A ještě bych si chtěla poslat pozdrav a písničku Mirkovi Zbánova a jeho celé rodině a také jeho bratrovi Peťovi, muzikantovi a také zpívák zpívá pěkně, hraje a šoférovi. Moc vám děkuju, paní Ostra.
0: Nemáte za co? Někdy nashledanou, paní Bětko, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A už vinčování pro paní Anku Staníkovou z Brna k dnešním narozeninám a včerejším meninám. Přejeme ti zdraví, štěstí, dost, ať slunko ti svítí pro radost, ať máš všechno, co chceš mít. Nech nestratíš chuť se smiat a ti vrůcná láska život naplňá a spokojenost každý tvůj den vyplňá. Všechno jen to nejlepší ti ze srdce přejí manžel Vlastík, sestra Julia, sestra Zuzana s manželem Petrom, neteř Zuzka s dcerou Lenkou, synovec Peťo s přítelkyní Nikou a synovec Janko s přítelkyní Miškou. A tady cituji, ahoj, chtěl bych bych popřát vše nejlepší své kamarádce Nikole z Líšně ke zdárnému rozchodu a odchodu z toxického vztahu, do kterého se dlouho odhodlávala a konečně to zvládla. Přeji hodně síly a užívej znovu získané svobody. Radek. No, písnička Cizinci to nebude, ale my si všichni teď řekneme, do nebe nespěchám.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak jasně, kdo by spěchal do nebe. Byla to písnička Václava Maňase mladšího a Jaroslava Hájka, hrála Valaška. No a mám tady další telefonát a jsem moc ráda, že se to podařilo, protože s paní Bronislavou jsme se dlouho nemohli spojit. Tak paní Bronislavo, tak teď už máte slovo. Dobrý večer.
1: Děkuji. 10.7. oslavila krásné kulaté narozeniny a včera svátek paní Anička Šebestová ze Sudoměřic. Milá Aničko, přejeme ti zdravíčko, štěstíčko, boží požehnání a ještě dlouhé roky s námi. Přeji Bronislava s manželem, Renáta, Dobromila a Zdeňka. A paní Ostra, jestli bych měla k vám prosbu o písničku Ze srdce pro tuto Aničku. A je to Muzikanti došli k nám a je to O čohajky.
0: Muzikanti. Je to paní Anička Šebestová, odkud jste říkala?
1: Ze Sudoměřic.
0: Sudoměřice, já si to i napíši. Jo, tak, paní Bronislavo, já jsem moc ráda, že to pře Aničko vyšlo. Nakonec, jo, víte, co se říká, kdo si počká, ten se dočká. A my jsme se obě dočkali a spojení bylo nakonec navázáno a já jsem moc ráda.
1: A já taky moc krát vám děkuju, Jirinko, naschledanou.
0: Nemáte za co, naschledanou. No a to nejkrásnější přáníčko patří milované babičce paní Aně Štěpánkové ze Studence, která včera oslavila jmeniny. Přejeme ti především pevné zdravíčko, klid v duši a stále ten tvůj krásný úsměv na tváři. Blahopřeji Šindelářovi. A tady čtu, prosím zahrát synovi Radkovi, který měl už na začátku měsíce narozeniny. Tak se zpožděním. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky od celé rodiny přeje celá rodinka Vicky Dalova z Kobylí. No a teď už první písnička Ze srdce, takže já zdravím v Bánově, nezdravím pana Mirka. Já zdravím pana Mirka, ale Haurlanda, tak pane Mirku, teď už pro vás bude hrát Zlaťulka, Družstevní pole.

0: Tak dozněla první písnička ze srdce, tak ještě jednou zdravím pana Mirka Hauerlanda z Bánova, ne pana Mirka Janku, i když pana Mirka Janku také zdravím, už jednou nakonec jsem ho pozdravila dnes. Tak pane Mirku Hauerlande z Bánova, doufám, že jste si vychutnal to vaše družstevní pole, písničku Květy černé nešporové v podání Zlaťulky. Za maličkou chvilku bude druhá písnička ze srdce, ale předtím ještě jsem tady měla telefonát, volal Marek z Lanžhota, na něho je opravdu spolehnutí. Marku, moc děkuji. Hned věděl, co to paní Bronislava chtěla za tu písničku, že jsou to muzikanti, že to vyšlo na CDčku Credo 2000, tak Marek z Lanžhota, ten není samozřejmě, ten nikdy nechybuje, to je ten můj poradce, jak já říkávám. Tak Marku, ještě jednou děkuji, doufám, že i vy si vychutnáváte pěkné písničky. No ale vidím, že mě tady bliká telefon, tak já si ho vezmu. Dobrý večer, Ostra, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý večer. Zdeněk Míča z Rovenska.
0: Ano. Už jste ve vysílání, pane Zdeňku.
1: Ano, už jsem ve vysílání, no, tak pozdravuji českých poslucháčů rozhlasu Brno a chtěl bych si nechat zahrát tebě pěstíčku, má také okruhlé výročí 70 roků a když se zapotěšují, když jste mi zahrali určitě nějakou pětu pětničku. Já se taky zavorubí, no.
0: Já totiž, když teda vy jste tu sedmdesátku prozradili, já jsem právě chtěla říct, že určitě slavíte tu padesátku, že si máte pěkně oslavit. No bylo by to fajn docela, že jo, pane Zdeňku, ale...
1: No to ano, bylo, ale já jsem šťastný, že máme těch 70 a... Taká pěkná pěsnička zrovna se Brno potěší, no.
0: No tak, a já vám přeji všechno nejlepší, pane Zdeňku, a užívejte si toho života i nadále.
1: Děkuji.
0: Určitě
1: pěkně,
0: máte mnoho let před sebou. Nashledanou. Hezký
1: pěkně,
0: večer.
1: No.
0: Nashledanou.
1: A za pěkně.
0: Tak a gratulace pro paní Božu Strýovou z Letovic, která nyní žije u syna ve Skrchově, k jejím 92. narozeninám, které oslavila 25. července. Milá Božo, z celého srdce ti přeji hodně štěstí, pohody a boží požehnání. Sestra Vlasta Janoušková s rodinou. A tady je vzpomínka. Včera to bylo dlouhých 39 roků, co nás navždy opustila naše maminka, paní Emílie Harcová z Ratíškovic. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Vzpomínají dcera Mirka a syn Zdeněk s rodinami. Písnička pro maminku do nebe. Další dobrý den, prosíme o zahrání pěkné písničky pro naši milovanou manželku a maminku, paní Martinu Zaňkovou z Hluku, která se včera dožila krásného životního jubilá 40 let. Všechno nejlepší přejí manžel Jan a dcery Eliška a Anička. A ještě přání pro mladší sestřičku Aničku Zaňkovou z Hluku, která měla také svátek. Všechno nejlepší přejí sestra Eliška a maminka a tatínek Zaňkovi. No a beru si klub přátel Českého rozhlasu Brno. Tak je samozřejmě jasné, že máme v klubu přátel i nositelky jména, krásného jména Anna. Já tedy nebudu všechny jmenovat, protože těch Aniček nebo Anek, nebo jak jim říkáte, je 19. Takže milé Any, milé Aničky, my rozhlasáci vám blahopřejeme k vašemu včerejšímu svátku a samozřejmě vám děkujeme za to, že nás posloucháte, moc si toho vážíme a přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. No a ještě tady mám další klub přátel Českého rozhlasu Brno, protože narozeniny oslavili včera paní Eva Hrstková z Brna, pan František Cenek z Křižanovic a také paní Věra Kežlínková z Ponětovic. Tak i vám, milí naši posluchači, děkujeme za vaši přízeň a přejeme i vám mnoho zdraví, štěstí a pohody. No a teď už druhá písnička ze srdce. A já zdravím paní Lídu ze Šlapanic. Paní Lída ze Šlapanic mě říkala, že následující Lidová vdávala mamulka, takže tuto písničku měla ráda její maminka, takže si zaspomíná při zvuku mistříňanky.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro paní Lídu ze Šlapanic, která vzpomínala při této písnice na svoji maminku. Ta měla tuto písničku ráda. Lidová vdávala Mamulka v podání mistřiňanky. No a jak už jsem říkala v úvodu, dnes má svátek v Jaroslav. No a svátek mají i v Jaroslavi. A jednu takovou nositelku tohoto jména mám teď na telefonu, takže dobrý večer, paní Věroslavo.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím, vás i vašeho tam mistra a všechny posluchače. Poslouchám vás stále, protože jsem členka Českého rozhlasu. Co můžu, mám od rána do večera, od večera do rána puštěné České rozhlas. A já vás moc zdravím. Včera měla moje sestřička o 5 roku mladší Anička Odehnalová z Boskovic, tak já jí dodatečně tímhletím ještě posílám. Mám psání a všechno nejlepší, hlavně zdravíčko. A ještě mám na vás jednu jedinou prosbu, jestli byste mě nemohla zahadit do těch posluchačů, protože moje sosovka je Holuběnka, Ozmoška.
0: Takže vy byste chtěla Holuběnku, paní Věroslavo, tak mě povězte, odkud aspoň jste, abych věděla, kam budu to písat.
1: Já jsem z Brna.
0: Z Brna?
1: Brno Vinohrady je Věroslavo.
0: Vinohrady, ano, já jsem si to napsala. Tak já tedy slyším, že to rádio asi opravdu posloucháte pořád, protože tam máte něco puštěného. Nevím, jestli je to televize nebo... No, ale trošku nám to tam dělá neplechu. Já jsem vás nechtěla přerušovat, zaznělo pěkné přáníčko pro Aničku Odehnalovou. No a já vám osobně přeji jen to nejlepší, paní Věroslavo, a děkujeme za to, že jste členkou klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlína, že nás posloucháte a že nám věnujete svoji pozornost, takže moc děkujeme, moc nás to těší. A někdy zase nashledanou.
1: Mockrát děkuji.
0: Nashledanou. No a mám tady další Aničky. Přání zazní pro Aničku Kapounovou z Dlouhé Lhoty u Lisic, pro Aničku Marečkovou ze Žerovníku a paní Annu Tejkalovou z Lisic. Všem jmenovaným vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho pěkných a milých úsměvů od blízkých a hodně šťastných pohodových dní. Prostě vše nejlepší přeje Jana ze Žerovníku. Svátek měla i paní Anička Javorová z Hračovic. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí manžel Jarek a celá rodina. A opět Aničky. Jsou to, cituji, naše vnučka Anička Vajďáková z Neubuze, sestřenice Anička Kabeláčová a její dcera Anička Pavelková z Rachovce, manželka bratrance Anička Chalupová slaví v tento den i narozeniny a její dcera Anička Chalupová obě ze Zlína. Písničku posíláme i všem nejmenovaným Aničkám. Ze srdce jim přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, radost ze života, lásku blízkých a boží požehnání. Sousedíkovi a Zetkovi ze Želechovic a Vajďákovi z Neubuze. A ještě se podívám na studiové maily, jestli tam něco není, takže se dívám. No nic tady nevidím, ale mělo by tam být něco, takže mějte trpělivost chvilinku, ano, je tady Jarda Wolf, vítám vás dovolené, Jiřínko, družstevní pole je píseň ze srdce i manžela, manželů Koktavých z Nivnice, Jarda Wolf, tak Jardo, já děkuji a zdravím také. A tady mám právě ještě od manželů Koktavých, hezký večer, milá paní Jiřínko, vítáme vás dovolené a jsme rádi, že jste opět s námi po vlnách rozhlasu Brno, proto tuto písničku posíláme vám pro radost a potěšení, nebo vás máme rádi. Chtěli bychom poděkovat také za srdcovku, o kterou vás požádal milý pan Mirek Hauerland z Bánova. Taky mu přejeme hodně zdraví do dalších let, neboť měl v těchto dnech narozeniny. Děkuji a krásný večer. Přejí Maruška a Mirek Koktavý. Tak já jsem vůbec nevěděla, že pan Mirek měl narozeniny, tak alespoň tak tomu přeji jen to nejlepší. Manželům Koktavým děkuji za milá slova, no ale teď už je opravdu čas na písničku a je to lidová, všichni si zaspíváme Okolo seče.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po požáru přístavby bytového domu v Ivančicích na Brněnsku muselo 10 lidí do nemocnic. Výluka pro 3 noci omezí provoz dálkových vlaků mezi Prahou a Brnem. Hasiči ukončili zásah u požáru zničené výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Dnes odpoledne ji předali majiteli. Zítra bude v regionu slunečno a letní teploty se vyšplhají až na 31 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu. Dobrý večer. Hasiči odpoledne likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na

0: Brněnsku. Část domu je poškozená. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin z kouře, a 10 jich převezli do nemocnic. Součástí budovy je i pobočka České pošty, kterou požár nepoškodil.
1: Sery byly doma. A šla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat, to zvolali 112 a kapletla mu se nikomu z baráku nestalo.
2: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
3: Zasažený jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
2: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Český rozhlas.
0: S výlukou nočních vlaků musí od noci na úterý počítat cestující mezi Prahou a Brnem. Opravy u České Třebové zasáhnou několik nočních dálkových spojů. Některé pojedou odklonem přes Havlíčkův Brod, jiné přes Olomouc. Náhradní dopravu do Brna zajistí autobusy jedoucí podle výlukového jízdního řádu. Ten bude platit od čtvrtka vždy od půlnoci do 3 hodiny ranní. Podrobná výluka nočních vlaků zkomplikuje lidem jízdu ještě jednou, a to v půlce srpna. Hasiči dnes odpoledne předali vyhořelé a zřícené torzo budovy 34 ve Zlíně majiteli, a to společnosti Krým. Informovala o tom mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková. Z místa už odjela i poslední hasičská jednotka. Svou činnost ukončila i dronová služba. Požár vypukl 9. července. Část budovy se ještě toho dne zřítila. Společnost Krým musí do poloviny prosince zajistit demolici stavby. Nejpoškozenější části budovy musí odstranit na nejvýš do 6 týdnů. Převod auta budou moci lidé v Česku nejspíš vyřídit online. Místo chození na úřady by mělo nově být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který dnes schválila vláda.
4: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
4: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
6: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
4: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
7: Počasí.
0: Zítra očekáváme v jihovýchodní polovině Moravy jasno nebo skoro jasno. Kolem poledne a dopoledne se vyvine kupovitá oblačnost a většinou bude polojasno. Povene mírný vítr a nejvyšší teploty se budou pohybovat v letním rozmezí 26 až 31 stupňů Celsia.

0: Zelená vlna. Doprava aktuálně.
1: Na dálnici D52 na 22. kilometru ve směru na Brno je pro poruchu odstavené vozidlo. V Rožnově pod Radhoštěm v ulici 5. května se střetla dvě osobní auta. A vy jste slyšeli zprávy. Pohodový poslech příštího vysílání Českého rozhlasu přeje od mikrofonu Matěj Naradilek.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Lidem byla krajina vždy útěchou, prostorem, kterému vyspívali, co měli na srdci. Co všechno už slyšeli, hluboké lesy, vysoké hory a žhoucí slunce? Malou ukázku dnes poslouchejte v dnešním pořadu věnovanému lidovým písním. Takovým, kterým já říkám písničky naven. Dobré poslouchání přeje Aneška Heinzlová.

Z Moravských Kopanic, přesněji ze Starého Hrozenkova, je Ladislav Gabrhel, zpěvák, který v úvodu pásma Kopančáru zpíval Kec já pojdem horám, nahory zavolám, horičky zelené, vám sa žalovat smám. Já tuhle písničku miluju a právě v této krajině si ji často zpívám. Úplně perfektně to člověku pomůže, když těm zeleným horičkám, tedy lesům, zaspívá to svoje trápení. Husté bučiny, lesklé kmeny, pevné vertikály připomínají jakési tiché potemnělé katedrály, jinde buky střídají smíšené lesy, mezi nimi horské louky a stráně, občas solitérní dub. Kdo je pozorný, narazí na studánku, minerální pramen, kterých je tu požehnaně. To jsou Bílé Karpaty. Tyto naše Karpaty jsou spíše mírnými horami, velikosti tak akorát. Za vysokými karpatskými vrcholy přesahujícími 2500 metrů musíte doputovat na Slovensko a do Rumunska. Kolem moravsko-slovenské hranice máme ale jiné poklady a jedno významné prvenství. Zavítáme-li na bělokarpatské louky, vězte, že tady bují druhově nejpestřejší vegetace na světě. A právě odsud se v minulosti zpívalo ohromné množství písniček. Tam, kde se páslo, kosila tráva, sbírali jahody a maliny, i pracovalo na skromných poličkách a k večeru po práci to se zpívalo ponejvíc. A to si buďte jistí, že i na milostnou notu.

Slunci a hvězdě Čečeře, neboli Večernici, promlouvali písněmi ženy ze starohrozenského sboru Čečera a doprovázeli je ženičky z Hluku. Je to zajímavé, v kolika písních lidé promlouvali k neživým věcem. Kamenům, stromům, květinám, bylinám, horám, lesům. Inu, ty jejich důvěru nezradili a ponechali si i ta nejhlubší tajemství. Nebo snad i vyplňovali přání? Na jedné písni prosí děvčata hory či lesy, ať poodstoupí, aby mohli uvidět svého milého.

0: Český rozhlas Brno.
1: Hodně písniček zvenku, které opěvují lesy, hory, slunce a další, pochází od těch, kteří trochu stranou od lidí trávili nejvíce času. Byli to třeba pastevci a také dřevorubci, ale i zbojníci, kteří se skrývali v hlubokých hvozdech. O zbojnících vznikaly různé legendy, mýty, staly se i takovými falešnými hrdiny, ačkoliv víte, jak to bylo. Prokazatelně se živili lupem.

Klobučan z Valašských Klobouk vám přednesl zbojnické písničky a já mám v rukávu ještě jednu. Je to píseň autorská. Text patří Ladislavu Nezdařilovi, hudba a zpěv a hra na fujarku Marianovi Frýdlovi. Na cymbál hraje Janek Rokita.

Ochutnali jsme trochu beskydské poezie v podání Mariana Frýdla a Janka Rokity. Máme dnes na programu především písně spojené s krajinou, písně, které vzpomínají, kde se lidé ocitli, kudy procházeli, co prožívali, jak se jim v písních objevil javor, u kterého pásli, nebo kámen, který se v žalostném usebrání stal symbolem těžkosti dívčina srdce.

Holky z Gruníku vám zpívali asi tak nějak podobně, jak se mohlo prospěvat kdysi v Beskydech na svazích tamní krajiny. Ještě jednu venkovní písničku si dovolím, neboť by náš pořad nebyl kompletní bez žatevních písniček.

Hore slnko, hore, buď spoledne skoré, vec nám dobre vidíš, ty naše mozole. Tak žnečky z Makova volali slunce, aby se kutálelo po obleze rychleji a pomohlo tak ukončit namáhavou práci. A vy jste, milí posluchači, nezbyli v horách, lesích a na jejich úbočích, na lukách, kde dříve zněla o hodně víc lidská písnička, než je tomu dnes. To musela být krása. Písně lesům, horám a sluncím pro vás připravila a loučí se Aneška Heinzlová a mistr zvuku Petr Javorka. Yeah.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 28. července bude záchranář a zdravotní sestra v jedné osobě Michal Vodička. Je členem českého traumatýmu, který zasahuje u velkých katastrof u nás i v zahraničí. Michal Vodička se podělí o svou zkušenost z mise po zemětřesení v Nepálu. Popíše výcvik týmu, ale přidá i historky z jeho profese záchranáře a zdravotníka školitele. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bratři Marek a Ladislav Ouještí budou ve čtvrtek 30. července hosty ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Povídat si budeme o knihařství a písařství, řemesle, které započali jejich dědeček a které z části neplánovaně postupně převzali. Ve 200 let staré sýpce nyní provozují knihařskou dílnu a také kulturní prostor a my si o tom všem budeme povídat. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Pesničku Krásne dni spievala Zdenka Predná. Krásne dni, pokiaľ máte radi horúce leto, máme, zdá sa, práve pred sebou. Tak si to užite. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Po požáru přístavby bytového domu v Ivančicích na Brněnsku muselo 10 lidí do nemocnic. Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce prvního kola nejvyšší domácí soutěže vyhráli. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, ale bez deště a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Hasiči dnes odpoledne likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Část domu je poškozená. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin a 10 jich museli převést do nemocnic. Součástí budovy je také pobočka České pošty. Tu ale požár nijak nepoškodil.
3: Sery byly doma. Našla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat. To zvolali 112 a platba mu se nikomu z baráku nestalo.
4: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
5: Zasažený je jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
4: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic, Alena Hesová, Český rozhlas.

0: Vodáky na východočeské Orlici čeká od konce tohoto týdne až do poloviny srpna stovky metrů dlouhé přenášení lodí nedaleko Týniště nad Orlicí. Silničáři tam totiž budou demolovat obloukový most mezi Týništěm a Albrechticemi.
1: Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3, tedy v úseku 700 metrů dlouhém. Demolice se bude týkat nejen mostu samotného, ale i jeho opěr, odstraňování trosek a úprav břehů. Bezpečnostní pásmo je stanoveno 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Z Týniště nad Orlicí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: U Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem dnes začala sanace skalního masivu. Dělníci zajistí zhruba 50-metrový úsek podél naučné stezky Větruše Vrkoč. Turistická trasa zůstane průchozí, lidé ale musí být velmi opatrní. Práce potrvají přibližně jeden měsíc.
2: Magistrát letos vyčlenil na údržbu skalních masivů a ochranných prvků přes 7 milionů korun. Z této částky zaplatí také kontroly zabezpečených svahů nebo údržbu záchytných bariér v Čajkovského ulici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy se na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže radují ze zisku 3 bodů. V dohrávce prvního kola totiž zvítězili v Brně nad domácím Artisem 4-2. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, místy může být až oblačno a hlavně na severu a severovýchodě republiky ještě možnost přeháněk. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela nízké mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude většinou opět vyjasňovat a maxima zítra už vysoká, budou letní mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě bude o něco málo chladněji. Tam čekáme maxima většinou kolem 23 stupňů. Vítr zpočátku jen slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude opět slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion a na kilometru 33,5 se stále projíždí pouze levým pruhem. Kolona ze 30. kilometru je zhruba na 15 minut, až přijede těžká technika, dálnici kvůli odklízení uzavřou. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za několik málo minut tu pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíš naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejí jsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá, v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všiml už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovský knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal, posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu, a já jako to šestiletý přechytřelý drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických beatniků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Jo? Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci, a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, protože jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím, a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka do té smetany, ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těch směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky, to, že bychom byli dneska šestá nebo sedmá největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada, některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet, jaksi příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritické myšlení. Kritické myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritické myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: magické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda výrazně omezí plochu pro výstavbu větrných elektráren a jiných obnovitelných zdrojů energie. Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici a počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil zhruba na 11% původně navrhované plochy.
3: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
4: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
3: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
5: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
3: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici. Vedení města podepsalo memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál a sídlo územního odboru Východ má vzniknout v místní části Běloves u hranic s Polskem.
6: Dosavadní stanice ve Velkém Poříčí už podle záchranářů potřebám regionu neodpovídá, protože zhruba 60% výjezdů směřuje přímo do Náchoda nebo přes něj. Nové umístění u budovaného obchvatu má zrychlit dojezdové časy. V sousedství hasičárny plánuje náchodská radnice také nový zvířat.

0: zvířecí útulek a případně sběrný dvůr. Náklady na výstavbu se odhadují na stovky milionů korun. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Policie vyšetřuje tři cizince, kteří okrádali řidiče na dálničních odpočívadlech. Muži působili podle vyšetřovatelů na dálnicích D1 a D2 na Vysočině a v Jihomoravském kraji a způsobili tam škodu přes 90 tisíc korun. Policisté trojici dopadli, dva obvinění skončili ve vazbě a třetího pustili na svobodu. Případem se budou dál zabývat, potvrdila to mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
2: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve kterém spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze.
3: Sport.
1: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže vstoupili do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby na hřišti Opavy. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
3: Počasí.
1: Zítra čekáme po ránu polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude opět většinou vyjasňovat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směr Brno-Praha stojí za Měřínem na kilometru 124. Porouchaná dodávka je v odstavném pruhu, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
3: Zlatá láska.
4: Vítejte u pořadu plného romantiky, kterou může prožít kdokoliv.
5: Na začátku dnešního příběhu lásky byla jedna vzácná květina. Svedla dohromady křehkou 18-letou dívku a 27-letého světáka.
4: Z letního poblouznění nejdříve u rybníka a pak u moře se zrodil pevný vztah, ve kterém už oba vědí, že láska není jen vášeň, ale i pochopení a touha žít spolu naplno každý další den.
3: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek zajímavých lidských příběhů jsme dnes vybrali ten, který už 58 let spolu prožívají Jiřina a Jan Krapcovi.
1: Jí je 75 let a on je ještě o 9 let starší. Věkový rozdíl ale nic neznamená. Mají se rádi.
0: Jak vnímají city, které k sobě chovají a co v životě prožili, se vydal zjistit Patrik Rozehnal na Šumavu do Dešenic, kde oba bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Ticho, šátek přišel.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Honza Krabec, musíme se představit.
5: Ano, Patrik Rozehnal.
4: Krapcová, dobrý den. To je pro mě.
5: To je pro vás.
4: Děkuju, ta je krásná. Děkuju moc. Kytičky mám ráda.
5: Abyste zazpomínala třeba na tu vaši svatební.
4: No tak to já jsem měla bílý karafiáty a takový dlouhý asparagus. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem si nechala udělat stejnou. Takže já jsem měla retro svatební po 50 letech. A víte, co byl největší problém?
5: Sehnat asparagus.
4: Tak, dát dohromady ten dlouhý klasický asparagus. A můžu vám říct, že ta kytka vydržela 3 neděle.
5: Nádhera. Tak vy na nás čekáte už venku, také na zápraží. Jste připraveni vyprávět?
3: Děkujeme. Jsme připraveni na všechno.
0: Potkávali se dávno předtím, než mezi nimi vzplanula láska. Znali se od vidění z města Stříbra, kam se Jan dostal na umístěnku po absolvování vysoké školy. Nastoupil tam jako veterinář.
1: Naproti přes ulici stála spořitelna, kde Jiřinka bydlela jako dcera ředitele tamní pobočky.
0: Pak ji načas zmizel z dohledu, ale těsně po Vánocích roku 1966 se vrátil z ročního pobytu na Kubě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No tak já jsem se šla podívat jako na exota. Samozřejmě, teď jsem na něj koukala, on koukal na mě, nic moc. No, tak to skončilo na tom, že jsme se potkali, řekli jsme si ahoj a tím to skončilo. No, jako tak nezaujatý, no, tak on je starý a navíc teda, no, tak on je namyšlený.
5: Jste si říkala?
4: To jsem si říkala, no. No, protože ho bylo plno, oni všichni tak jako hltali ho, všichni ty zážitky, který měl. No, já jsem tam stála jako takovej... E.T. No prostě vypadalo to, že nakle, ani jeden jsme si nemysleli, že to skončí, jak to skončilo.
3: No a byl květen a já už jsem v té době měl, jako první z těch mladších kluků, jsem měl svoje vlastní auto. Na to jsem si našetřil, teda pomohla tomu samozřejmě Kuba. Byla to bledě modrá Octavia kombi tehdy. Takže jsem přijel s tím, že pojedeme. Byl krásný květen, krásně teplo. Pojedeme k rybníku, celá parta. A já jsem si zapomněl v Tachově plavky. Shodou okolností jsem potkal Jiřinku, jak tahne nákupní tašky domů. Říkám, hele, ahoj, to je dobře, tě potkávám. Půjč mi bráchový plavky a my tě za to vememe k rybníku. Načež Jiřinka mě řekla, já bráchu nemám. A teď už se nedalo vzít zpátky, my tě vememe za to k rybníku. Tím jsme se vlastně blíž poznali, vezla si sebou učení, protože to bylo těsně před maturitou. No já jsem ji viděl v plavkách, čili jsem zhodnotil exteriér, dostala kladné body, ale navíc, a to je podstatné, ona velmi dobře plavala. Já měl určitou zkušenost, že holka, když je u rybníka a neumí plavat, tak s ní nikdy nic není, protože ona se té vody bojí a veškeré pocitečky jdou stranou. Takže jsem říkal, tohle je holka do života.
5: Abychom se v tom nestratili. Vy jste neměla bratra, tudíž nebyly pánské plavky, takže jako na Ostro nebo na Adama, jak to bylo?
4: No v trenýrkách, jako vojáci všichni, Stříbro byla vojenská posádka a tam všichni se poznali na plovárně, kdo je voják, zelený trenýrky. Takže on šel taky v trenýrkách. Tak já jsem se učila a on tam laškoval s těma svýma vrstevnicema, se kterýma laškoval vždycky. Říkám, já jsem tam furt byla takový jako dovažek, já jsem tam byla navíc, mě vzali jako znouzecnost, jak to povídal, když teda ten brácha nemá ty plavky, nebo není ten brácha, aby půjčil ty plavky.
5: Kdy konečně ta jiskra nějaká přeskočila, nebo jak k tomu došlo?
3: Ono to chvilku trvalo, ale skutečně od toho památného dne u Rybníka jsme se už začali víc potkávat a hlavně jsme měli občas nějaké společné téma, mohli jsme si povídat. Tím pádem jsme také před sebou odhalili společné zájmy. No a přišli jsme na to, že nás zajímají věci okolo přírody, kytičky, a Jiřinka přišla s tím, že ví, kde kvete bělozářka liliovitá. To je jedna z kytek, kterou jsem neznal. Já ti ji ukážu. A tím jsme se dostali na počátek Hracholské přehrady, na kraj lesa, k takovému kroví ve své podstatě, a tam byla ta bělozářka. A teď přijde to rozuzlení. Bělozářka byla hezká, já jsem ji poznal, pochválil jsem Jiřinku, že mě ji naučila znát. A teď jsme tam byli sami na kraji lesa. Svítilo sluníčko a mě nenapadlo nic jiného, než zachovat se pozorně. Takže Jiřinka dostala, já to řeknu v hudebním slengu, staccato pusu. A první její reakce byla, ne že se otáhla rychle, ale řekla, no kvůli tomu jsme sem snad nejeli. Ale tím byly prolomené ledy. To byla ta první pusa. A pak už to šlo pozvolna, samo, úplně pěkně všechno.
4: A my jsme to léto užili. To bylo prostě nejkrásnější léto, co bylo.
0: Toho léta 1967 slíbil Jan své mamince, že ji v září vezme na dovolenou do Bulharska.
1: Povolení s ním jet dostala od své maminky i mladičká Jiřina. Byl měsíc před jejím nástupem do prvního semestru na vysokou školu v Českých Budějovicích.
5: Co se tak významného stalo v tom Bulharsku, kam jste tedy jeli, že jste se tak jako vrátili, vy jste pak na školu šla už jako zamilovaná a tam asi muselo dojít něčemu, že jste si řekli, jo, tak my spolu budeme chodit a pak se to nějak prostě vyvine. Co se tam odehrálo? Máte tam nějaký takový okamžik, kdy si říkáte, tohle je ta chvíle, kdy se o tom rozhodlo?
3: Tak ona seděla za mnou v autě vedle mé maminky. Ten Pepa, ten kamarád, seděl vedle mě a navigoval v uvozovkách. A každou volnou chvilku, to se už pak nikdy neopakuje, taková situace, se nahnula a šimrala mě jedním prstejčkem v zátylku. Bylo to až dojemné. No, takže jsem věděl, že teď už se z toho vycouvat nedá.
5: Cítíte i vy, Jiřinko, že jste kývla udělala dobře, že jste prostě se s takhle s Honzou našli?
4: No, já jsem v podstatě nikdy nikoho jiného nepoznala. Říkám, já jsem byla doma držena, ne zkrátka, to chraň Bůh, ale tak prostě byly nějaký mantinely, který jsem musela dodržovat, a tohle se všecko vlastně stalo, ty prázdniny, než já jsem nastoupila na vysokou školu. Takže já už jsem na vysokou školu jela a byla jsem zamilovaná, tak já jsem to prostě brala, jako že to je to, co má, tak to má být.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh manželů Jiřiny a Jana Krapcových začal v západních Čechách, naplno se rozvinul na pláži u Černého moře a uzrál po návratu z dovolené.
2: Chtěli si postavit svůj vlastní dům, kde by žili s rodiči. Ale k povolení potřebovali razítko, že jsou manželé.
1: 29letý Jan porušil slib, který dal sám sobě, že se nebude ženit dřív než ve 30.
2: A tak si na léto 1969 naplánovali svatbu. Jan šel žádat rodiče nevěsty o ruku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Popravdě řečeno, to je okamžik, za který se trochu stydím. Protože já si myslím, že umím formulovat občas nějakou větu. Tam vám mě vlezl do pusy infinitiv u sloves zakončeným ti. Dovoluji si požádat ti. A už to jelo a já jsem se z toho celý ten proslov v rodině nezbavil. To bylo něco příšerného, jak se budu starat, jak se budu snažit, jak budu pozorný a budu pečovat ti. No prostě za ten projev v rodině se doslova stydím.
4: To byl projev k rodičům Jiřinky.
3: To, říkám, to bylo něco příšerného.
4: Co na to rodiče řekli, když jste teda to tak nějak jako řeknu do kokta?
3: Ano, to skutečně, já mluvil asi plynule, akorát jsem tam měl to ti na konci pořád. Ale přesto zřejmě jsem zapůsobil vystupováním a tak dále, takže mě dceru dali. Bez ztráty kytičky.
4: No a potom to plánování svatby, tedy jak jste zvolili termín, byla to už jenom vaše dohoda a věc?
5: Termín byl jednoduchý, ano. Protože moje maminka byla Anna, Honzova maminka byla Anna, moje babička byla Anna, druhá babička byla Anna, moje sestra byla Anna, teta byla Anna. Takže co jiného? Na svatou Anu. Musí to být na svatou Anu, protože už tenkrát mu pondělí, úterý, 1., 3., 10. nic neříkalo. To věděl jenom, co musí teda udělat, ale jako kalendář to si nikdy nepamatoval. Ale to, že na svatou Anu, svatá Anna, ta je v kalendáři jenom jedna. A jak on vždycky říká, a to byly anenský zábavy. Takže to si pamatoval, že na svatou Anu se oženil.
3: Ona je plagátovaná vždycky, ta zábava, takže já nemůžu prošvihnout výročí svatby. Vždycky je to aspoň o týden dopředu, už to někde na nějakém kandelábru visí, že bude anenská zábava.
4: Kde jste to měli?
5: Obřad byl ve Stříbře a ve Stříbře, nevím, jestli jste tam někdy byl, je krásná renesanční radnice. A v té době vlastně byl městský úřad vedle v baráku. Tady v té renesanční radnici byl archív, knihovna, ale začínalo se přemýšlet nad tím a začínalo se to teda i jako tradovat republikově, že tady na těch radnicích bývalých, protože opravdu je moc pěkná, že budou jako ty městské úřady. No a tenkrát, když jako, že se budeme brát, tak já jsem řekla, že na tom starém baráku se brát nechci a že chci se brát, aby jsme se vzali na radnici. Takže víceméně se kvůli nám dodělávala aspoň obřadní síň. Ještě jsme šli, nebylo doděláno, ale obřadní síň byla moc pěkná. Měla v okna, dneska je tam kancelář starosty a měla v okna do náměstí, on to náměstí teda bylo taky hezký a neměli jsme ani fotografa, protože no, zapomněli jsme si ho objednat. Takže my máme ze svatebního z obřadu asi 4 fotky, který dělal takový nějaký kamarád, vyfotil a pak to ještě zvoral. Takže prostě fotky ze svatby my máme asi 4. Ale přesto to nebránilo ničemu, aby to vydrželo těch 55 let.
4: Pamatujete si, v kolik to bylo hodin třeba, Honzo?
3: Bylo to dopoledne, ale hodiny nevím, ale vím jednu věc jistě, že jsme tam šli pěšky. No. Protože ta radnice byla nějakých 50 metrů od bytu, kde bydleli rodiče Jiřínky od té spořitelny. No takže jsme to tam docupitali. Vím akorát, že měla moc hezké šaty, to se pamatuju, které jsem samozřejmě musel vidět až přímo při obřadu, nebo prostě až v okamžik svatby vlastní. To proto, a toho já si taky vážím hodně, Jiřínky maminka uměla ušít cokoliv. Takže ušila jí krásné okorálkované svatební šaty, které jí slušely, a navíc se to dělalo tak, že se to ještě v různých kombinacích pak dalo použít při různých plesech a kam jsme s odstupem času potom běžně chodili několikrát do roka.
4: Víte co, já si myslím, že na vás je krásně vidět a cítit z toho, jak to Jiřinku máte rád, jak ji obdivujete, protože málo který ženich si myslím pamatuje a vnímá to, jak hezké šaty měla nevěsta a ještě takhle dopředu dokáže ocenit a má ten hezký vztah i k jejím rodičům. A že by o tom mluvil. Takže i z toho si myslím, že je patrno, jak spolu máte hezký vztah, když na tohle dokážete takhle hezky vzpomínat.
3: No, ono by to bylo smutné, kdyby to člověk nějak tak vzal jen tak jako samozřejmost. Já skutečně prožil jsem lecos v životě, i vážnější chvíle, a musím říct, že dovedu ocenit to, co je pro člověka přínosem. Co člověku něco dává navíc, vytváří to nějakou nadhodnotu v tom životě. A to myslím, že my jsme společně skutečně zvládli toho hodně. A mohu vám říct, jsou takové ty okamžiky, kdy někdo říká, pochybuji o tom druhém nebo něco takového. Já mám dojem, že tohle to mezi námi nikdy nevzniklo. A teď řeknu něco, co bude možná znít hloupě. Ale odstup času, už jsme měli děti, jo, všechno bylo v pořádku. Já jsem jezdil na všelijaké semináře, školení, atestační a já nevím, co všechno bylo. Jiřínka obdobně potom, jako jednatelka firmy, taky musela leckam jet. A člověk ví, jak někdy ta školení probíhají, ty večery, mezi, když je to několika denní, mezi jednotlivými akcemi. Já vám můžu říct, že nikdy mě nenapadlo, skutečně, mě nikdy nenapadlo, že by se tam dělo něco nepřístojného.
4: Když se vzdálíte na čas od sebe, stýská se vám?
5: No to mi vyprávějte, protože takhle, jak jsme spolu teďka už 24 hodin denně, ale když jsme odloučení a když jsme pryč takhle nadlouho, jakože já jsem byla, když mě dělali ty klouby, tak jsem potom vždycky byla na slapech. 3 neděle, měsíc a vemte, že 4 klouby, tak to bylo 4x. A to nám bylo ouvy. No a to potom si telefonujeme a teďka díky teda, dneska už to nebejvalo, měli jsme jeden telefon na chodbě, ale teďka díky těm mobilním telefonům, tak teď už to je, ale jako zkonstatujeme oba dva, že je nám smutno. Že si nedovedeme představit, že bychom zůstali jenom jeden někde.
3: Ale jinak trávíme veškerý čas a činnosti hlavně společně, to je důležité, a myslím si, že by to tak mělo být.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zlatou lásku prožívají dnes Jiřina a Jan Krapcovi. Jak říká jedno přísloví, ten, kdo miluje, se neptá, co udělat. Udělá všechno.
2: Svůj vysněný dům stavěli po víkendech během celého studia na vysoké škole. Na své děti ještě čekali.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem měla podmínku, že dostuduju. Takže já jsem dělala státnice a po státnicích mi bylo tak strašně špatně. Neskutečně, já jsem říkala, no to snad mě, no mám strach, to je to. Jo, ne, já už byla těhotná. Takže já jsem to přesně zvládla, takže náš Honza, já jsem v 72. roce v červnu promovala a v 73. v lednu se narodil náš Honza. Takže to bylo, přesně jsem dodržela podmínky mých rodičů, že musím doštudovat.
4: Vy jste si teda skoro nedal pozor, řekl bych, jako jo.
5: Ne, to už bylo, to nešlo pozor.
4: Už jste si to spočítal.
5: To už stačila prostá algebra, ano, ale v každém případě my vlastně jsme k tomu dospěli zcela logicky. Jo, i proto dítě byly vytvořené podmínky. No a za 2 roky přišlo další. Akorát, když se narodil Honzík náš, tak já jsem v té době byl někde na Slovensku zrovna, přijel jsem domů, nic zlého netuše, a otec Jiřinky, bydleli jsme v tom jednom baráku, Honzo, seš tatínek, jásal tam jak orangután radostí, a já jsem si myslel, že si dělá legraci. Ne, bylo to, protože mezi tím Jiřinku teda odvezli, porodila úspěšně, a zrovna v té době byl ještě zákaz chodit do porodnice, takže já jsem si musel počkat až na odvoz, jinak tam jsem se nedostal do porodnice. Ale vynahradil jsem si to při druhém dítěti.
4: Je po porodu a teď poprvé vidíte toho kluka před sebou svýho.
3: No, byla jsem ráda. A jak říkala babička Máti, maminka Honzovo, říká, a je zachovaný rod. Máme Krapce. Ale no, bylo to krásný miminko. No, no a ten druhý, ten byl žlutej, protože my máme rozdílný RH faktory, já mám minus a on má plus, takže náš Jirka měl tu kojeneckou žloutenku nebo novorozeneckou žloutenku, no a tam hrozilo, že nám ho odvezou do Chebu, to tenkrát ještě nebyly nikde ty žlutý lampy, ty měl jenom v Chebu, takže ho odvezou do Chebu, takhle měl napíchaný ručičky, jak mu takhle, jak mu brali furt krev, no a pak se to srovnalo.
4: Měla jste o něj tehdy strach třeba?
3: No to víte, že jo. To víte, že jo, protože já jsem to neznala, co to je. Jenom byl žlutý jak citron.
4: Když jste začali tyhle těžké chvíle, přišli v tom manželství obecně, teď nemyslím jenom s dětmi, ale vůbec i nějaké chvilky krušné, kdy jste si ověřili to, že v životě je třeba překonat i něco komplikovanějšího, že prostě ten osud nastaví nějaké překážky, nebo že jste měli strach o toho druhého, nebo něco, co vám třeba přineslo to zjištění, že je fajn, že jste na to dva?
5: Mě potkala, to bylo v roce 5 let, je to teďko, už to jde do 6. roku. Něco s ledvinama, močil jsem krev, není to hezké téma pro vykládání. No a výsledně tedy se z toho vyklubala papilární karcinom levé ledviny, čili zhoubná rakovina v pánvi ledviné to bylo. To víte, že člověk se lekne. Seštudoval jsem, co se dalo. A byla taková doba nejistá, navíc jsem to na sobě nechtěl dávat znát. To zase člověk jaký trochu frajer. A dělat dalším starosti. No, nakonec to, jsme se dohodli, doslova dohodli, že nebude to jenom taková dílčí operace, že něco odstraní, ale že vemou celou ledvinu pro sichr. A je klid. Mám klid, jsem spokojený, bez jakýchkoliv omezení.
4: Ale měl jste tehdy strach?
5: Ale měl jsem strach, ale ne ani tak o sebe, ale co by bylo dál. Jiřinka by tady zůstala sama. A jsem přesvědčený, že ve dvou zvládneme cokoliv. Ale v jednom, to je prostě pro nás neřešitelný stav.
4: Vy jste strach o něj, nebo jak jste prožívala, když jste se dozvěděla tehdy tu diagnózu Honzovu?
3: No, takhle, to začalo tím, že jsme odjížděli na dovolenou s dětma a jeli jsme do Šarváru, do Maďarska. A on v Maďarsku v noci, tu první noc, mi oznámil, že ve své podstatě, že má problém, že se nemůže vyčurat, že to nejde a že to je krev. A to jsem se vypašla. A to jsem mu teda, jsem se zlobila, protože jsem říkala, proč to neřek v Budějovicích, kdy si to zjistil. Proč čekáš až teda takhle daleko, takže zítra ráno jdeme domů. No ono se to teda potom spravilo, srovnalo, ale ten problém tam zůstal. No to víte, když potom přišel s tím, že vlastně jsou to ledviny a že přijde o ledvinu, tak to už člověk jako zavětří a začne mít strach, protože...
4: Co se v tom mozku odehrává? Maluje se nějaké černé scénáře, snaží se hledat světlo na konci toho, jak se říká, nějakou pozitivnost?
3: No, přesně. Já nejsem člověk, který by jako hledal černý scénáře. Já jsem takový člověk, který hledá a jako optimisticky přemýšlí a chce na tom vošklivým najít to, co bude dobrý. Takže v okamžiku, kdy se domluvil, protože řekl, že operaci ne, že si nechá tu ledvinu vyndat, že to bude jako řešení asi dobrý, tak to jsem kvitovala ráda a jako se mi ulevilo. Protože jinak člověk si nedovede představit, co by se bylo dělo. Tady kolem sebe člověk to vidí dnes a denně, že jsou takovýhle případy. Takže máte strach, samozřejmě. To nejde jinak.
4: Ten okamžik, kdy byl v nemocnici, třeba i na té operaci, tak o to víc asi člověk na to myslí.
3: No samozřejmě, že si říkáte a teď jako nevíte, protože tam se dovídáte něco všecko s nějakým zpožděním, tam se nedovíte všecko hned a... No, byly to ošklivé doby. Ošklivý čas, na který člověk radši moc nevzpomíná, nemyslí. Protože zatím musím zaťukat, je to dobrý a hlavně nenechává to jako, že by, ano, teď jsem zdravý, ale je pod kontrolou, takže jezdí do Plzně na kontroly a tím pádem máme oba dva, jsme takový uklidněný, protože víme, že to tam je v pořádku.
4: Jak to vypadá? Mám si to představit tak, já bych to asi tak dělal. Dáte si pusu, obejmete se, protože je to nějaká úleva, nebo řeknete si, ježiš, tak to je dobrý, máte radost společně, jak no, si to dáte najevo?
3: Společnou radost, máme radost toho oba dva, že je to v pořádku. No asi tou pusou, no to srovnáme.
5: No a navíc my hned začneme plánovat něco dalšího, protože my skutečně, tím jsme asi trošku potrefení, ale my máme málo času, ne protože nám všechno na stará kolena trvá déle, to v tom není, ale spíš proto, že pořád něco vymýšlíme, co by se ještě dalo. Neusínáme tak jenom u televize, aby se tak řeklo. Prostě potřebujeme stále ještě něco dalšího zažívat.
2: Spisovatel Thomas Mann napsal: kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje. A ten, koho nikdo nemiluje.
1: Jiřina a Jan Krapcovi se dokáží ze svého života radovat. Zkouší nové věci, cestují, pomáhají druhým. To vše dělají spolu a s láskou.
2: Za to jim patří dík. A od nás také jeden praktický dárek, který jsme poslali po Patriku Rozehnalovi.
1: Tajně jim v jejich kuchyni nainstaloval velký automatický kávovar. A teď je k němu dovede.
3: No, takže to jste teda... No to ta kuchyně teda na to není připravená. Dítě, já jsem ani nádobí nestačila umýt. A to je jako na kafe, jo? Mm-hmm. Aha, tak to je pro mě. On kafe nepije.
4: Je to i na čaj.
3: Jo,
5: Tak ten piju.
3: Takže já kafe, ty čaj. Dobře. Ježiš, tak děkujem.
5: Je to krásný dárek. Akorát si myslím, že za trochu řečí našich toho povídání, že to je až příliš velký dárek. Skutečně je to kus nové domácnosti do dalšího života.
3: No jo, ale tak a co pošleme my jim?
4: Tak máte dobrou buchtu.
3: No ne, no tak tu buchtu jim nebudeme balit, protože na to je moc velký horko. Co teda pošleme my jim? Tak já už vím co.
5: Ty už víš?
3: Já už vím co. Tak můžu? Můžu jako odejít a zase přijít?
4: Zmizet a zase se objevit? Ano. Vrzla se jde všechno a dovedeme to zkrátit. Takhle lusknutím prstu.
3: No. Budou Vánoce, takže jim pošlu skleněný betlém.
4: Ten je krásný. Takový jako, jak říká naše paní profesorka umění, jsou tam krásné vitraje.
3: Ano, ano, ano. Protože já dělám i vitráže.
4: No, vy jste
3: já
4: šikovná.
3: Dělám kromě keramiky, jsem se naučila a dělám i vitráže.
4: Takže vy jste taková Jiřina Tiffany Krapcová.
3: Ano, já jsem taková holka pro všecko, takhle.
1: Jiřinko, moc děkujeme. Je krásný. Ať i vám svítí na životní cestu Boží světlo.
6: Já vím, jak láska svádí,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám vyprávějí svůj příběh lásky a odhodlání manželé Jiřina a Jan Krapcovi.
2: Oslavili už smaragdovou svatbu a jistě pro ně nebude těžké shodnout se v odpovědích na Patrikovy otázky v manželském testu.
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. Neslyšeli se.
3: Jaké nosila náušnice vaše žena, když jste spolu začali chodit, víte to?
4: Malé zlaté s malým rubínkem.
3: Prozraďte mi, jaké jste nosila náušnice, když jste spolu začali chodit?
5: Zlatý, no asi s kamínkama nějaký.
3: Kdo má poslední slovo?
4: V tomhle případě rozhodně Jiřinka.
5: To jo, to si trefím, to já.
3: Čeho se bojíte nejvíc?
5: Nespomínám ničeho, nevím.
3: Nemáte strach nebo fobii z něčeho?
5: Z pavouku. Takže já, když je velký pavouk, tak začnu ječet a toho odnesu. Ano, pavouk.
3: Čeho se vaše žena bojí?
4: Pavouků, což nedovedu pochopit.
3: Kdy jste si naposledy zaspívali?
4: Jiřinka zpívá skoro pokaždé v autě, když hraje dechovka. Já si občas brouknu, ale jinak můžu vám říct, že bez doprovodu zpívá falešně.
3: Jakou muziku máte ráda, nebo u které si zpíváte?
5: Dechovku.
3: Kdo vytáhne peněženku v restauraci?
5: No, náš děda, manžel.
4: V restauraci já, pokud se neplatí kartou. Kartu já nemám.
3: Váš oblíbený nápoj?
4: Já to mám jednoduché. Přes den vodu, jinak pivo.
3: Jeho oblíbený nápoj?
5: No, pivo.
3: Ve které zemi se vám líbilo, že byste se tam klidně vrátili ještě jednou?
4: Mně se moc líbilo Finsko. Jinak spíš, kde jsem ještě nebyl, kam by se chtěl podívat, to je Island a Potsdam.
3: Do jaké země by ještě rád jel?
5: O Islandu mluví pořád.
3: Kdo z vás dvou je větší smíšek?
4: Když je příležitost, tak určitě Jiřinka.
5: Jako já se ráda směju. Já se směju ráda.
3: Váš největší zlozvyk?
5: Možná, že si ráda odpryc něco řeknu. To je jako to asi jo, to on to prská, že používám někdy i silný slova. Ale, no.
3: Její největší zlozvyk?
4: To poslední slovo.
3: Kdo balí kufry na dovolenou?
5: Já.
4: Ona, protože já bych toho zabal moc málo.
3: Kde si nejraději čtete noviny?
4: Noviny se u nás moc nečtou. Rozhodně ne na záchodě. U nás, pokud něco čteme, tak to čteme u stolku v obýváku.
3: Kde si nejraději čte noviny?
5: Tady v leže. Ne, musí všecko v leže. Když čte, tak v leže.
3: V čem je vaše žena nepřekonatelná?
4: Já si myslím, že ve vaření. Vůbec v těch domácích činnostech, takových tvůrčích.
3: V čem jste nepřekonatelná? Nebo muž to nejvíce oceňuje?
5: No tak vaření, to víte, že jo. Vaření, pečení, to jako to i pochválí.
3: Kdy jste si dali poprvé francouzský polibek?
4: To bylo až někdy při procházkách u řeky.
5: No, tak někdy asi potom u té vody, když jsme potom už chodili to, protože ta pusa u té bělozářky, to se nepočítá. To opravdu bylo, no asi, no a potom, když jsme spolu byli tu první noc, no.
3: A teď mi prozraďte, jestli si vzpomenete, na jakém originálním místě jste strávili noc.
4: To bylo v hotelu v Taškentu, když jsem sledoval tenisový přenos, už nevím, kdo hrál s kým, a najednou mezi televizor a mou hlavu se nasunula Jiřinka a toužila po pomilování. Slušně vychovaný člověk vyhoví.
5: Tak to si to nepamatuju.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Prožít s někým po boku víc, než 55 let. To znamená toho druhého opravdu milovat.
1: Jak vypadá láska v pozdním věku? Nad čím tak lidé přemýšlejí? Na co se těší? A co jim dělá radost? To nám prozradí Jiřina a Jan Krapcovi.
5: Když je hezky a můžeme se jít vykoupat. Ten, když potřebuje, aby byl v klidu, tak uteče ke včelám. Já, když potřebuju být v klidu, tak uteču do keramické dílny. Jako, to jsou takové chvilky, kde jsme každý sám. A jinak všechno v ostatní vlastně děláme spolu.
3: Takže ta krása toho vztahu je právě i v tom, v té touze a síle dělat to spolu?
4: A na to jsme byli ale celý život vlastně zvyklí a víceméně i připraveni. To jsou ty společné zájmy, společné činnosti.
5: A to jsou naše společné lásky a vzpomínky.
4: A popravdě ono není třeba někdy mnoho slov, někdy stačí pohled a už člověk ví, co ten druhý vlastně má na mysli a snaží se mu vyhovět. A to myslím si, že je dost cenné.
3: Máte úžasného chlapa doma, ono vás takhle hezky myslí.
5: No, to já vím.
3: Jaké srdce má Honza? Co všechno se do něj podle vás vejde?
5: Mám říct, že zlatý. Mám mě rád.
3: A vy jeho?
5: No samozřejmě, že taky.
3: Otevřeně se zeptám. Padlo to tu xkrát. Jste starší než Jiřinka. Uvažujete i vy dva o tom, že jednou z toho světa každý z nás musí odejít. A i tenhle věkový rozdíl, že se třeba nesplní tak, jako každý pár si přeje, aby odešli spolu. Myslíte i na takovéhle věci, jaký bude odchod jednou z toho světa?
4: My se snažíme si to nepřipouštět. Jiřinka stále tvrdí, s ohledem na tu genetiku, že já tady budu déle. A že teda, která to se mnou potom další vydrží, to tak občas si povzdechne, ale je to pochopitelně s nadsázky. Ale prostě nepřipouštím si myšlenku, že bych tady byl sám a bez ní.
3: Je to tak, že s odchodem jednoho odchází kus i toho druhého?
5: Samozřejmě, protože ten život je spojený. Jsme sice dva, ale ten život je jeden. Nás dvou. Takže když ten jeden odejde, odejde půlka člověka a to bude smutný. Ne. Jsme dva. Takže dokud to půjde, tak budeme dva.
4: Samozřejmě, že v dobách mládí to všechno bylo takové živelnější, vášnivější, živočišnější. Teď je v tom víc toho vzájemného pochopení a touhy prožít další dny co nejlépe. Ten cit je dokonce v současné době spíš ještě silnější, než byl za mlada, kdy byl člověk lehkomyslnější. Řeknu to nadneseně, že lepší výběr, než s Jiřinkou jsem udělat nemohl.
3: Je něco, za co byste mu poděkovala?
5: Za všechno. No, že ho mám ráda, že prostě takový, jaký je. On je milej, on je takovej, nechci říct rozdávačný, to ne, ale srdce na dlaní. Mám ho ráda a mám ho ráda takovýho, jaký je, takže život s ním, to bych mu řekla, co jsem s ním prožila, tak byl pěkný. No, já to mám tady v sobě a jsem ráda, že ho mám.

0: Manželé Jiřina a Jan Krapcovi se bezpodmínečně milují a dokáží si říct tisíc věcí, aniž promluví. Vědí, že láska nepotřebuje slova. Stačí jí dvě otevřená srdce.
1: Jak kdysi napsal Saint-Exupéry, skutečná láska se nikdy nevyčerpá. Čím více dáváš, tím více ti zbývá.
0: A tak milujte. Budete bohatší, klidnější a ve stáří spokojenější. Láska je tu pro všechny a přitom jí stačí tak málo.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
3: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Hasiči předali majiteli torzo požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by už nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Převod auta budou moci lidé v celé České republice zřejmě vyřídit online. Místo chození na úřad by nově mělo být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který právě dnes schválila vláda.
4: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
4: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
6: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
4: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Hasiči dnes brzy odpoledne předali společnosti Krým zničenou budovu číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti má mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
7: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
3: Záchranáři ze sousedního Rakouska nebo Německa mohou ošetřit turisty v příhraničním území. Umožňují to dohody mezi jihočeskými zdravotními záchranáři a jejich zahraničními kolegy. Nejčastěji pomoc využívají pacienti v sousedství Horního Rakouska. Podrobnosti doplní mluvčí jihočeských zdravotních záchranářů Vojtěch Míra.
8: S Dolním Rakouskem jde přibližně o nižší desítky přeshraničních výjezdů za rok. Ve spolupráci s Horním Rakouskem a Bavorskem jde spíše o jednotlivé případy. Přeshraniční spolupráce se týká i letecké záchranné služby. Tyhle ty zásahy ale nejsou časté, v praxi máme jednotky případů ročně. Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně. V dohrávce prvního kola zvítězili na hřišti Nováčka Artisu Brno 4-2. Počasí. V noci na

0: Úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, místy může být oblačno a hlavně na severu a severovýchodě ještě přehánky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Večer se bude vyjasňovat, maxima zítra mezi 25 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude slábnout. Oteplovat se bude také v dalších dnech a ve druhé polovině tohoto týdne by maxima měla často překračovat hranici 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barrandov a nájezdem. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vodorovného značení. Jede se ale plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím, pěkně nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
1: Prosím, pěkně nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýše, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak, takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: Protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s Malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl s nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš z nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořená...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu. Aha. Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No. Pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: Ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš... Když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale Malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku. Vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života Malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: Tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak... Tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: Jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo. Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Co pak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač. Malý princi, k květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

0: vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Do divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, aby jsi zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby ses ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám. I hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se, dočkáš se svého západu slunce, poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych ji poslechl. mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poručím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: 1, 1 jsou 2 a 1 jsou 3.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit 3 a 2 je 5, 5 a 7, 12, 12 a 3, 15. Dobrý den, 15 a 7, 22 a 6 je 28.
1: Uhasla vám cigaret.
0: 28 a 5 je 33. A 5, 38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 milion 622 tisíce a 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty jsi tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci, právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze třikrát. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není to též.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová jako poupě.

0: Ano, mladý muži, zvolil si správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší, posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je, to je tlustá kniha.
0: Velmi správně, protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející?
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 000 zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 000 obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil?

0: proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška. Řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: Ó, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným 100 000 malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou 100 000 lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že jsi mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem. Ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? Já nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají. A to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Zlaté obilí mi tě bude připomínat. A já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho, dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové, ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím senu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tady pro mě nádherný den. Jdu si hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: Ovšem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exuperyho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jehortům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměvů, to vše dodávalo vždycky zvláštní zář vánočnímu dárku, který jsem dostal. U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě, řekl malý princ, a přece tam nenalézají to, co hledají. Nenalézají, odpověděl jsem. A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži, nebo v trošce vody. A malý princ dodal, ale oči jsou slepé, musíme hledat srdcem. Napil jsem se, dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi... Zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel se k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí. Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano, vidíte. Řekl jsem... Mám strach. Ale on pravil. Musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl, ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě se mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl: dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil: nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květinu. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květinu? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas na naši noční linku. Budeme si povídat o znameních zvěrokruhu. Věříte tomu, že datum narození může něco napovědět o naší povaze? Nebo jsou pro vás horoskopy jenom příjemným čtením pro chvíle odpočinku? Možná jste se někdy v charakteristice svého znamení úplně poznali a možná jste si naopak řekli, že na vás nesedí vůbec nic. I to je zajímavé. Každý z nás je totiž jedinečný a právě o tom si dnes budeme společně povídat. Zavolejte mi a podělte se o své zkušenosti. 731 800 900. Věříte na astrologii? Máte oblíbené znamení, talisman nebo příběh spojený s horoskopem? Těším se na vaše názory i zážitky, které můžete také psát, a to na rozhlas.cz/linka anebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a ať je dnešní noční linka příjemným setkáním.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se někde možná podíval, co o něm říká jeho znamení zvěrokruhu, alespoň jednou za život. Někdo horoskopy čte každý den, někdo pro pobavení, jiný v nich hledá odpovědi, zajímá se o povahu lidí kolem sebe. Možná podle znamení hledá i určitou souhru mezi partnery, přáteli nebo rodinou. Právě o astrologii si budeme dnes povídat v noční lince. A kdo nám to hezky začne? Krásnou noc přeji.
1: Krásnou noc, moment, já vypnu rádio.
0: Paní Dana je napřímo. Taky i vás se budeme ptát, jestli víte, v jakém jste znamení, zajímalo vás někde, co o vás vypovídá a tak dále. Tak
1: zaujalo, je tady Dana z Jiříček. A já bych k tomu řekla asi tolik. Já mám zkušenost, já vycházím hodně ze zkušeností životních, protože už taky mám něco odžito. A v podstatě o astrologii se velice zajímám, stejně jako o numerologii, ale astrologie mě zajímá z toho důvodu, že prostě já jsem jako blíženec, zrozenec blížencí, tak jsem kompatibilní celkem s každým znamením, dá se říct. Jo, ale je to o těch životních zkušenostech, jak se snažíme s lidmi vycházet a tak dále. Ale třeba měsíc nebo lunu mám třeba ve váhách, takže jsem takový váhavec, hodně zvažuju, než se pro něco rozhodnu. To je jedna věc. No a zase ascendent mám ve štíru, jo? Takže já to mám jako tak srovnaný v hlavě, že mám z každého něco. A pak se můžete taky zeptat na něco, ale já bych tomu řekla asi tolik. Já mám jediný střet, který jsem měla, a to i v manželství, který se nevydařilo, tak to bylo s Beranem. A i z Beranu, i se ženama mám trošku problémy. Oni jsou takový trošku jako nadřaznější nade mě a já to prostě nemám ráda. Jsem takový pokorný člověk.
0: Beran. Tak ano, o nich se říká, já jsem si tady pro vás připravila takové krátké informace, když někdo z vás řekne nějaké znamení, tak abych ho doplnila. O nich se říká, že jsou odvážní, průbojní, plní energie, přímí, upřímní, samostatní, soutěživí. No, ano. No,
1: oni jsou asi soutěživí a příliš takový tvrdohlavý, ano. Já bych řekla, že jsou tvrdohlaví. Když si něco umanou, tak to prostě chtějí. Za každou cenu. A já jsem měla rodiče ve znamení lva, tatínek byl, můj milovaný tatínek byl ve znamení ryb. S tím já nemám žádný znamení jako konflikt, jo. Ale u toho Berana prostě...
0: No, mají tady slabší stránky, netrpělivost, impulzivnost, tvrdohlavost, sklon jednat dříve, než vše promyslí, rychle vzplanutí.
1: Jo. Přesně tak, Věruško. A proto jsem byla ráda, že jste mi do toho vstoupila, do toho mého monologu vlastně, že jste mi to upřesnila. Já prostě vycházím z těch životních zkušeností, samozřejmě. Nedám na to, co si přečtu týdenním horoskopu, to vůbec ne. No, jo, mě spíš zajímají.
0: Dobře, paní Dano, jestli dovolíte, to je teda ta astrologie. A teď, kdybyste mi zkusila ještě osvětlit, vy jste říkala, že se věnujete numerologii. To je zajímavé, tak kdybychom tu druhou část povídání věnovali tomu.
1: Ano. Ta je velice zajímavá, protože tam to totiž je o číslech, o datu narození vlastně a to se musí sečíst vlastně celé datum narození včetně roku. A teď vám vyjde nějaké číslo, který vlastně pokrátíte a já jsem třeba dvojka. Jo, a dvojka je prostě takový člověk, který jako, myslím si, že to mám v hlavě celkem srovnaný a že se snažím opravdu nacházet na každém nejen ty zápory, ale i ty klady. Jo?
0: Paní Dano, a to vám teda říká něco o vás, vypovídá to něco o vás. V numerologii je to vaše teda číslo a ano? V té astrologii je to, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodila,
1: tak,
0: ale Jak je to s tím, když jakoby chcete nějakou jako odpověď, tak jako můžete se zeptat nějakým způsobem, jako, nebo něco vyčíst v té numerologii, aby vám dali odpověď?
1: No, v té numerologii se dá vyčíst úplně, úplně mnoho věcí. A jako když si uděláte tu břížku numerologickou, což je takový vlastně čtverečky vlastně z 9 políčky, a teď vy vlastně musíte zkoumat v té numerologii, musíte zkoumat, i která políčka vám chybí, v čem jste prostě, a tím pádem vlastně přicházíte na to, v čem jste dobrá, vynikající a v čem třeba máte trošku na sobě zapracovat, jo, to je druhá věc. No a ono se to těžko vysvětluje takhle. Je to prostě 9-místná mřížka a já jsem třeba, já mám 2 6 v datumu narození, jo. Takže já vám řeknu pro příklad. A ta 6 je symbolika toho, kdo má 6 anebo 2 6, tak je symbolika toho, ta je vlastně uprostřed je 6. A ta je symbolika toho, že ten člověk má vztah k rodině, k rodinným hodnotám. Posloucháte mě ještě?
0: Ano, takže byste se vlastně, jakoby, byste se mohla zeptat někoho na jeho datum narození, pak si to sečíst za to, co mu vyjde, tak byste si řekla, to je rodinný typ, tak s ním...
1: No, ale víte co, oni všechna čísla vlastně mají smysl. Všechna čísla. A ty chybějící také, jo? Když vám, to, co vám chybí v té mřížce, když si prostě tam převedete do té mřížky, jako když si představíte 9 políček prostě, jakoby malý čtvereček, tak těch 9 políček, tak vlastně to, co vám chybí, a nebo to, co tam máte. Ale co je podstatné, a myslím, že už jednou byla řeč o numerologii, jako takové, a že jsme se shodli v tom, že prostě je to víceméně originálnější způsob, jak si člověka rozebrat, jak přijít na jeho hodnoty i nedostatky ještě před tím, když znáte datum narození, včetně roku. A já jsem navíc ještě na konci, vlastně já jsem taková radší povaha, protože já jsem na konci, já jsem vlastně v 3. dekanu těch blíženců, takže já už jsem spíš rak. Já jsem takový, hodně, hodně pro mě rodinný hodnoty znamenají mnoho. Tím bych to asi chtěla uzavřít. A ta mřížka, to se těžko se to vysvětluje takhle jako někomu, kdo se nevyzná. Ale prostě ty čísla si převedete. Dáte si je do té mřížky 9-místné a zkoumáte ta čísla, která máte ve většině nebo i vícekrát a nebo i ta čísla, která tam chybí v té mřížce. V těch od 1 do 9 je numerologie, jo? Takže tak to je.
0: No, tak děkujeme za ten náhled, ano, do světa numerologie.
1: A děkuju a budu dneska poslouchat velice, velice pozorně, protože já vám děkuju za prostor a nechci mluvit dlouho a přeju vám krásné léto a co už konečně, ať přejdou ta sucha, ať máme konečně trošku vláhy, protože já už jsem z toho úplně tohohle toho horkého
0: léta. Paní Dano, to musíte říct podle mě tak za 14 dní nebo možná později, ale když jsem se dívala na, ano, na předpověď.
1: Možná, tak... Těžko těžko předívat z toho, pak i usínám. Jo? Takže Jaruško, mějte se krásně, opatrujte se. Šťastně dojďte domů, mějte ráda svoji rodinu, ať už jste v jakémkoliv znamení, v jakékoliv numerologii. Jo?
0: Děkuju. Já jsem lev, paní Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 17 minut. Astrologie provází lidi už po staletí. Pro někoho je zajímavým způsobem, jak přemýšlet o sobě i o druhých, pro jiného jenom milou zábavou. Ať už hvězdám věříte nebo ne, někdy je zajímavé zjistit, jak nás popisují astrologové podle našeho znamení a jestli v nich najdeme alespoň kousek pravdy v těch horoskopech. Tak uvidíme, co k tomu tématu poví paní Zdena, ta volá noční linku právě teď. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a dobrý večer všem posluchačům. Já jsem vodnář a to jako já jsem velký trémista, takže já asi toho moc neřeknu. Prostě když si přečtete charakteristiku vodnáře, tak to jsem úplně já. Vzdušný, nemůže mě nikdo prostě držet, nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla.
0: No.
1: Mám ráda lidi, prostě ráda pomáhám každému a hlavně prostě, kdyby mě chtěl někdo jako vlastnit to, v tom způsobu, tak to ne, prostě já musím mít volnost, jo.
0: Vodnář jste říkala, a, ano?
1: Vodnář. Když si to přečtete, tak to jsem prostě já, jo.
0: No a vidíte to, já tady mám nějaké základní rysy a nějaké takové, no možná, vidíte, tady poslední bod, samostatní a svobodomyslní. Neradi se nechají omezovat, mají rádi svou vlastní cestu. No tak to sedí na vás, říkáte, vidíte, tak to možná nějak přeci jenom funguje. A vodnáři jsou originální, zvídaví, přátelští, společenští. Krásná vlastnost je spravedlnost, že jsou spravedliví.
1: Ano.
0: Nějaké výtky, tak to by jsem vám možná mohla vytknout, že někdy můžete působit trošku odtažitě, býváte tvrdohlava ve svých názorech, dáváte někdy rozumu přednost před emocemi. Sedí to?
1: Jo, ale počkejte, jak to...
0: No ale jak je tady, že dáváte přednost rozumu před emocemi, tak tady vidíte, že to napsali jako vlastně výtku a no, ono jako být rozumný a řídit se hlavou, já bych to považovala třeba za přednost, no. Nevím, co vy.
1: No, já jakdy, no.
0: Možná.
1: Někdy. Když nedám právě.
0: Takže říkáte, že to u vás sedí, tak to je jedna věc. A teď tedy, když třeba máte před sebou nějaké rozhodnutí, možná jste někdy v životě byla postavena před nějakou věc, kdy jste musela říci ano, ne. Poradila jste se třeba s nějakou vědmou, s nějakým astrologem, přečetla jste si horoskop?
1: Ne, to ne. Horoskopy čtu hrozně málo kdy, ale jednou prostě známá paní, tak jsem říkala, tak mě teda taky řekni, co asi, jaký vlastnosti mám, nebo tak, nebo co, no to, co se vlastně říká, že jo. A ona mi přesně řekla něco podobného. Já jsem říkala, tak už můžete být ticho, jako protože já skutečně jsem vodnář, tvrdý vodnář. A někdy mě to je teda na závadu, jo, protože já bych každému pomáhala, já prostě mám ráda lidi a no, když já mám takovou trému, že nemůžu mluvit.
0: A myslíte si, že některá znamení si spolu lépe rozumějí než jiná. Věřila byste tady na toto spojení, že to může rozhodovat?
1: No může, ale já jsem měla berana za manžela. A, no, beran je beran, jo. A já jsem vodnář. A ono to nesedělo dohromady. Jako byli jsme dost často v rozepří, jo. Ale když jsem se s ním chtěla poradit, tak on mě vždycky řekl, no tak si to rozhodni sama, no.
0: Aha, tak spojení beran a vodnář podle astrologie, cituji, někdy mohou narazit na to, že oba chtějí jít svou vlastní cestou, ale vzájemný respekt jim může pomoci najít společnou řeč, ale bývá to velmi náročné.
1: No vidíte, že to je pravda, no.
0: Teda,
1: a mám syna lva. Mám syna lva. Jo. A to je teda skutečný lev, jo. To je to samý prostě vládce. Lev, vládce. On, prostě můj syn, já kolikrát jsem na něho až tak naštvaná, protože on prostě ten prosazuje úplně, jo, nevědomky samozřejmě, ale to je skutečný lev, když si přečtete lva, tak
0: ano, on je tvořivý, odvážní jsou lvy, věrní, ano, velkorysí, společenští, ale sebevědomí, někdy pyšní a potřebují uznání.
1: On je hrozně šikovnej, on prostě všechno on dokáže udělat, jo. Ale tohle ta povaha prostě toho lva se tam teda opravdu projevuje silně. No a ten, co říkala paní Dana, tam ty dvě šestky, to je 1966 je druhý syn a no, tak oni mají tak podobnou trochu povahu, ale on je jiný. Je víc společenský a no, pro rodinu, no tak tenhle, ten starší taky je pro rodinu, všechno pro rodinu.
0: Oba
1: dá se říct.
0: Tak to má být. Děkuji Zdeni za milé povídání, bylo hezké vás poslouchat, děkuji, že jste se podělila o svoje zkušenosti s astrologií a malinko jsme otevřeli u numerologii, tady s těmi čísly z datumy narození. Tak pojďme poslouchat příběhy ostatních a píseň od Marka Ztraceného, jestli souhlasíte.
1: Děkuju a promiňte, že já mám hroznou trému.
0: Zdeni, takže vůbec to nebylo poznat. Vůbec.
1: Všem přeju dobrou noc a vám taky.
0: I vám. Číslo si uložte a zavolejte zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně se to poslouchalo. Marek Ztracený a Naše cesty. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, pokračujeme v povídání na téma Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Koho můžeme přivítat?
1: Dobrý večer, tady Jitka z Brna.
0: Milá návštěva z Brna, paní Jitka je s námi. Vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak já jsem 31.12.41 a jsem Jitka, to je 5. prosince. Jako dítě jsem byla strašně ukřivděná na to moje narození i svátky, protože 5. prosince je Jitka, 6. chodil Mikuláš. Pak byly Vánoce a pak jsem měla narozeniny. A takže nebyly v té době nějak moc penězky, takže jsem ještě naštěstí si měla maminku Švadlenu, takže ta mě obšívala, tak když jsem jela třeba do ozdravovny, tak si holky moje šatičky půjčovaly jako princeznovský. Takže já jsem tam byla taková středem pozornosti, že jsem všichni si snažili rozebrat můj šatník a já jsem málem neměla co na sebe.
0: Takže tak. No, ale zase je krásné, že jste měla tolik důvodu k oslavě v jednom období. To byla prostě trojnásobná radost.
1: No jo, trojnásobná, ale pro chápu, peněženku, chápu. Protože
0: pro
1: maminka...
0: Pro ty děti hlavně, ano, které čekají
1: no.
0: Celý rok, až budou mít narozeniny a pak mají vlastně tři věci za nás.
1: Byla
0: narozeniny
1: jsem potom jenom s maminkou, protože náš táta měl široké srdce a tak to řešil po svým a maminka to nezvládla, takže byla se mnou sama. No ale říkám, když jsem byla v té ozdravovně, tak to byla paráda teda. Všichni, já jsem málem chodila jenom ve spodnice nebo v něčem takovým. To jsem měla jenom tak trošku. No ale tak jinak je to v pořádku. Mám, no, měla jsem dvě děti. Syna nemám už, což teda je nejhorší, když se může stát podívat se dítěti do hrobu, ale mám dceru a mám dvě vnučky a z těch mám radost.
0: Mm-hmm. Paní Jitko, poznáváte se v charakteristice svého znamení? Zajímáte se o to?
1: Ani jsem neměla tu příležitost, ani jsem to tak nestudovala nějak.
0: A vy jste tedy jaké znamení?
1: 31.12.41 Kozoroh.
0: Kozoroh, takže...
1: Měla bych trkat, ale to nejsem trkající.
0: Tak, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, praktická, rozvážná, spolehlivá, cílevědomá. Sedí to na vás?
1: Ano.
0: Aha, jo? A... Schválně, teď vyzkoušíme si to obráceně. Jakou máte slabou stránku? Jestli to bude sedět.
1: No, nevím.
0: Mohou působit vážně nebo uzavřeně. Někdy bývají příliš přísní na sebe i na ostatní. Neradi opouštějí své plány a názory.
1: No, tak já jsem zhovývavá, nejsem taková přísná.
0: Mhm, tak...
1: Nebyla jsem.
0: Ano.
1: Já jsem totiž potom, manžel měl široké srdíčko, no tak nás opustila, byla jsem sama s dětmi, a takže jsem se měla to ohánět, takže jsem byla, musela jsem být přísnější, no ale tak zase nedovedla jsem to. Můj synátor už není, to je nejhorší, když se matka podívá dítěti do hrobu a husí kůže mě úplně naskočila a mám jenom dceru, ale mám dvě vnučky, ale jedna ta vnučka je až v Anglii, ta, která je taková dobrosrdečná, milá. Teď, co jsem dala chalupu, tak ta není spokojená, protože té druhé jsem dala tento byt napsat a když tady není, tak tady to závidí a to nemám ráda. Nemám toho radost, že je takhle jako ta druhá. Nejsou si ty vnučky vůbec podobný.
0: Někdy to tak bývá,
1: jedné no.
0: A čtete někdy horoskopy, když na ně narazíte v časopise?
1: No, tak moc si nekupuju časopisy, mám jenom, no trošku, když jo, když mám nějaký časopis, tak se samozřejmě, že si to přečtu, ale někdy to sedí trošku a někdy ne.
0: Já jsem vždycky říkala, že to je napsané tak, aby to sedělo i nesedělo.
1: Aby se v tom
0: každý našel. Tak,
1: ano, ano.
0: Já jsem se ale těšila, že by nám to třeba nějaký odborník vysvětlil, jak to vlastně funguje, jak se to tvoří a že by nám k tomu dal nějaké podklady. Tak uvidíme, třeba se někdo takový ozve. Vám poděkuju.
1: Třeba bude někdo, kdo se k tomu vyzná a řekne nám to. Tak se mějte krásně, ať vám to udíká a hodně zdravíčka vám přeji.
0: I vám, paní Jitko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 8 minut po půl 12. volá noční linku Českého rozhlasu paní Marie. Vítejte.
1: Halo.
0: Povídejte. Dnešní téma, věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika?
1: Já jsem staré čerozenice. Každým soulem.
0: Tak to hezky začínáme.
1: Zítra je úplněk, tudíž jsem se teď procházela po úplníku a podobně a věřím na tohle co všechno, protože to, a zaprvé vy jste lvice a moje pravnučka je také lvice a to, a všem dámám, které poslouchají, bych chtěla doporučit lunární kalendář Pavla Skáčela, což je syn mého bývalého republikána kamaráda, ale je úžasný, protože paní Žkanizová to má za 300 a on to má bohužel za 100 a je úžasný, protože tam bere léčitele lunární kalendář Pavla Skácela za 90 korun. To si každá dáma může doporučit. Paní, prostě tam jsou půsy a všechno
0: Marie,
1: možné.
0: Jo? My většinou se tady snažíme nedělat reklamu,
1: jo,
0: ale kdybyste
1: jo.
0: povídala ze své zkušenosti.
1: Já na tohle věřím úplně báječně, protože jako ti vodnáři, já jsem zkusila, i manžela jsem měla vodnáře, i přítelkyně jsem měla vodnářku, které jsem mimochodem zapůjčila peníze, pak mi je to, ale to je jedno.
0: Takže věříte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský život?
1: Prosím?
0: Myslíte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský osud?
1: Určitě, jo, jako to je jasný, jako facka. Jo, to je prostě daný, to je příroda a s tím nic nenaděláme. Já tomu, podívejte se, bylo mi 71 let, takže zabývám se tímhletím jako soukromně, já to nikomu nevnučuju. Já moje familie, to vždycky říkala, no jo, babička, no prababička, no jo, už hrabe a mě pohodičem nehrabe, protože to mám Makovice srovnané a je to úžasné tohle, prostě, přírodu se ještě nikomu, jako bohužel za Komančů se říkalo, poručíme větru dešti. Dneska zase, no, což jsem konzultovala ještě, když bylo ANO s panem Babišem, aby se zamývali chemtrailsem a podobně. Podívejte se, dneska je, já nevím, 8 stupňů, zítra bude 40 stupňů, ale to je jedno to. Prostě my to neovlivníme. Stejně ta příroda si udělá svoje. Jo? Co si budeme povídat. A všem dámám, kteří chtějí pro své zdraví a pro svůj půvab a podobně něco udělat, ať si zakoupí tenhle ten kalendář.
0: Dobře, tak paní Marie, moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku, přejeme vám pevné zdraví a budeme se těšit, že se spojíme zase někdy příště v noční lince. Bude to k jinému tématu, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Tak jo, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stalo se vám někdy, že vás někdo odhadl právě podle znamení? Máte doma nějaký talisman nebo symbol svého znamení, třeba na krku, přívěsek? A věříte, že se některá znamení k sobě opravdu lépe hodí než některá jiná? Astrologie provází lidi už po staletí a toto téma nás provází také dnešní noční linkou. Volejte, těší se na vás Jarka Barbuříková.
3: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Je přesně 11:45, je tady noční linka Českého rozhlasu a další návštěva a tou je, krásný večer přejeme. Halo, halo. A tak byl tam pan Petr, který volal od Prahy, ale vidím, že nás telefonní spojení zklamalo, ale mám obsazené všechny linky, takže hned můžu zvednout další. Tak koho vítáme teď živě do vysílání?
1: Dobrý den, Monika z Prahy. Já totiž trošku mám tady problém s tím, co řekla ta paní předchozí, protože úplně ke až ve středu, tady to čtu, ve středu odpoledne, tak to jako nemám důvěru ani v nějaký ty věci, co ona inzeruje, ale mně se zdá divné, taky paní Danu, kterou mám velmi ráda z Blatné, že si odporujou vlastně ta čísla a ta znamení z jirokruhu, protože uvedu příklad. Když se někdo narodí 1. 2. a 2. 1., což vlastně 1. února je od nás a 2. ledna je Kozoroh, tak a numerologicky je to stejné. To by mě zajímalo, jestli by zavolal nějaký numerolog nebo nějaká numeroložka. Vlastně to jsou úplně odlišná data a jako různá znamení z věrokruhu, tak to taky nesedí, že jo. To jako člověk si tam vybere, já jsem Kozorok, mně se líbilo, co jste četla, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, to je úplně jako do čítanky, to je do CV. Ale paní Jarmilko, já mám velkou důvěru v ten čínský nebo tibetský, nebo jak se to říká, ten horoskop, jak tam je kočka nebo zajíc, jestli to znáte podle letopočtu.
0: No, minimálně, tak zkuste nám to osvětlit.
1: No, tak třeba, já nevím, Hana Zagorová byla ročník 1946 a byla pes a tam je jakože pracovitý a prostě to sedělo, takže vlastně to je vždycky po 12 letech se to opakuje. Teď já nevím, co je letos za rok koně možná, nebo no a jako řekla bych, že prostě ty čínské, ten čínský zvěrokruh, tomu bych trochu věřila, jenom pro zajímavost řeknu, že za hlubokého socialismu, když byl týdeník Ahoj na sobotu, tak tam vždycky byl horoskop a oni to opisovali z nějakého polského rockstarého časopisu, takže kdo by si chtěl ušetřit peníze za horoskopy, takové ty psané v časopisech, tak doporučuji si někde ve supermarketu prolistovat. V každém týdeníku je úplně jiný horoskop, jo? Že si přečtete, že tento týden budete mít štěstí v rodinném kruhu a problémy v práci a tam je to jako jinak. Takže a ještě mám problém tedy s letním časem, že vlastně když se narodí miminko, teď vlastně za pár minut bude jakoby nový den, ale on vlastně ještě není podle Boha, jak se říkalo, že za socialismu se říkalo, že je čas podle Boha nebo podle komunistů, tak teď je teda čas podle skutečnosti a nebo podle letního času, takže vlastně to mimino, když se teď narodí za pár minut, tak bude mít datum narození 28. července, ale ono se vlastně narodí až do 1 hodiny ještě vlastně 27., kdyby nebyl posunutý čas. Tak to bych taky byla ráda, kdyby mi někdo vysvětlil. A jinak všechny pozdravuju a přeju krásnou noční linku, je to zajímavé téma. Ta numerologie, tam mi vadí, že tam chybí nula v té mřížce, protože to by zase znamenalo, že lidi, kteří se narodí 30. nebo 3. mají taky stejnou vlastně jako věždbu nebo osud, tak
0: no, já si budu ráda, myslím, když někdo, že to tak je. No,
1: že kdyby zkrátka někdo jako zavolal, co znamenají ty jedničky, to by měl, já mám hodně jedniček v datu narození, jestli by mi to někdo vysvětlil, jestli jsem jednička nebo
0: jo, jste jednička. To je skvělé.
1: Tak vy jste jednička určitě, paní Barbo říkala, krásný večer a všechny moc zdravím a mějte se hezky.
0: I vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byla paní Monika, která volala z Prahy. Děkujeme jí za milý příspěvek a už teď se těšíme na další. A než někoho přivítáme, tak je tady kapela Elán a píseň Láska moje. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: až do posledních tónů, kapela Elán, Láska moja, romantická písnička, a uvidíme, s jakou náladou Iveta přichází paní Iveta z Olomouce.
1: Ano, děkuji.
0: Nevím, jestli bude romantická, v každém případě se těšíme na vaše vyprávění k tématu Věříte na znamení z horoskopu?
1: Takže, mohu hovořit?
0: Ano, jsme ve vysílání.
1: Chtěla bych zaprvé říct k té první paní, jo? Jak tam mluvila o těch mřížkách, to je výborný, to je pravda. A jak tam říkala, tam si sečtete ta čísla svého data narození a tak dále a vyjde vám životní číslo. Jo, když si sečtete vaše datum narození, třeba vám vyjde dvojka, jo? Tak to je nízká karma. Ta duše se musí ještě několikrát narodit. To je neštěstí. A já mám třeba devítku, to už je vyšší duše, to znamená, že ta duše už je úplně u konce, tak snad se už nikdy nenarodím jako znovu, jo, jako duševně. A potom, jak ta poslední paní říkala, ať je někdo vysvětlí ty jedničky. Takže já mám dato narození 4 jedničky a to je neštěstí. To je neštěstí emocionální, to znamená, že ten člověk, jako i já, máme co dělat sám ze sebou emocionálně, jo? Že furt čekáme lásku, hodně lásky, jo? Že se nezvládáme, jo? Citově, emocionálně, se nezvládáme. Ale dá se to jako překonat, já už jsem to jako překonala, taky jsem to cítila na sobě, jo? Musíte hodně sportovat, abyste nemyslela na to, kdo vás má rád, kdo vás nemá rád. Jo, to jsou ty jedničky. Já mám 4 jedničky v datu narození, to je neštěstí. A potom, jak mluvíte o těch znameních, to je pravda. Já jsem třeba kozoroh, jo? A jak jste říkala ty vlastnosti, to úplně sedí. To přesně sedí, pracovité a td. A teďka musíte si k sobě opravdu najít hodný znamení. A to není lehké, jo? To s někým se seznámíte a on je třeba jiný. Já jsem kozoroh a ještě chci říct lidem. Máte 2 znamení. Jedno sluneční, to jsou kozoroh, a potom je ascendentální takzvané, jo? Ascendent. Takže já jsem kozoroh vodnář a ten vodnář, to druhé znamení, mě velmi ovlivňuje, jo? Já jsem celý ten vodnář je takový free, do luftu, jako do luftu, jo? Obrazně řečeno. Já jsem ráda cestovala, sportovala, jo. Já jsem byla taková free. Manžel mě nemohl ovlivnit. Manžel si dělal, co chtěl, a já jsem si taky dělala, co chtěla. Čili on surfoval, lyžovali jsme spolu, ale já jsem jezdila na kole a tak dále. A já jsem byla taková free, já jsem měla volnost, já jsem měla psí zahradu, jo, já jsem byla taková free, to je ten vodnář. A kozoroh jinak, jsem kozoroh, si rozumím.

0: nežil. A tenkrát ten môj kamarát byl ryba a on hral na kytaru a vždycky, ja som mu vždycky říkala, ty zahraj mi niečo na kytaru. A ja som to milovala. Takže Kozoroh, Kozoroh, Beran, ryba, pana, jo, a môj manžel byl, my sme sa pak teda rozvedli. Po 32 letech, to byla škoda. A my sme měli spolu ty dvojčátka a môj manžel byl pana a ja Kozoroh. A my sme si strašne rozumeli ve věcech finančních, jo. Pana vydělávala, ja taky, Kozoroh. A my sme fakt to klapalo ve věcech finančních, rozpočet rodiny a tak dále. Takže pana a Kozoroh, taky výborný.
1: No, vy se v tom vyznáte, paní Ivetko, mně to přijde,
0: já
1: že...
0: se tím zabývám. No, Jaruško, já jsem jako říkala doma. Už lidé, oni to vědí o mě. Já se tím zabývám jako holka. Normálně mi to vždycky zajímalo. Numerologie, chirozmatie, jo, astrologie. 20 let já se tím zabývám jenom tak jako holka. Já jsem, mě to vlákalo vždycky. Ty znamení, četla jsem Kluckou, jo. Perfektně, mám tady knihy doma o té chiromantii. Ano, čtení z té ruky, to je pravda. Tam normálně tu levou ruku tak zmáčknete jakoby a tam se vám udělají na boku jedna nebo dvě rýhy, to znamená, kolik budete mít dětí třeba. Jo, já tomu rozumím.
1: No, už nebo to čára zkouším.
0: Života a tak dále.
1: No. Ale no. Já se toho nebo vždycky, Ivetko, bojím. Já vůbec nechci vědět, ne, kde je ta čára života, abych se na to
0: a
1: podívala.
0: A normálně, no, se vám podívám do ruky, do levé a uvidím čára života. Tam máte takový různý pahorky, pahorka Venuše a tak dále. Takže mě říkali, jedni lidi volali po mně a říkali, my bychom chtěli, aby ta paní Ivetka nám vyložila ty čísla. No. Jo, a ještě chci říct, té mřížce, jak tam paní mluvila, to je pravda. To je taková mřížka, 9 políček a tam si poskládáte to vaše datum narození, ale to musíte tam vědět, jak tam máte poskládat. Jo? To máte, ano. Musíte
1: na to,
0: vědět, kam,
1: jo, Ivetko,
0: kam
1: tomu,
0: dáváte.
1: Tomu rozumíme, že to je větší věda, že by jsme v tom museli umět první chodit, dobře to nakreslit nebo napsat, potom v tom umět číst, ale do detailů nemůžeme zabíhat, takže děkuju za váš telefonát. Jde vidět, že vás toto téma opravdu zajímá, že v něm nacházíte něco, co vás nějakým způsobem obohacuje, takže díky ještě jednou za telefonu, protože o to líp se
0: tak
1: to poslouchá.
0: Takzvaný roviny, rovina, vize, odhodlání a tak dále.
1: Dobře. Ivetko, mějte se co nejlépe, musíme se rozloučit.
0: A víte, co mám
1: naplnil.
0: Já rovinu vize? Že vidím věci dopředu, kteří jiní lidi nevidí.
1: To je úžasné. Zajímavé. Je.
0: Zdravím všechny lidi, kteří mě mají rádi.
1: Tak doufám, že se někdy příště o tom daru popovídáme víc. Teď se ale náš čas naplnil. Led Zeppelin právě teď, 2 minuty po půlnoci. Ano, překročili jsme už půlnoční hodinu, takže jsme ve druhé půlce noční linky Českého rozhlasu. Je s vámi stále Jarka Barboříková a přeju nádhernou noc.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé další hodiny Noční linky. Děkuji, že jste s námi zůstali i po půlnoci. Naše povídání se stále točí kolem znamení zvěrokruhu, astrologie, numerologie a také kolem toho, jak různé symboly a výklady vnímáme v našem životě. Někdo bere horoskopy jenom jako milé zpestření, jiný v nich hledá zamyšlení, inspiraci, odpovědi na otázky o sobě i o lidech kolem nás. A právě vaše zkušenosti a příběhy dělají dnešní večer zajímavým. Tak pojďme pokračovat, zavolejte na 731 800 900 nebo nám napište na rozhlas.cz/linka a podělte se o to, čemu věříte, co vás zajímá, nebo co v souvislosti se znamením a čísly vás někdy překvapilo. Těším se na vaše další příběhy. Jsem Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott zpíval 13 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Paní Jana je u nás. Voláte odkud?
1: Já volám z Trutnova.
0: Z Trutnova. Téma znáte. Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Otázky
1: paní,
0: i na vás.
1: Která se ptala, jak je to možné, že máme letní čas, tak když se někdo narodí v tuto dobu, tak samozřejmě, že se započítává ten klasický čas, ten skutečný, když se vypracovává horoskop. Čili na tom není nic složitého. Počítá se ten skutečný čas. A ještě bych chtěla říct, ten, kdo říkal, že když má někdo v numerologii jakési nízké číslo, jako třeba paní Dana, má dvojku, takže je nízká, tak to vůbec není pravda, protože ta čísla nehovoří o nízkosti nebo výšce nějaké úrovně duševní. A navíc, kdo je na vysoké úrovni, když si myslí, že má devítku, tak takový člověk by měl vědět, že nikoho nesnižujeme. No, mm-hmm. A já vás, slyšíte mě?
0: Ano.
1: Ano, a já bych teda chtěla říct ještě, že já se astrologií zabývám a to, že jsme narozeni v nějakém znamení, vůbec ještě nehovoří všechno o nás. To je jenom o tom, v jakém archetypu vězí naše duše. Ale horoskop to není jenom to, v jakém znamení máme to sluníčko vlastně. Ale horoskop se musí vypracovávat, jak jsou přesně postavené planety v tu chvíli, i v tu vteřinu vlastně našeho narození, jak jsou postavené astrologické domy, jak tam působí různé body v horoskopu na planety a tak dále. Takže to není žádná jednoduchá věc a ty horoskopy, co jsou psané v jakýchsi časopisech, tak to jsou jenom nesmysly, to nejsou žádné skutečné horoskopy tohleto.
0: Mm-hmm.
1: Slyšíme se?
0: Ano, tak toto téma je pro vás asi velmi zajímavé, provází vás celým životem, baví vás si o tom
1: Prosím?
0: Číst? Jestli se tomu věnujete víc do hloubky, jak moc se o to zajímáte, protože to vypadá, že to
1: rozumíte. Já se o astrologii zajímám od svých 15 let a už je mě hodně.
0: Mm-hmm. Tak to jste dobrá. Čím vás to tak fascinuje?
1: No, mě to začalo fascinovat tím, že jsem si jednou přečetla něco o blížencích. No, a sedělo to přesně na mě. A já jsem blíženec. A pak jsem začala pozorovat lidi podle toho, co se píše, jako vlastně o těch znameních, tak jsem měla kamarádku zase střelce a taky to na ní úplně sedělo. No, takže jako tím jsem se začala jako k tomu blížit, no a potom jsem to studovala do hloubky a pořád je pro mě důležité, kdo jaký má horoskop, jako jo. A když se jedná o vztahové horoskopy, tak to se nedělá jenom tak, jestli se k sobě hodí třeba to a to znamení. To taky může hodně napovědět. Ale musí se udělat srovnávací horoskop mezi těmi dvěma lidmi, ať jsou to manželé, přátelé, nebo matka, dcera a tak dále. A tam se potom v tom srovnávacím horoskopu pozná, jak to mezi těmi lidmi asi tak bude chodit a jaké je to jejich osudové životní setkání a tak dále.
0: To zní zajímavě, paní Jano. Byla jste někde u nějakého odborníka, aby vám pověděl víc? U nějaké vědmy
1: taky byla,
0: třeba?
1: Taky byla, ano. A pověděl mě to, co jsem si vypočítala.
0: Takže vám to potvrdil. Perfektně.
1: No. A takže takhle a opravdu ty horoskopy v těch časopisech, to nemá ani cenu číst, to není horoskop. A víte proč? Protože ono nezáleží jen, že blíženci nebo to a to znamení se bude mít tak a tak. Protože každý, i když jsme třeba samý blíženci nebo samý jovi, tak všichni jsme se narodili trošičku na jiném místě, narodili jsme se v jiný čas, jako v jiném roce třeba a tak dále, čili nebo v jiný den, takže to nemůže vůbec jako mít nějaký vliv, na, jako to není horoskop, to, kde stálo naše slunce v den našeho narození, tak podle toho udělat už celý horoskop, jak se těm lidem třeba v tom týdnu bude dařit. To když si můžu vypočítat, jak se mě bude dařit, ale musím vycházet z celého horoskopu, nejenom z toho, že jsem blíženec, ale i z toho, jak mám postavené planety a jak jsou ty ostatní planety momentálně postavené teďka v tomto čase, tak na tento čas si můžu udělat horoskop, no.
0: Dobře, tak děkujeme, Jani, za ten obšírný výklad, hezky se to poslouchalo, je to zajímavé, tak doufám, že budete poslouchat i příběhy ostatních, třeba na vás nějak navážou. Zdravíme vás do Trutnova.
1: Akorát mě mrzí, že vás špatně slyším, ale to se nedá nic dělat. Mějte se moc pěkně. Zdravím všechny posluchače i vás a pěkné poslouchání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Vendula je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás srdečně zdravíme a i vám nabízíme dnešní téma. Znamení zvěrokruhu. Sedí na vás jeho charakteristika? Nemusíte odpovídat přímo na tuto otázku. Vemte a chopte se tohoto tématu, z jaké strany chcete.
1: Horoskopy jsou tři dekády a horoskop u ženy a u muže je jiný. Slyšíte mě?
0: Ano, pokračujte.
1: Je jiný a jsou tři dekády. První dekáda, druhá a třetí, jak u muže, tak u ženy. Mm-hmm. A to se moc liší, ano. První dekáda je jiná, prostě ty tři dekády jsou jiné. Z každého znamení. Jenom tohle jsem vám chtěla říct. Mějte se krásně.
0: No počkejte, Vendulko. Tak co, jak to máme my jako pochopit, jak to máme my v té praxi potom aplikovat? Když teda se chceme dozvědět něco o nás, chceme se věnovat tomu horoskopu, tak co nám tady tato informace měla říct?
1: Prosím vás, já mám znamení lásky z roku 1990 od Lindy Gottmanové a tam právě je, že jsou tři dekády u každého znamení. Ano. Aha. První dekáda, druhá a třetí a každý horoskop se liší jak od muže, tak ženy. Každý je jiný.
0: Uhum. A kde třeba najdeme tady takové horoskopy? Kdybych se chtěla přečíst na zítra, jako žena, tak kde najdu horoskop? A jejda. Tak. Všechny telefonní linky se mi právě teď odpojily. Občas se to stává, sice výjimečně, ale nedá se nic dělat. Bohužel se nedozvíme odpověď, pokud se tedy nedovoláte opětovně znovu. Tak zkuste to, zavolejte znovu 731 800 900, abyste nám odpověděla na moji otázku. No a do té doby můžeme zvednout z někoho jiného. Kdo je tady s námi živě, tedy teď jsem někoho překvapila, že jdeme rovnou do vysílání.
2: Krátkou noc, Jarušku, tady Jarda Stařibová.
0: Jarda, Jardo, tak povídejte, co máte k tématu.
2: Takže já jsem ve znamení ryb a tomu tématu, co ten horoskop jako značí ty ryby, a to přesně mě sedí. Mhm. Uh-huh. My jsme hrozně jakoby citliví a hrozně ohleduplný k okolí.
0: Ano, citlivý, vnímavý, laskavý, empatičtí, tvořivý, zasnění.
2: Zasnění, ano, rádi sníme. A také máme bujnou fantazii, což u mě je velice, velice to bujný.
0: Aha. A prý se špatně rozhodujete, je to pravda?
2: No, jak v čom? Jako, když se rozhodu v nakupování, to rozhodování není tak těžký, to koupím hned.
0: Dobře, tak potom teda, ale
2: co je tam vlastně zajímavé, že máme zvláštní nadání, jakoby, jak se to dá, jakoby začíšeno, umělecké nadání. Jsme tvořiví, já třeba teď skládám básně. Že...
0: Ach, směřujete k tomu, že byste nám chtěl něco zarecitovat, nebo ne?
2: No, ale to spíše takové nevhodné.
0: Dobře, no tak možná o to víc teda by mě lákalo si to poslechnout, ale ne, jsme ve vysílání Českého rozhlasu. Takže Jaroslave, na vás tedy sedí znamení horoskopu nebo zvěrokruhu, co to tedy pro vás znamená? Když jste třeba někdy hledal nějakou partnerku, tak díval jste se, kdo by k vám seděl? Čtete horoskopy? Byl jste někdy u nějaké vědmy?
2: Ne, já jsem si nejvíc rozuměl s přítelkyní, když ta byla v 19. listopadu, což nevím, co je to znamení.
0: Moje sestra je listopad, je štír, ale nevím, který datum, jestli se to tam nějak třeba neláme. No, ne. Tak nevadí. Tak mi řekněte, jestli jste někdy byl třeba u nějaké věštkyně.
2: Ne, to ne, to jakoby ne. Ani bych to nevyhledával, spíš čekám.
0: A proč ne? Schválně mi řekněte, bojíte se toho, co by vám řekla, anebo tomu nevěříte?
2: Ne, že bych tomu nevěřil ani, já nevím, není potřeba to vyhledávat, radši se překvapím, to by ten druhý den přijde, tady se probudím.
0: Aha, dobře, dobře, tak, tak jste praktik, možná, že i to máte ve znamení, i když teda u vás jako u té ryby, ale, no.
2: Tak říká se, že třeba je něčeho váhání, jo, to váhání je třeba, co mám problém, zbavit se věcí, váhám, jestli to vyhodit nebo nevyhodit.
0: Aha.
2: A vždycky to končí, že to nevyhodím.
0: Dobře. Tak děkuju, Jaroslave, máte ještě něco závěrem, co byste chtěla říct?
2: No, zapomněl jsem pozdravovat všechny posluchače Noční linky a zvláště paní Danu z Brotné, která volala jako první. Tě se ještě poslouchá a tím moc zdravím.
0: Tak určitě je ráda, že ji pozdravujete. My jsme rádi, že jste nám zavolal. Ozvěte se zase příště, až vám sednete.
2: Tak já vám, Jarušku, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji a krásnou
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu, máme 8 minut po půlnoci. Dnešní téma vás baví, alespoň v to doufám. Každý z nás se někdy asi podíval, co o něm říká jeho znamení z věrokruhu. Někdo horoskopy miluje, někdo je čte jenom pro pobavení, jiný v nich skutečně hledá odpovědi, když má před sebou třeba nějaké závažné rozhodnutí. Dnešní téma zní, věříte svému z věrokruhu, sedí na vás jeho charakteristika. Kdo si s námi bude povídat? Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý večer, zde pan Jan.
0: Ještě jednou to jméno?
1: Pan Jan, neboli Honza. Ano,
0: Jan, dobře, služu já. Něco mezi Damianem a panem Janem, takže Honzo, jestli dovolíte, tak vás budu oslovovat a povídejte, co máte k tématu.
1: Jasně, no já jsem si chtěl zeptat, jak vás to baví, tohle téma.
0: Hodně. Víte proč?
1: Jo,
0: protože dříve jsem tomu vůbec nevěnovala pozornost. Já jsem nevěděla mnoho let ani v jakém znamení jsem narozená a pak jsem potkala kamarádku, která k tomu propadla. A bylo to velmi zajímavé, že ona se tím řídila od rana do večera. Takového člověka už jsem druhého nepotkala, asi ani nepotkám. Ale stále se tím řídila, chodila na různé přednášky, kurzy a proto jsem si říkala, jestli třeba i tady bychom našli nějakého takového nadšence, který by nám otevřel ten svůj svět. Tak jak jste na tom vy?
1: No tak já jsem na tom velmi pragmaticky, já jsem právě chtěl zmínit spíš takovou myšlenku, že přece není možný, aby lidi, kteří se narodí třeba ve stejném jako datu, úplně v jiném roce třeba a formuje jejich osobnost úplně jiný prostředí, aby měli stejnou povahu a aby se jim třeba v jeden týden děli stejné věci. To mně přijde jako z logického hlediska jako úplný nesmysl, takže já bych spíš znesl dotaz, jestli to vůbec může tohleto jako skutečně fungovat.
0: Ano, to by mě taky zajímalo, protože já jsem na tom asi tak podobně jako vy, jak jsem už řekla. A o to víc mě právě fascinuje vlastně každý ten pohled na to. Někdo bere tu astrologii, numerologii jako takovou inspiraci k zamyšlení, proto tam několikrát jsem mluvila o tom, že to někde bere třeba jako pro zábavu, ale jsou takoví, kteří to skutečně berou jako přesný návod na to, co člověka čeká. Takže možná nám to někdo vysvětlí, možná nám na to dá odpověď. Já vždycky říkám, že je úplně jedno, jestli tomu věříme nebo ne, ať si věří každý, čemu chce, hlavně, ať žijeme dobře. A pokud to někomu pomůže, pokud to možná někoho uklidní v něčem, tak jedině dobře, protože takových berliček potřebujeme v životě víc, tak ať má každý tu svou.
1: Je to tak, souhlasím s váma, je to dobrá věc třeba k zamýšlení, nicméně logicky si myslím, že to fungovat prostě nemůže.
0: Děkuju za ten názor, teď úplně vidím, jak jste některé zvedl ze židle, kteří nás poslouchají, tak já doufám, že od té židle poběží k tomu telefonu a že nám zavolí a že nám to vysvětlí. Tak děkuju.
1: Tak jo, hezký večer, pevný dobře. Nervy a hodně trpělivosti.
0: Naslyšenou zase příště.

0: Budeme končit, ale ještě před sebou máme jeden příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu.
1: Lidka z Brna, a já vám řeknu jednu věc, s čím jsem se potkala já. Já teda, mě ty horoskopy zajímají, já taky jako třeba občas jsem si nechala vyložit karty. Ale co se týče té numerologie, já jsem se kdysi potkala s jedním pánem, když jsem, už hovoříme do...
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Ano, takže všechny zdravím, já jsem, omlouvám se. Takže já jsem se kdysi setkala s jedním pánem, já jsem přišla o práci a chvíli mě zaměstnala, jako dneska už je kamarádka, ve sportovních potřebách. A přišel tam pán a tak jako jsem končila s tím, já říkám, tak já vám to spočítám. On říká, já vám to spočítám taky. Já jsem to brala jako takový žert.
0: Ale mě říkal, to je vtipné, no.
1: No, a když mě řeknete vaše datum narození a datum narození vašeho manžela nebo přítele, tak já vám to řeknu, jak to k sobě ladí. No a tak já jsem samozřejmě, mě to hrozně zajímalo, tak jako kolegyně poslouchala, tak já, ona shodou okolností měla manžela ve stejném znamení, jo. Takže pán to, já jsem ještě řekla, tak já jsem řekla bývalýho manžela, to jsem byla rozvedená už s ním, a současného přítele, ale neřekla jsem, kdo je kdo. Vám to spočítal a říká, tak tento, jako můj muž, bývalý, to je ďábel, ten vám bude dělat zle a bude vám dlouho dělat zle a prostě absolutně se k sobě nehodíte. Aha. A na toho přítele řekl, tak toto, to je přímo soulož duší. Doslova toho výrazu použil. Toto je pro vás úplně ideální znamení. Já jsem blíženec, přítel byl beran a já jako blíženec, tak ten manžel bývalý byl pana. A pana mě nesedí jako muž, ale sedí mě pana jako žena. Jako jo, když jsem měla tchyně, byla pana a byla úplně senzační a nejlepší tchyně na celém světě, ale jako muž, jako ne. Takže já jako tomu věřím svým způsobem, kamarádku mám Kozora a to, co jsem tady poslouchala, tak to je úplná pravda o tom Kozorohovi. Já jsem teda neslyšela, co kdo vykládá, jenom paní se tam letmo zmínila, že jako je blíženec, nebo že to na ní sedí. Na mě taky. A není pravda, že blíženci mají dvojí povahu, to není pravda. Oni jsou takový jako, ono se říká, že blíženec je celý život dítě, jo, tak v tom dobrým slova smyslu. Je to pravda. Zvídavej, jako rád se jako učí novým věcem, pořád se do něčeho štoura. Ale ne, že by to bylo bezlým, jo? My jsme jenom takový jako opravdu ty děti do konce života, jo? Takže jenom to jsem chtěla říct, ráda vás poslouchám, teda vysloveně vás teda, jako všechny kolegy, ale vás teda obzvlášť. Máte pro mě velice příjemný hlas. Jako,
0: děkuji.
1: To se mě líbí. A všechny zdravím a já si myslím, že na tom něco je a někdy teda, až bude třeba jiný prostor na to, tak můžeme se na ten výklad karet zaměřit. A mám dvě paní, které dělají ty výklady a řeknu vám, naposled jsem se ptala taky na něco a sedlo mi to úplně přesně. Ale to taky nemůže dělat každý. To je pravda, jo, že tady někdo vás osloví u obchodňáku a řekne, já vám něco bylo, to ne. Ale tyhle ty dvě ženy, ty to umí. Opravdu to umí. Ještě to uměla jedna paní tady v Brně, ta zemřela. Ale věřím na to a na ty horoskopy ještě, jak to někdo říká v tom Ahoji nebo to, tak ještě jsem si vzpomněla, že do dneška mám tady, že jsem si to vystřihla, někde to tady mám. Ty mě řekli, že v tom, že potkám v tento čas muže, který mě poznamená na spoustu let. To byl bohužel ten můj bývalý muž. A bylo to tak. No, a dělal to údajně teda pana Řebačka. Tak já nevím, někdo mluvil o něco o tom, že se to někde opisovalo z něčeho v Polsku, nebo já nevím, to nevím, já jsem tak na půl ucha už zasíhla. Ale něco na tom je. A jenom říkám, ten, kdo dělá tady toto, musí to umět. To nemůže dělat každý. Mě to sice zajímá, ale nemohla bych to dělat. Ale vím, že když jsem se s tím potkala, tak to sedlo. Takže jsou věci mezi nebem a zemí, tím bych to uzavřela.
0: A to hezky uzavíráme. V podstatě nejenom rozhovor s vámi, ale celou noční linku. Díky za to.
1: Děkuju.
0: Mějte se dobře.
1: Naschledanou.
0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky. Děkuju všem, kteří jste se ozvali. Bylo příjemné poslouchat vaše příběhy, názory, zkušenosti. Každý z vás přinesl do tohoto nočního povídání něco osobního a zajímavého. Ať už horoskopům, astrologii nebo numerologii věříte, nebo berete jenom jako zajímavé zpestření, důležité je, že nám někdy mohou dát příležitost zamyslet se nad sebou, nad jinými, nad životem, nad světem. Tak vám přeji klidnou noc, dobrý odpočinek, krásné sny. Děkuju, že jste byli s námi a těším se příště u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat. Tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěnej už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem, to byl titul. To nemyslel, že to bylo...
2: Když si to vymýšlíš.
3: To vymýšlím, to byl titul, já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla.
2: To jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal.

0: a vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér, zkrátka dělal jsem všechno, kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
1: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mně tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takovej jako chytrej, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
0: Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak se jmenoval pořad?
1: Nedělní beseda rozhlasových novin.
0: Nedělní beseda rozhlasových. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
1: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda. A přišel asi po 5. týdnu vysílání.
0: Tak byl od začátku? Samozřejmě.
1: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdosi řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, Hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška asi 3x. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát
0: oprávnění. Pouštět sem babičky.
1: A ona jako tohle pak řekla, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma. Ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe. Měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očarlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, že má vstup do budovy. No, to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromný prostory na probíhání, že jo?
0: No.
1: No a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
0: Je jaksi spustošená.
1: Spustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
2: Já vím, povídalo by se, povídalo 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
3: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
4: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať v tom, co jste postavili, bydlet nemusíte.

0: to kratší schůze. Posluchačkám přejem účest podle mody dneška, Hamleta neb Karfiol a případně i Ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhký, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrý a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl?
2: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat i škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
4: Ty moje šelmičko nadaná.
2: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel Spolku pro ochranu zvířat.
6: Pane,
2: řekl, jako když polárku ukapává.
6: Na slovíčko.
2: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout i jednatele. Proto byl odveden na 4 a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
6: Drahá matinko,
2: pravil se v něm,
6: pro váš klid posílám 2 úvahy. První a druhou.
2: První úvaha pak zněla.
6: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ti nechce, za B, zpívat ti nedovede, za C, stydí se a za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ti nutil násilím, nepřijde do nebe.
2: Již z první úvahy je vidět, že kanárek kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
6: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
2: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko,
2: psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi, nepřej si mě. Tvá matka.
2: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracejíce ze sadu, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
3: Dopis?
2: Zeptala se dychtivě.
5: Značnej.
2: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hořít s žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle, odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
7: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný, neumí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava, to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už jsi říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali na směny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozum bralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselej.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je Piešťano?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takový pes.
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A to taky samozřejmě. A to je to, já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. A to víte, že stojím, to je samozřejmě. A vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, jo, děkuju vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak my intelektuálové se vyjadřujeme, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně... Ano, co já to tady vlastně kecám, víte? No ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho. No, ale já bych tedy hlavně rád, jo, to by nás bylo, co pak, to jako zase žádný tohle. No ne, to já jsem veselá kopa. A já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co? No ne, že tedy naschánu. Děkuji vám.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec, co písní znám, jež lidé neznají, a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ty kamaráde, úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju pro cizí myšlenku, jak je to v háji.
1: Tak kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty si říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on Coral Line? Wasted time on those terrible oaken hoofs and dollar bucks. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I'd a cola dame. Please, on the rudest can line on I'm on rudest tip. With Dublin and Topper Pride and Coase. With your tail and neck rolled on the man of mine by Boristin. With tube line. With cane loan a hand, trouble steaming road a scan. With Dover alone and canny of broodest time alone.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, no. Ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do naši lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi již služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No jo, no dobře, bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy žlítat z kytky na kytku oblastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava točí, za to můžeš říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tedy nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct, déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Jo, ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Ty si vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako náš Jeníček Pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seš forom ty, tak to zkus ty, no.
3: Tak, počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincovský paničky.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejparohatějšího jelena, v celé vincorské oboře. Pro Krista pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Jak byla hezká, to jak vyprával tu historiku, jak říkal, Ježiš
4: Maria, Josefe, já přišel domů ve 12:45, táta myslel, že jsem byl buchví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle, Ježiš Maria.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jedno. Kolega Pivec říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká, lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, ten Sanio, no ten s tím, jo, na ten, ono to je na síť a je to taky na baterky, teda Lucie, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy zkrátka ten, kdo tam, to byla hlava, ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Řekl vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No, nemáte moc cest. Prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch. Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přizet...
3: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět.
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
2: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různej, víte?
3: Ano,
2: průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To právě tady nestojí.
2: Aha, tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No, právě.
2: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady to stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
2: Tak to je těžký tohleto, no. Opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef.
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to budeme mít hned, no. To je pro, není
3: no,
2: problém.
3: Tak fajn, to budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak ano. Tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založeně. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě míň,
3: no, třeba. Právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne.
2: Co?
3: Poslíšte, to se, ne, to se mýlíte. To se mýlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No a proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd roztál.
2: No, to je pravda, to mě nenapadlo. A nebo víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu. Jo. No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No, víte, to...
3: Teď ještě vědět o tom, jaký.
4: Ano, jenom tak jak... to už nebyl takový problém. No,
3: to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
4: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
4: Samozřejmě. To mít,
3: tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
2: Jo.
3: Umíte italský?
2: Italský?
4: No tak dovedu, částečně dovedu. Ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jakože
3: italský. Ano, italský je psáno.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já taky, ale já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
2: Ano, Čech jsou úplně vypadne.
3: Ano, právě. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, Čech z toho úplně.
3: No jo, tak že vy už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno?
3: Činžáno?
2: Činžáno?
3: To ne. Poslyšte, pane, to se mýlíte. Ne, ne, to je správně činžáno.
2: A jo, činžáno, už vím, činžáno.
3: To by musela bezpečně. A je to ta venej sejra.
2: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takový, ano. V takových flaškách se prodává. Já.
3: Ono je ho víc druhů, víte. Oni jsou i mimoflaškový takový.
2: Taky, jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete, činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka. Jo.
3: No takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba, jo.
3: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
4: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
4: Něco vodorovnýho.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhletu. Množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Přímhle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
3: Orchestr. Safra.
2: Co je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu vzadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští.
2: No právě, tohle je těžký. Tohle.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
3: Takže bychom šli kousek dál, ne?
4: Třeba vezmeme něco.
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
4: Třeba,
3: takovou, jo?
4: Třeba.
3: Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
2: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka písmeno C, rozumím.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to chtěl znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano, to...
3: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců na tři písmena?
3: No je to tady ta.
2: To je nějaký nesmysl, ne? Určitě něco popletli.
3: Takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No vole, jo.
3: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
2: No vole, to je nějaká... To je nějaká...
3: Co s tím?
2: No já nevím. No,
3: takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se, jo, to zkuste něco...
3: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo.
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
3: No. No ten přece tahá z kastlíku ty planety.
2: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu pa, pouš.
4: No.
3: Safra. Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku.
4: Bez eku, papouš?
3: No, pepouš.
4: Ale poprosím vás.
3: Papouš.
4: To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
4: No voleť, ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte. Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
3: Zapra, a víte, že má.
4: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
4: No přece nemůže být všude špatně.
3: No čem je to hned nenapadlo? No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
4: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malí blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
4: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. Co?
4: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
4: Idiot.
3: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
4: Ne, tak. Idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v